Kávy dělám čas od času, že vzpomínám na ty desky, které vyšly a slaví kulaté nebo půlkulaté výročí, a tímto startuje, jak už jsem říkal, speciál další, který připomíná to, co bylo před 35 lety. Alice Cooper tenkrát 2 roky po znamenité desce Trash, která znamenala jeho návrat na výsuní posluchačského zájmu i k náležité hudební kvalitě, vydal tedy album další, Hey Stupid, a slyšeli jste titulní věc. Mimochodem, kytaru v této skladbě nahráli Joe Satriani a Slash z Guns N' Roses, a členem pěveckého sboru byl i samotný Ozzy Osbourne. K Ozzymu se ještě dostaneme, ale teď tu jsou Skid Row, kteří v roce 1991 vydali znamenité 2. album Slave to the Grind. Ono přinášelo něco úplně jiného než eponymní načančaný glamrockový debut z roku 1989. Protože Slave to the Grind znamenalo obrovské přitrzení a dokumentovat to bude ostatně i ta titulní věc, kterou si teď pustíme. Skid Row a Slave to the Grind.

Posloucháte Hard and Heavy, posloucháte speciál nazvaný To nejlepší z roku 91 a neb významné desky, které slaví 35 let od vydání. Opět jako vždycky v případě těchto speciálů, ten výběr je můj čistě subjektivní a někdo třeba občas by se mnou mohl polemizovat, že zrovna tahle deska nebyla tak důležitá, anebo že některé chybí, ale tak tomu prostě je a tomu se nedá vyhnout. Takže teď se vracíme k člověku, kterého už jsem zmiňoval, protože si logicky musíme zahrát i něco z desky No More Tears Ozzyho Osbourna. Ozzy po umělecky poněkud slabší druhé polovině 80. let natočil konečně album, které Ozzyho postavilo zpět na piedestal parádního hard rocku. No a my si pustíme věc Hellraiser, kterou s Ozzy Osbornem a Zakem Wildem napsal Lemmy Kilmister z Motorhead a vlastně ona byla natočená ve dvou verzích. Jednu natočil Ozzy Osbourne právě na No More Tears a samotní Motorhead ji také natočili, ale ona vyšla až v roce 92 na album March or Die. My si tedy teď pustíme Ozzyho verzi Hellraiser.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: Jak už bylo zmíněno, skladbu Hellraiser spolusložil Lemmy s Ozzym a my se teď logicky přesuneme k Motorhead. Ale protože se píše teprve rok 91, pustíme si něco z jejich tehdejší albové novinky 1916, pro kterou mimochodem platí něco podobného jako pro Ozzyho desku No More Tears. Protože to byla po několika méně výrazných deskách nahrávka, ze které byli nadšeni jak fanoušci Motorhead, tak i hudební kritika. Takže co si dáme z alba 1916, které vyšlo ale v roce 1991, nenechte se mýlit, třeba skladbu Shut You Down, Motorhead.

0: na Rádiu Beat.
1: V rámci speciálu, který připomíná významné desky, které vyšly v roce 91, se teď dostaneme ke Gamma Ray, tedy ke kapele, kterou v roce 89 založil po svém odchodu z Helloween kytarista a původně zpěvák Kai Hansen. Tehdy a ještě i pár dalších let měl ale stále období, kdy nechtěl zpívat solově. Takže původním frontmanem Gamma Ray byl Ralph Shepers. Ten naspíval jak debut Heading for Tomorrow z roku 90, tak druhé album Say No More z našeho 91. roku. Naspíval pak ještě jedno LPčko, ale od roku 95 už mikrofon Gamma Ray má na starosti Hansen. Nicméně nepředbíhejme, tady je už zmiňované album Say No More a skladba As Time Goes By Gamma Ray.

Tohle byly Gamma Ray a my se musíme samozřejmě asi dostat i k samotným Halloween, u kterých Kai Hansen předtím působil a pochopitelně i dneska zase působí, jak jistě víte. Tím pádem se dostáváme k desce Pink Bubbles Go Ape z roku 91, jakého jiného, která u fanoušků Halloween vyvolala trošku rozpaky, protože ona už představovala částečný odklon od pro Halloween typického power speed metalu. Já jsem ale vybral skladbu Back on the Streets, která si myslím, že není až tak zásadně odlišná od toho, co Halloween dělali dřív. A ostatně pojďme si to doložit samotnou zvukovou ukázkou, tedy celou skladbou. Back on the Streets, Halloween.

0: Rádiu Beat.
1: Když jsem před písní, která právě dozněla, tedy Back on the Streets, hovořil o tom, že Halloween tou deskou Pink Bubbles Go Ape své příznivce poněkud zaskočili, tak to samozřejmě nebylo vůbec nic proti tomu, s čím vyrukovali na albu Chameleon o 2 roky později, ale to jen tak na okraj. Tady je připravená další deska z roku 1991, kterou já osobně považuji za nesmírně povedenou a významnou a důležitou. A je to album se sáhodlouhým názvem The Plague That Makes Your Booty Move, It's the Infectious Grooves. A šlo o prvotinu takového funk metalového vedlejšáku lidí z hardkorových Suicidal Tendencies, který se jmenoval právě Infectious Grooves. No a z té jedničky Infectious Grooves si teď pustíme našlapaný explozivní song nazvaný Punk It Up.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Posloucháte Hart and Harry, připomínáme si důležité a zajímavé a povedené a úspěšné a tak dál desky z roku 91. A pochopitelně nemůžeme vynechat takzvané černé album skupiny Metallica. Byl to naprosto převratný počin. Metallica s ním dobila světové prodejní žebříčky a nejen ty rockové nebo metalové. Definitivně se stala stadionovou kapelou bez ohledu na to, že menší část fanoušků si trošku

Za námi dvojitá porce Metallica z jejich černého alba z roku 91 a ten speciál, to nejlepší z roku 91 a nevýznamné desky, které slaví 35 let od vydání. Dnes uzavřeme dvěma výlety na tehdejší album brazilské Sepultury. To album se jmenovalo Arise a byla to čtvrtá řadová deska, následovnice dva roky starého průlomového snímku Beneath the Remains. Sepultura vám teď zahraje skladby Dead Embryonic Cells a Subtraction a příště samozřejmě v tomto speciálu ještě budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučí Petr Korál a tady dvojitá porce Sepultury.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. U hodiny, která bude v letčems naprosto odlišná od těch tradičních posledních hodin se mnou. Takže vítejte, s vámi je Davy a já když tak koukám na ten playlist kolem, tak si říkám, že k těm vedrům, co kolem nás teď panují, ten dnešek pásne jak mé ruce v kapse, kdykoliv, když se doma začínám umývat nádobí. Za námi němečtí experimentátoři There's a Light. Skvělá věc, prostě skvělá. A v té skvělosti budeme i nadále pokračovat. Čeká nás totiž jednočlenný projekt s názvem Unrequited. Borec se jménem William Melsner už drahně let tvrdošíně tvoří, aby dostal své myšlenky k posluchači. Jeho hudba je snová, moderní, dechberoucí a občas naprosto zrcadlí to, co se ve mně odehrává. Takže za mě klobouk dolů. Já se tedy rozhodl pro tuplák, postupně si tak dáme skladbu nebo skladby z roku 2018 a posléze novější věc, je to tak, z roku 2020. Takže prostě jenom poslouchejte.

0: Radio Beat.
1: Za mě asi tip pro dnešní večer. Unrequited je věc, kterou si poslední roky dopřávám poměrně často a s velkou chutí. Borec toho má na kontě víc než dost, tak si zkuste projet celou jeho diskografii. Myslím, že nebudete litovat toho času, který mu věnujete. Teď avantgarda, progrese a určitě ještě něco navíc. Míříme do Velké Británie. Právě tam od roku 2007 působí uskupení s názvem A Forest of Stars. Jedná se o sedmičlenný soubor, který mu není cizí nic z atmosféry, která by se dala našroubovat do black metalu. Ale takovýho, já nevím, pohanskýho black metalu. I tahle ta hudba mě oslovuje a týhletý partě rád naslouchám. Tak to zkuste taky.

0: Britů.
1: Tak a z Británie rovnou do států. To je země obrovská s nevyčerpatelnou studnicí kapel z jakéhokoliv hudebního žánru. Já, když jsme se tady dotkli s právě odehranou partou toho pohanství, doznal názoru, že by nebylo od věci tak jako navázat, takže Agaloch. Půjde sice o navázání, ale nebude to kopie odehraného. Vůbec ne. Každý, kdo zná tuhletu trojici, ví, že jejich hudba jest zážitkem, na který se musíte soustředit. Takže víte, v roce 2006. A hnedle to vezmeme z Oregonu do Ohia. Tam zas působí kapela If These Trees Could Talk. Taky ambientně vyklidněná věc, která se prostě k tomu pařáku posledních dnů nádherně hodí.

za mě dneska prostě skvělý. Ani jsem vlastně neměl sílu na žádný šílenosti a ortodoxní masírky. Snad vám ten dnešní playlist seděl stejně jako mě. Míříme do finále a před námi je jedna specialita. Vracíme se do Evropy, konkrétně do Švédska, kde před lety působila krátkou dobu parta s názvem Trees of Eternity. Možná by se slušelo říci All Star Band. Výčet kapel, v nichž členové hráli či hrají, Nightwish, Oktobertide, Uncanny, Rotten Sound, Swallow the Sun či Katatonia. A takhle bych mohl ještě chvíli pokračovat. Spíš se ale přesuneme do roku 2016, kdy kapele vychází první a zároveň poslední nahrávka s názvem Hour of the Nightingale. No a ta skladba, co na závěr zazní, bude, aby těch hvězdných jmen nebylo málo, s hostem par excellence. Nick Holmes, Paradise Lost. Tenhle ten chlapík by pomohl, aby to bylo zážitkový. Přátelé, to už je vážně tečka, tak se mějte a zase za týden. Budu se na vás těšit. Davey.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

shoot at me for it.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice mu tentokrát přijde Lukáš Pařízek, akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.
1: Dnešní den byl jeden, snad za to stál. Jedem, stále jedem a svého hosta. Budeš mít rád a je

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, ano, každý den je to jinak a dneska nám kalendář ukazuje na úterý 30. června 2026. Poslední den 6. měsíce v roce začínáme se zavřenou ústeckou dálnicí směrem na Drážďany. Do tunelu Libouchec se totiž snažil najet nadrozměrný stroj a čidla tubus na Německo zastavila, už se to tam řeší. Na dálnici z Prahy na Brno u Velké Výteše opravují kanalizaci a je tam zúžení. A v tom se na 163. kilometru otřela dvě auta o betonový podstavec dopravního značení a stojí tam teď v pravém pruhu. Popojedem. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno, v jihovýchodní polovině slunečno. Ojediněle přehánky nebo bouřky hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů, na jihovýchodě 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový trenér Miroslav Koubek končí po neúspěchu na mistrovství světa u české reprezentace. Jeho rezignaci přijal předseda Fatscher Trunda po vzájemné dohodě a osobním jednání. Fotbalová Slavia dostala za nedohrané derby se Spartou pokutu 10 milionů korun a kontumaci 0-3. Disciplinárka ji navíc nařídila odehrát 4 zápasy bez diváků. Sparta zaplatí 600 tisíc korun. Předseda motoristů Macinka se omluvil za své vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici. Návštěvníky nejprve vyzýval, aby na něj bučili, a pak se jich ptal, jestli se nezbláznili. K omluvě mělo dojít i kvůli tlaku ANO a premiéra Babiše. I brněnské školy využijí prázdniny k opravám a modernizaci. Investice v desítkách milionů míří do střech, kuchyní, fasád i sociálních zařízení v brněnských Židenicích.
2: Největší investicí zde bude oprava střechy mateřské školy v Koperníkově ulici. V mateřské škole Zengrova projdou rekonstrukcí toalety a umývárny. Oprava toalet společně s instalací zařízení na změkčování vody čeká také mateřskou školu Šaumanova. Další prázdniny budou mít i žáci ze základní školy v Husově ulici v centru města, kde dělníci opravují střechu. Na zhruba 6 milionů korun vyjdou práce v nedaleké školce pod Špilberkem, které zahrnují zateplení fasády a stropu, výměnu oken, střešní krytiny, ale také novou elektroinstalaci či vybudování přístřešku. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
1: A nakonec, Leo Express spouští nové vlakové spojení z Přemyšle přes Česko do Frankfurtu. Kvůli chybějícím povolením v Polsku zatím část trasy mezi Bohumínem a Přemyšlí obslouží autobusy. Jízdenky z Prahy do Frankfurtu stojí od 419 korun. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 30. června 2026.
0: Rock.

Na Beatu jsme si hráli Cat Stevense a tak koukám na jeho internetové stránky a má tam nově fotku, která se hodí k té písničce Otec a syn, co jsme doposlouchali. On tam sedí na pláži v Cannes. Mimochodem, podle toho hotelu, co je v pozadí, poznávám to místo. No a Cat k ní napsal popisek. Tohle jsem byl já, když jsem byl syn, užíval jsem si slunce ve Francii, než mě otcovství strhlo do nového světa, o jejíž existenci jsem neměl ani tušení. Cat Stevens má 5 dětí, 4 dcery a jednoho syna. Můj tatínek má dneska narozeniny a protože je 30. června, tak byla doba, kdy mě a mého bratra trošku trápil žádostí, že jako dárek chce jenom hezké vysvědčení, bohužel myslel to naše. Tak, letos už jsou školáci většinou v režimu Schools Out, což je heslo, kterým uvádím nejenom další písničku, co si budeme hrát na Beatu, ale taky připomínám, že dneska má Alice Cooper koncert v Plzni a na zimáku nám ukáže svou novou fešnou kytaristku blondětou Aničku. Mimochodem, ta předchozí Nita Kraus už má synka. Gratulujem.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač. O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu B.

0: jsem byl takhle příliš dlouho samý trable, sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Dobré úterní ráno s datem 30. června 2026. Je 6 hodin a 22 minut. Býťáci známe další osmi finalisty fotbalového mistrovství světa. Večera v noci to bylo hodně zajímavé. První sahalo po senzaci Japonsko, když od 29. minuty vedlo nad Brazílií, která se srovnáním otálela až do minuty 56. Hlavičkou se trefil záložník Casemiro, který se ve věku 34 let a 126 dní stal druhým nejstarším střelcem Brazílie v historii mistrovství světa. Kanárci nakonec Samuraje porazili 2-1 a jdou dál. Ale končí Němci. Čtyřnásobní mistři světa padli z Paraguají po penaltovém rozstřelu. No a trestné kopy rozhodly i o postupu Maroka na úkor Holanďanů. Takže v osmi finále Kanada bude hrát s Marokem. Na beatu si teď budeme hrát Clash.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a od Sokolova se nadá najet na D6 směrem na Cheb. Na tom nájezdu na to 133. kilometru šel osobák přes střechu a probíhá tam zásah záchranných složek. Další nehoda je na dálnici Hradecké směrem na Prahu u Poděbrad. Na 40. kilometru to je exit Kluk a v nájezdu v připojovacím pruhu se řeší nehoda osobního a nákladního auta, takže pokud jedete z Hradce Králové na Prahu, tak počítejte, že budete brzdit na nějakém 44. kilometru. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Své poslední album Passion No. 9 si Ozzy Osbourne náležitě vychutnal. Asistuje mu na něm opravdu hvězdná kolekce muzikantů. Se svými kytarami se natáčení zúčastnili Jeff Beck, Tommy Iommi, Eric Clapton, Zakk Wylde. Basové party obstarali Duff McKagan a Roberto Trujillo. A bicí Chad Smith a Taylor Hawkins. Pro posledně jmenovaného to zřejmě bylo poslední album, na kterém se podílel. Vyšlo v září 2022, je na něm 13 songů a velmi rychle obsadilo první příčky prodejních žebříčků po celém světě. Dnes v 11 večer si celou desku poslechneme.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno v jeho východní polovině slunečno, ojedinělé přehánky nebo bouřky hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné, teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů, na jihovýchodě 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na Rádiu Beat.
3: Basketbalista Jan Veselý pokračuje v reprezentaci.

0: povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Ministryně Mrázová zahájila přípravy nového stavebního superúřadu. Sídlit by mohl v jedné z budov Ministerstva pro místní rozvoj na Pražských Vinohradech. A nakonec 18 států EU, včetně Česka, podepsalo dohodu o společném testování autonomních taxi. Cílem je sjednotit pravidla, zjednodušit schvalování a umožnit provoz vozů i přes hranice. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

Dobré ráno, býťáci, především šárkám, které mají dneska svátek. Když jsem si včera v tom vedru před bouřkou vybírala muziku k dnešnímu oslavenci, tak při pohledu na jeho kytaru, kdy aby podpořil svoji super rychlost, hraje především na nástroje s těmi vlnitými nebo vroubkovanými hmatníky, tak se úplně dostala chuť na zmrzlinu. Protože v tom vedru to úplně vypadalo, jako kdyby si někdo vzal lžičku a jako ve vaničce se zmrzlinou udělal prostě vroubky, tak vypadá ten hmatník. Mimochodem, vy si můžete udělat vlastní zmrzku, protože dneska po deváté v detektivce na Beatu bude opět u vejvodáka k mání další zmrzlinovač. Tak, ale teď švédský velmistr kytary. Průkopník žánru neoklasického metalu kombinující oslnivou rychlost pro někoho až neúnosnou se složitými klasickými strukturami. Ano, dneska má narozeniny Yngwie Malmsteen. Na rozdíl od většiny rockových kytaristů tvrdí, že nebyl ovlivněn bluesovými hráči ani standardními rockovými kytarovými ikonami. Jeho hlavním hudebním hrdinou je pro něj italský houslový virtuos 19. století Niccolo Paganini. A pak ho taky zaujal Hendrix, ale nikoli pro hraní, ale proto, jak občas kytary pálil. Jinak v návaznosti na svou oddanost klasické hudbě Yngwie pojmenoval svého syna Antonia. Po dalším italském barokním hudebním skladateli a houslovém virtuózovi Vivaldim. My si teď Yngwieho Malmsteena pustíme se skladbou z učebnice kytarové techniky Far Beyond the Sun.

Dneska má narozeniny 63. Yngwie Malmsteen. Koukněte, jestli čistě náhodou doma váš mládežník nemá pro Xbox 360 hru Guitar Hero 2, protože v té můžete získat cenu Yngwieho Malmsteena. Ta je určená jen tomu, komu se podaří úspěšně zahrát 1000 nebo víc po sobě jdoucích tónů. V 6 hodin 52 minut posloucháte Radio Beat a teď už kytarový tandem Mach Urban.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želatérie za skoro 6000. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a pokud nás posloucháte a poklepkáváte si v rytmu Queenu do volantu na Hradecké dálnici na Prahu, tak a jste před Poděbrady, opatrně pozor na kolonu, která je nečekaně od 45. kilometru. Na 42. se v připojovacím pruhu na začátku mostu přes Labe srazil nákladák s osobákem a kousek za touto nehodou je ještě kvůli údržbě zavřený levý pruh. Od Sokolova se stále nedá najet na D6 směrem na Cheb. Na 133. kilometru je tam osobní auto na střeše. No a nejtučnější kolona na příjezdu do Prahy je teď po Slánské sedmičce kvůli omezení u letiště. Fronta na 10 až 15 minut je od 7. kilometru od Buštěhradu. A na 34. mezi Pelhřimovem a Humpolcem je kousek od D1 u Záhoří semafor a tady ztratíte v obou směrech až čtvrt hodinu. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, na jihovýchodě slunce. Odpoledne ojediněle, na západě častěji přehánky nebo bouřky. Večer od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů, na jihovýchodě ještě až 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Maroka a Paraguaje postoupili na mistrovství světa do osmifinále po vítězství v penaltových rozstřelech nad Nizozemskem a Německem. Brazílie vyřadila Japonsko po výhře 2-1 v nastavení. Fotbalová Slavie zpřísní po násilnostech na derby vstup na stadion. Bude například ověřovat totožnost při nákupu vstupenek. Rozpoznávání obličejů se zatím nechystá.
2: Slavii po květnových incidentech a řádění fanoušků během derby hrozí, že bude hrát doma rok bez diváků. Informaci potvrdil šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík. Klub totiž čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující mistr zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek. Zatím také odložil prodej permanentek na severní tribunu.
1: Dnes končí půlroční zbraňová amnestie. Bez postihu můžeme odevzdat nebo legalizovat protizákonně držené zbraně a střelivo. Pražské metro od září sjednotí víkendové jízdní řády a posílí provoz. Zkrátí se intervaly a město kvůli rostoucím nákladům připouští možné zdražení jízdného. A nakonec Google testuje nové ověření reCAPTCHA pomocí webkamery. Uživatel má ukázat jednoduché gesto, které systém vyhodnotí podle pohybu ruky. Firma tvrdí, že záznam se po ověření maže. Novinka ale vyvolává obavy o soukromí. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 30. června prožijete podle představ. Jsou tu Deep Purple.

Hadiťáci vědí, že včera měl narozeniny bubeník Deep Purple a včera 6 krajanů vstoupilo do Wimbledonu. První proti favoritům neuspěli, ale určitě ostudu neudělali Vidmanová a Svrčina a pak se z postupu radovali Muchová, Bartuňková, Krejčíková a Syňaková, která porazila olympijskou vítězku Čengovou 2x6-4 a zítra si dá derby proti Bartuňkové a případně by mohla hrát o osmifinále proti své někdejší parťačce ze čtyř hry, se kterou vyhrála 7 turnajů velké čtyřky Krejčíkové, ale to už trošku moc předbíhám. Dneska bude hlavním lákadem All England Clubu Serena Williamsová. Sedminásobná šampionka travnatého Grand Slamu dneska při svém comebacku skříží raketu s o 24 let mladší Australankou Jointovou. Ta se narodila v roce 2006, tedy v době, kdy už Serena měla doma 2 stříbrné talíře z Londýna. Do turnaje také vstoupí osmička našich. Dojde na konfrontaci mezi debutantkou v hlavní soutěži Terezou Valentovou a finalistkou z roku 2021 Karolínou Plíškovou, tedy souboj dvou českých generací, jeli je 15 let. O 16 let mladší než její dnešní soupeřka Rumunka Krstejová je Sára Bejlek, která taky na Wimbledonu bude poprvé hrát v hlavní soutěži. Držet palce budeme i Marii Bouskové a Jiřímu Lehečkovi nebo Jakubovi Menšíkovi a Vítu Kopřivovi, kteří dneska nastoupí proti domácím borcům. A obhajobu loňského osmifinále začne Linda Nosková proti Němce Zajdlové. Předloni tady v Praze ve Stromovce jsme viděli, jak s ní Linda neměla větších problémů, tak snad tomu tak bude i dnes, že to bude v pohodě.

Zpěvák Barry Palmer a taky Mike Oldfield na beatu po ránu. Večer tu bude mít Dan Kohout ve zpovědnici Lukáše Pařízka, což je špičkový akrobatický pilot, který se k létání dostal až poté, co se mu rozpadl sen o tom, že bude profesionální lyžař. Přišlo zranění kolena a prostě byl konec. Lukáš se k létání dostal až v 25 letech a akrobacie mu okamžitě přišla přirozená. A dneska létá v nejprestižnější kategorii Unlimited. A mimochodem své sportovní limity teď posouvá v karate. Vím, že trénuje Kyokushin u Jana Soukupa. Takže dneska Lukáš Pařízek od 20. hodiny u Dana Kohouta v rokové zpovědnici.

0: Hudební pozdrav z Brna. Radko Gudas míří na Floridu, nikoli na dovolenou, ale byl z Anaheimu vyměněn zpět a z vrchního kačera, čo on tam byl kapitánem, bude opět po 3 letech panterem. Tak to jste asi býťáci pochopili, že pocitovou teplotu srážím i za pomocí zpráv z hokeje, konkrétně z NHL. Další sportovní informace v 7.23 nese Šimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil 2. místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Lucie Hlaváčková obsadila 5. místo. České hráčky boxlacrosu prohrály na jižním městě s Izraelem 5-17. Dnes nastoupí na stejném místě od 20 hodin proti Anglii. Muži hrají play-in se Švýcarskem o čtvrtfinále od 19.30 v Radotíně. Jan Čejka zaplaval na mistrovství republiky v Praze český rekord na 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin vylepšil o 14 setin 3 roky staré maximum Miroslava Knedly. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30 a v Praze zavřeli tunel Mrázovka směrem k Vltavě. Uvnitř je nehoda auta s přívěsem. Plní se Strahovský tunel i Vrchlického a Duškova ulice. Před vjezdem do Blanky v Troji od Libně je zase nehoda na Povltavské ulici. Ještě před mostem Barikádníků pod Bulovkou. Na Hradecké dálnici směrem na Prahu je kolona od 45. kilometru. Na začátku mostu přes Labe u Poděbrad na 42. se vpravo řeší srážka na nákladňáku s osobákem. A pořád se nedá sjet na Karlovarskou dálnici směrem na Cheb u Sokolova na 133. kilometru. Na přivaděči na D6 totiž překáží auto na střeše. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Miláčku, pojď sem.
4: Ale když já nevím.
3: Neboj, nikdo tady není.
5: A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
6: Dnes bude oblačno, na jihovýchodě slunce, odpoledne ojediněle, na západě častěji přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů, na jihovýchodě ještě až 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Hokejový obránce Michal Plutnar končí v Litvínově už po jedné sezóně. Za tu dobu odehrál 43 zápasů, ve kterých zaznamenal jeden gól a 5 asistencí. Prezident Pavel poletí na summit NATO v Ankaře vlastním letadlem. Vláda dorazí zvlášť, premiér Babiš a zbytek delegace zamíří na místo po vlastní ose. Nedávno dokončená přestavba nádraží Praha-Bubny postoupila mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu.
7: Spolu s nádražím je ve výběru například kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, horánská multifunkční hala v Jihlavě a nebo dřevostavba dostupného bydlení ve Žďáru nad Sázavou. Česká komora architektů vítěze vyhlásí 12. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
6: Geopark Český ráj na podzim zjistí, jestli si udrží značku UNESCO. Kontrola hodnotitelů dopadla v minulých dnech pozitivně, konečné rozhodnutí ale přijme až Rada globálních geoparků. A nakonec Google peněženka nově pomůže s vyplňováním formulářů. Uložíme si do ní údaje jako registrační značku auta, VIN kód nebo čísla letu a můžeme je sdílet s dalšími službami Google. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

0: ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želatérie za skoro 6000. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

Dobré úterní ráno, Šárka má dneska svátek, tak jeden asteroidů vždycky připomínán na den výročí dopadu turkuského meteoritu v oblasti centrální Sibiře 30. června 1908, jakožto nejničivější události historie spojené s asteroidy. Vítáci, my teď spojíme se v gratulačním songu k dnešním 77. narozeninám velšskému kytaristovi a poslednímu žijícímu členovi klasické sestavy glamrockových Sweet Andy Scottovi. Tak to, jestli po téměř 60 letech od svého prvního vystoupení je stále stydlín, jak tvrdí, to nám ukáže za měsíc a půl, kdy Sweet budou hrát v Praze a taky v Brně. My si teď na beatu pustíme jejich skladbu o šestici teenagerů, kteří se každý po svém vypořádávají s existencí v revolučních 60. letech. No a oslavenec Andy kromě kytary předvede samozřejmě i svůj falzet. Prý ty výšky trénoval na písničkách Beach Boys. Teď Sweet.

Od chlapského falzetu dnešního oslavence Andyho Scotta se přesuneme k dámskému chrapláku. Na beatu budeme hrát Janis Joplin. Jenom jak jsem říkala, že přijedou za měsíc a půl Sweet, tak to upřesním. 14. srpna hrají v Praze v divadle Hibernia a o den později v Mikulově v tamním amfiteátru, kde taky jako host vystoupí kapela Precedence. Dneska v Plzni na Zemáku rozbalí svoji show Alice Cooper, nebo Plzeňáci můžete jít na domácí mladou, ale velmi šikovnou partu Skuteční kolomet. Ti mají koncert v Zachspabu. No a v Olomouci na Letňáku zahraje trio Michala Prokopa, tedy Michal s houslistou Honzou Hrubým a kytaristou Pavlem Marcelem.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: I 2 minuty před 8 hodinou neprojedete v Praze tunelem Mrázovka ze Smíchova k Vltavě. Bouralo tam auto s přívěsem a počítejte s tím, že kolabuje doprava v oblasti Anděla. Třeba kolona na Duškově a předtím na Vrchlického je už od Kavalírky. Novou bouračku, naštěstí nějak vážnou, máme na D1 z Prahy na Brno za 9 kříži. Osobák se vyboural na 171. kilometru. A stále se seká hradecká dálnice směrem na Prahu před Poděbrady. Na 42. kilometru se došetřuje v pravém pruhu srážka náklaďáku s osobákem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno, na jihovýchodě slunce, odpoledne ojedinělé, na západě častěji přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Teploty 28 až 32, na západě 25 stupňů, na jihovýchodě ještě až 36. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas zaprší, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Večer od západu ubývání srážek a právě na západě i mraků. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čtyři české tenistky postoupily na Wimbledonu do druhého kola. Siniaková vyřadila Zengovou a narazí na Bartuňkovou, která při grandslamovém debutu zvládla třísetový zápas se Sterncovou. Dále jdou také Muchová a Krejčíková, zatímco Vidmanová a Svrčina vypadly. Hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Ducks vyměnili svého kapitána za útočníka AJ Greera a oba hráči mohou brzy zamířit na volný trh hráčů. Noc na dnešek byla místy tropická. Nejtepleji bylo před 5 hodinou raní v pražském Klementinu, kde teplota neklesla pod 22,5 stupně. 16-kilometrový úsek dálnice D35 mezi Ulibicemi a Hořicemi v Podkrkonoší se staví už 2 měsíce.
2: V současné době se stavbaři soustředí zejména na hrubé zemní práce, které patří k prvním etapám budování nové části dálnice. Změny už jsou z okolních cest znatelné. Luboš Dvořák i Čínsko.
1: A nakonec do Prahy dorazí další nové tramvaje Škoda 52T. V Plzni se právě vyrábí 20 vozů, které mají přijít do konce roku a v tom příštím jich přibude ještě 31. 20 těchto tramvají už po metropoli jezdí. To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si nabídku pustíme Accept.

Už za 3 týdny na Masters of Rock přijede Udo Dirkschneider. Těšíte se? Do Vizovic vůbec se nedivím, jinak pořadatelé už na svém webu zveřejnili program Autogramiad, takže se tam může mrknout a pořádně si to tedy naplánovat. Na beatu dneska bude večer Lukáš Pařízek, akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání, několikanásobný mistr republiky, medailista z Evropy a mistra světa, přiletí z letiště z Jaroměře do rokové zpovědnici k Danovi Kohoutovi a společně tady budou rozprávět od 20. hodiny až do 23., kdy vládu nad beatem převezme Ozzy Osbourne, protože co by půlnoční album jste vybrali, 13., tedy poslední studiové album Ozzyho, které navzdory vážným zdravotním problémům, které v té době Prince temnoty už měl, tak prostě natočil parádní deskou, kde mu pomohla i sestava tedy skvělých parťáků, například Tony Iommi z Black Sabbath, poprvé vlastně na Osbornově soulovce, nebo na ní hraje i Eric Clapton, jo, a nejen solo v titulní skladbě stihl ještě natočit taky Jeff Beck. A basové povinnosti si rozdělili Robert z Metallica, Duff z Guns N' Roses, za bicí usedli Chet z Red Hot Chili Peppers, nebo tady taky bude vzpomínka na Taylora Hawkinse z Foo Fighters. Takže dneska Ozzy Osbourne, pacient číslo 9 před půlnocí na beatu.

0: Do stěny tunelu Mrázovka, tedy v Praze, v Blance, směrem k Vltavě, narazilo osobní auto s vozíkem, no a tunel Mrázovka, tedy museli od Strahovského tunelu uzavřít. Strahovský tunel plný Smíchov a po okolí, tedy Anděl, absolutně kolabuje doprava. Třeba pokud pojedete po Plzeňské ulici, tak se zaseknete už u Kotlářky, tedy v místě, kde děláme silvestrovské prasárny. No a v pražské dopravě zůstaneme i s Byťákem Jirkou.
1: Ahoj, tady Jirka, prosím tě, Povltavská směrem z Čuprovy na tunel stojí, to samý Trojský most nad tím, tam se ztratí takových dobrých 20 minut, pozor na to. Zase na druhou stranu směrem z tunelu na Čuprovku, tam je odstavený auto, objíždí se to, to není až taková ztráta, ale pozor na to, mějte se hezky a čus.
2: Byťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34

0: Večerové sporty na Rádiu Beat.
1: Cyklista Matyáš Vacek vyhrál silniční závod na společném mistrovství Česka a Slovenska v Jeseníku. Navázal na triumf v časovce a obhájil loňský double, čímž získal třetí domácí titul. Mezi ženami byla nejlepší Julia Kopecký. Kajakářka Kateřina Mílová získala bronz na mistrovství Evropy v maratonu. V rumunské Pitešti uspěla v klasickém závodě, pátá byla ještě na krátké trati. Češi přidali další pátá místa zásluhou kajakáře Jahody a kanoistky Kodetové. České zastoupení na Tour de France letos rozšíří tři cyklisté. Vedle Pavla Bittnera se na start postaví také Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Závod začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želaterie za skoro 6000. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dvojice nehod v pražském tunelovém komplexu a kolabující doprava v severní části metropole především, ale nejenom o tom bude doprava o 8:30. Tunel Mrázovka směrem k Vltavě zastavila nehoda auta s přívěsem a taky vás nevpustí do Blanky z Davids kvůli hromadné srážce v brusnickém tunelu před výjezdem na Patočkovu. Pokud z Prahy prcháte na Slaný, tak je 15-minutové zdržení před sjezdem na letiště. A tam je taky omezení, tedy i kolona na Prahu, a to od Středokluk. No a počítejte s tím, že je taky nová nehoda na hradecké dálnici směrem na Prahu, opět čtvrthodinové zpomalení kvůli bouračce na 31. kilometru, kde se v levém pruhu srazila dvě auta. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
0: Rádio B. Počasí.
4: Dnes oblačno, v jihovýchodní polovině slunečno, ojedinělé přehánky nebo bouřky hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů, na jihovýchodě 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Basketbalista Jan Veselý pokračuje v reprezentační kariéře. Kvůli zdravotním problémům, ale stejně jako Tomáš Satoranský, nenastoupí do kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku a Estonsku. Dálniční známky asi nebudou zdražovat každoročně. Vláda zrušila automatickou valorizaci a chce zachovat cenu roční známky 2570 korun i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu nyní projedná sněmovna. Prezident Pavel nemůže vyhovět žádosti premiéra Babiše, aby neletěl na summit NATO.
5: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
4: Ministryně Mrázová zahájila přípravy nového stavebního superúřadu. Sídlit by mohl v jedné z budov Ministerstva pro místní rozvoj na Pražských Vinohradech. A nakonec 18 států EU, včetně České

Je 1. června a dneska bude v Plzni koncertovat Alice Cooper. Tak jsem schválně nahodila nějaké informace ohledně jeho probíhajícího evropského Alice Ethic Tour. No a zjistila jsem, že nejvíce skladeb dává z desky, kterou natočil v roce 1971 Love It to Death. Takže očekávejte třeba skladbu Second Coming.

Dneska tady můžete jít v Plzni na Elis Kupra, ale i na skotační kulomet. Tahle mladá šikovná parta má dneska koncert u Zacha. A nebo v Olomouci v letním kině hraje trio Michala Prokopa, tedy Michal společně s houslistou Honzou Hrubým a kytaristou Pavlem Marcelem. Taky bych šla na koncert a vím přesně na jaký.

A přidám ještě třaškavou informaci, která je vhodná v tomto počasí, že po 9. hodině, to už za 10 minut, začne roková detektivka a opět se dneska můžete propátrat ke zmrzlinovači značky Senkor. Podrobné informace i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

Správy, sport a rock'n'roll. Na rádiu.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin a od Jindry přišlo varování z úseku mezi Slaným a Louny. Píše, v tuto chvíli probíhá převedení provozu na D7 od Lotouše po Panenský Týnec. Se již jezdí po novém pásu dálnice v režimu 1.1, takže máte sledovat dopravní značení. Taky buďte velmi pozorní na Hradecké dálnici směrem na Prahu před Poděbrady. Kolona začíná na 37. kilometru, je tam půlhodinové zdržení kvůli bouračce, která se stala na 31. kilometru, kdy se v levém pruhu srazila 2 osobní auta a zasahovali tam záchranáři. Nehodu taky máme za Domašovem na D1 z Prahy na Brno na 171. kilometru. Jezdí se tam jenom v levém pruhu. A stále problémy v metropoli, tunel Blanka Stroje na Smíchov zastaven, zavřený je taky v Brusnickém tunelu před výjezdem na Patočkovu kvůli hromadné nehodě a pak je taky vybouráno to auto s vozíkem v Mrázovce. No, tak pevné nervy a za chviličku držím pěsti pro štěstí v rokové detektivce.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno, na jihovýchodě slunce, odpoledne ojedinělé, na západě častěji přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Teploty 28 až 32, na západě 25 stupňů, na jihovýchodě ještě až 36. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas zaprší, místy bouřky i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Večer od západu ubývání srážek a právě na západě i mraků. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový trenér Miroslav Koubek končí po neúspěchu na mistrovství světa u české reprezentace. Jeho rezignaci přijal předseda FAČR Trunda po vzájemné dohodě a osobním jednání. Do pražské Dukly se vrací záložník Matěj Hanousek. 33-letý fotbalista přišel po konci smlouvy z Turecka. V Dukle debutoval v roce 2013, později hrál také za Jablonec a Spartu. Hnutí ANO stále hledá lídra pražské kandidátky po rezignaci Ondřeje Prokopa. Vedení vybírá ze tří kandidátů, jejich jména zatím nezveřejnilo. I brněnské školy využijí prázdniny k opravám a modernizaci. Investice v desítkách milionů korun míří do střech, kuchyní, fasád i sociální zařízení v brněnských Židenicích.
2: Největší investicí zde bude oprava střechy mateřské školy v Koperníkově ulici. V mateřské škole Zengrova projdou rekonstrukcí toalety a umývárny. Oprava toalet společně s instalací zařízení na změkčování vody čeká také mateřskou školu Šaumanova. Další prázdniny budou mít i žáci ze základní školy v Husově ulici v centru města, kde dělníci opravují střechu. Na zhruba 6 milionů korun vyjdou práce v nedaleké školce pod Špilberkem, které zahrnují zateplení fasády a stropu, výměnu oken, střešní krytiny, ale také novou elektroinstalaci či vybudování přístřešku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec archeologové při rekonstrukci bývalého kláštera Voršilek v Brně odhalili zazděnou, ale zachovalou černou kuchyni. K zazdění asi došlo na přelomu 18. a 19. století. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio B.
1: Skupině Judas Priest pochopitelně patří naše poděkování, protože nám krásně uvedli úterní detektivku. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. I dneska hrajeme o zmrzlinovač, kdy si můžete doma připravit krémovou zmrzlinu, osvěžující sorbety nebo frozen jogurty, milkshakey nebo ledovou kávu a spoustu dalších věcí, které jistě objevíte. Kdo máte chuť na zmrzlinovač, proto abyste si mohli všechny tyhle ty propriety doma dělat, tak musíte podle nápověd a indicí poznat, koho dneska hledáme. Včera to byl Louis Armstrong, dneska to byl interpret, dneska nehledáme jednoho muzikanta, ale kompletně celou skupinu, než kvůli, aby tomu bylo rozuměno, celou grupu, tedy hudební. První indicie, první nápověda, aby jsme se zbytečně nezdržovali, je tady, jdeme na divadelní hru Františka Ringo Čecha.
2: Vidím město veliké, jdete do hlubokých moravských hovozdů, naleznete tam člověka, anho brní nohy. Postavte tam město a nazvěte ho Brno. Tak co tomu říkáte, holky?
3: No dobrý, jo.
4: Prá to sice není, ale jde to.
2: Počkej, vidím ještě dál. Vidím ženy obtěžkány nákupy taškami a dětmi. Vidím ženy mící okna a drátkující parkety. Vidím ženy stojící v kuchyních u sporáků. No to je hrůza.
3: Vlasto, co vidíš ještě? Co dělají muži?
2: Počkej. Čumějí do takový bedny a pijí pivo. Klid. Radši s mečem povstaneme a pokoříme to drzé mužské plémě, než abychom takhle skončili.
1: Já osobně jsem si z tahle nápovědy vzal drábkování parket a smrt mužům několikrát vyřčeno. 210, 32, 33, 34. Koho Hergot hledáme v úterní detektivce na beatu?

0: mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: To si hnedka jdeme poslechnout, co říkáte vy, 210 32 33 34, rádio, prosím.
3: Ahoj, Milan, Olomouc.
2: Nazdar, Milane, zdravím tě na Hanou, tady odsud z Prahy. Na Hanou, ano, na Hanou, do Olomouca. Jak je to dneska s tou detektivkou tedy?
3: No, já bych řekl manouvr.
2: Proč?
3: No, to byla dívčí válka.
2: Ano.
3: No, tak fast, jako manouvr.
2: Jako, dobře, hezky jsi to rozložil v Olomouci, ale není to tak, jo, není to tak, je to trošku jako jiná kapela než Manowar, možná trošku ne tak tvrdší, nebo tak tvrdá, ale zase záleží na úhlu pohledu. Tobě děkuju, jo, měj se, čau. No tak to máme první tip z Olomouce, jsem zvědav, kdo se dovolá jako dvojčík, tedy druhý, Radio Beat, prosím.
4: No, Mira Hradiště, ahoj, děkuju.
2: Zdravím tě, co ty máš dneska s detektivkou společního?
4: No, snad bych se pokusil to uhodnout, ale nevím. Prosím tě, nehledáme Twisted Sister?
2: Z jakého důvodu zrovna tyhle ty?
4: Tak furt se tam mluvilo o ženách. Třeba to byly sestry.
2: V tom divadelním představení, že no, oni to nebyly úplně sestry a navíc jedna z nich nebyla žena, ale byl to muž, jo? Ale to nevadí. Twisted Sister to nejsou. Zatím ti děkuju, měj se, čau.
4: Díky, čau, čau.
2: Asi nemůžu vzpomenout na toho herce Ergot, který tam hrál tu ženskou, on to vaká dvojrole. Radio Beat, kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Píťák Martin, dobrý den, zdravím.
2: A zdar Martine.
5: Zkouším přes dívčí válku Tromboli.
2: Stromboli to nejsou, ale můžeme, já to nerad říkám, ale jo, aby jsme si to trošku jako zrychlili, česká kapela není tou, kterou hledáme dneska, jo, což
5: dobře,
2: Stromboli díky, logicky z toho vypadávají. Tobě děkuju. Hned můžeme vzít dalšího býťáka detektiva, zmrzlinovače chtějícího. Radio Beat, prosím.
6: Ahoj, proč to je David?
2: Kdo si říkal Lid?
6: David, ahoj.
2: David, já si, že mi volá Lid, samotný Lid, že se spojil a telefonujou, kdo tam pojede, jestli on, nebo tady ten, nebo to, jestli to bude šéfovat tenhle ten, nebo tamhle ten. Pověz mi, jak je to dneska teda?
6: Hele, vyzkouším jenom Manowar, jestli to není.
2: Mluvili jsme o nich, jo, Manowar to nejsou.
6: No,
2: je to jiná skupina, děkuju, čau, ahoj.
6: Děkuju, ahoj.
2: Tak to byl tip, vlastně, který už jsme tady měli, ale to se v tom foforu může stát. Radio Beat, vejvodák, prosím. Haló? Tam někdo? No, už tě slyšíme, povídej. Nazdar.
6: Volám dobře na tu tajemku, nebo jak se to bude.
2: Člověče, tak kam bys tak jinak si myslíš, že voláš do mlíkárny nebo do pekárny?
6: Ne, to je poprvé, co se mi to podařilo, asi milionkrát jsem to zkoušel.
2: Tak řekni,
6: ale
2: koho?
6: Ale prosím tě, Libor z Děčína, původně z Moravy.
2: Řekni mi, koho hledáme, jo, koho hledáme, potřebujeme čas, honíme čas.
6: Progres 2.
2: Progres 2, jakože Brno.
6: Jakože Brňáci.
2: Depa, je tam, je to ještě trošku jinak, jo? Jdeme na druhou nápovědu a v ní uslyšíte ikonickou personu, která přináší ve své podstatě vlastně takový svůj coming out. Poslouchej, čau.
6: Poslouchám.
7: Dobré dopoledne, býťáci, zdraví vás Pepa Lábus. Chtěl bych dnes v rámci nápovědy do detektivky vyvrátit jednu fámu. Říká se, že mě podobně jako němého bobše vychovali srny. Není tomu tak? Pravdou je, že jsem byl vychován na rádiu Beat.
2: No, panečku, a to by mohlo leckomu pomoci k tomu, aby vypátral tu kapelu, protože to byla jasná narážka na album té kapely, které hledáme. 210, 32, 33, 34. To jsou rášty, to nejsou dneska.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Druhá nápověda, číslo stále stejné, 210, 32, 33, 34 a zmrzlinováč z Planea je stále ve hře. Rádio, prosím.
4: Martin, ahoj Petře.
3: No, Martine, no tak jak je to teda, co?
4: Hele, druhou jsem neslyšel, ale podle první mě napadlo Sisters of Mercy.
3: Taky ty sestry tě do toho lezou teda pořád, jo? No, není to tak, no, já jsem tam spíš, jako, co ona dělala Vlasta?
4: No, Vlasta věštila.
3: Věštila, přesně tak. To znamená, ona se dívala kam?
4: No, do dálej a vzhůru.
3: No, přesně tak, ale asi ne do minulosti, že jo? Ona se dívala kam?
4: No, do budoucnosti.
3: Vidíš, že bez nápovědy to umíš, Martine, to z tebe leze krásně, sám jsi to řek.
4: Ona se dívala... Ale jako u maturity.
3: Ano, fuj, třináctka, tu nechci. No, tak poslouchej, je to tak, je to pohled do budoucnosti. I ta první indicie, i ta druhá, tu si neslyšel, tak i ta první směřovala k názvu desky té kapely, která není česká teda, jo, ale přesto po ní pátráme. Děkuju, Martine, měj se, čau.
4: Měj se, Petře, ahoj.
3: Tak Martin nebyl úspěšný, třeba ten, kdo teď tady žlutě bliká, už úspěšný bude, ale to si myslím, že ne.
5: Čau, Vévodo.
3: Já už to tady vidím. Já si ho uložím, jo, ale já vlastně nemusím, já si to tvoje číslo pamatuju. Navíc ten tvůj Tesco mobil, nebo co to máš.
5: Tak to je zase... Díky všem býťákům, že mi zaobírají linku, dobrý spojení, dobrý.
3: No, hele, tak jak je to?
5: Už mám plný nočník, jo, to je jak nočník na prdel. Ta Libuše tam, jo? Mm. Jako Libuše, jako Líba. Ano. Líbání. No, kysáci,
3: no,
5: to je
3: jasný. Přes Líbu, ano. Tam ještě čmoudí, jo? Kdo zná dívčí válku, tak to tam na začátku. Olda říká, nejsou to kys, Lošo, jo? Ale
5: no,
3: zase máme informaci, která nám obšťastnila ráno, že máš plný nočník. To si myslím, jako, že jako bereme, kvitujeme. Děkuju.
5: Ale já jsem spokojený. Čau se, býťáci. Díky za včerejšek.
3: S plným nočník. Aby si nebyl spokojený, samozřejmě, to by byl každý. Je někdo ještě odvážnější? Rádio Beat, Vejvoďák, prosím.
6: Čau, Peťo, tady Irena.
3: Teď jsem se chtěl zeptat toho dalšího, kdo sledovala, co má on plného, jo, ale ty jsi žena, to tebe se ptá nebudu. Posloucháme tě, jak je to dneska s detektivkou?
6: Tip Kim Crimson.
3: Kim Crimson, proč?
6: No, tak kvůli LPčku Beat.
3: Jo, jak tam Pepa teď říkal Beat, jo. On tam spíš to, jeho sdělení je, že ho nevychovali srny jako malého bobše od Cimrmanů, ale že byl vychován v rádiu, tedy na rádiu Beat konkrétně tedy, jo. Tady bych se odrazil, ale King Crimson to nejsou. Děkuju, zatím, čau. Někdo, než bychom si dali třetí indíci, která teď, když na ní koukám, že ta třetí zase není úplný hřebík, ale myslím si, že to podle ní poznáte. Rádio Beat, kdo teď?
7: Tady Jirka, třeba čahoj.
3: Jirko, tak pojď, držím ti palce.
7: Zkusím King Crimson.
3: Teď zrovna jsme o nich mluvili, teď zrovna. No, nevadí, přidávám tedy nápovědu číslo 3, Tomáš Hanák tam bude ke slyšení a snad ten film poznáte a podle názvu toho filmu si to převedete do té angličtiny a máme tu kapelu, jo? Tak zatím, čau.
7: Okej, čau.
8: Tralalí, tralalá.

0: Lej nam plimoh.
1: Krajem sladkih potravin.
0: Sluši praznuje žaben.
1: Dva skřici jdou lesem.
2: Je tam jistá kontinuita s tím lošovoplným nočníkem, protože tady bylo lejno plné much, ale věřím tomu, že vy si s tím poradíte. 210, 32, 33, 34.

0: Radio Beat.
1: Po Lobošovi Pospíšilovi, po třetí nápovědě, uvidíme, kam se dostaneme v detektivce. Číslo je stejné, 210 32 33 34. Rádio, prosím. Rádio Beat, Vejvodák, prosím.
2: Ahoj, Pepa.
1: Pepiku, zkus to uhodnout, ale pojď.
2: Led Zeppelin.
1: Ne, Led Zeppelin to nejsou. Nevadí, Pepo, zatím se měj. Ahoj. Hezký úterý, čau. No, ahoj. Panečku, po Pepovi by někdo mohl teď to zvednout, proklikat se sem a uhodnout to. Rádio Beat, prosím.
3: Zdar, Vyvoďák, Lukáš, Plzeň.
1: A zdar, Lukáši, tak, že to uhodneš ty, to jsem si teda nemyslel. Ale je to tedy kdo?
3: Journey,
1: správně, až ta cesta, tedy cesta z města.
3: Já jsem to nepoznal, tu poslední pohádku, co to teďka to dohrálo v
1: jo,
3: rádiu.
1: Tak
3: ale...
1: nebyla to asi pohádka, cesta z města, je teda film, ale...
3: Pohled do budoucnosti 76. No,
1: Look into the future, ano, deska kapely Journey. A ta druhá deska, na kterou vlastně odkazoval Pepa Lábus, věděl bys, která to je?
3: No to jsem původně volal tě zřídit Rammsteini, jakože album Radio, že jo, to je jejich...
1: Jo, pravda, to by eventuálně sedělo, no. Tady Pepa říkal, že nebyl vychován, že ho nevychovali srny, jako němého Bobše, ale že byl vychován v rádiu, tedy Raised on Radio, to je album Journey z roku 76. Aha. No a cesta z města, tedy cesta Journey. Správně, Lukáši, máš zmrzlinovač. Hele, budete si moc v práci pěkně dělat zmrzlinu, nebo třeba sorbet, nebo frozen jogurt, jo, a další. Mě úplně jako jde mráz po zádech, když se řekne zmrzlinovač v tomhle počasí. Pro tebe to bude mráz způsobený právě i těma prostředkama a výrobkama, který si budete moci dělat. Veliká gratulace, no a vy, co jste dneska zmrzlinovač nevyhráli, můžete ho vydat ještě zítra v detektivce.
4: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.
5: Výťáci na čtyřech kolech.
1: A šup dopravní informace na D7 na exitu 60, tedy na 60. kilometru ve směru na Chomutov za Postoloprty je osobní auto na střeše. Opatrně. Pozor na Hodonínsku v Kyjově v Nerudovce. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. V Pardubicích na Palackého třídě je havárka dvou osobáků. Na Frýdecko-Místecku v Třinci v ulici 1. máje se srazila ne dvě, ale hned tři osobní auta. A v Uhersko-Hradišťku, no na Uhersko-Hradišťku v obci Nivnice v Brodské ulici, jak tady píšete, je havárka dvou osobních automobilů.
5: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.
5: Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes bude oblačno, na jihovýchodě slunce, odpoledne ojediněle, na západě častěji přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů, na jihovýchodě ještě až 36.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Hokejový obránce Michal Plutnar končí v Litvínově už po jedné sezóně. Za tu dobu odehrál 43 zápasů, ve kterých zaznamenal 1 gól a 5 asistencí. Prezident Pavel poletí na summit NATO v Ankaře vlastním letadlem. Vláda dorazí zvlášť, premiér Babiš a zbytek delegace zamíří na místo po vlastní ose. Nedávno dokončená přestavba nádraží Praha-Bubny postoupila mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu.
7: Spolu s nádražím je ve výběru například kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, horánská multifunkční hala v Jihlavě a nebo dřevostavba dostupného bydlení ve Žďáru nad Sázavou. Česká komora architektů vítěze vyhlásí 12. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
6: Geopark Český ráj na podzim zjistí, jestli si udrží značku UNESCO. Kontrola hodnotitelů dopadla v minulých dnech pozitivně, konečné rozhodnutí ale přijme až Rada globálních geoparků. A nakonec Google Peněženka nově pomůže s vyplňováním formulářů. Uložíme si do ní údaje jako registrační značku auta, VIN kód nebo čísla letu a můžeme je sdílet s dalšími službami Google. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
5: Radio Beat.

Dneska jsme v detektivce v souboji o další zmrzlinovač z Planea hledali kapelu Journey, tu kapelu, která už je od roku 2017 v rock'n'rollové síni slávy a která má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Ty indicie jasně směřovaly, krom té poslední, k tvorbě, tedy k názvu desek, které kapela Journey postupně vydávala. Ta první dívčí válka, kdy Vlasta věštila a dívala se tím do budoucnosti, Look into the Future, tedy pohled do budoucnosti, album kapely Journey z roku 76. Ve druhé nápovědě Coming Out Pepi Lábuse, kdy se přiznal, že ho nevychovali srny jako němého Bobše od Cimrmanů, nýbrž že byl vychován v rádiu. Stejně jako název desky kapely Journey z roku 1976 Raised on Radio, tedy vychován v rádiu. Poslední nápověda Dva skříci jdou lesem, Tomáš Hanák v hlavní roli filmu Cesta z města. A protože cesta je Journey, tak si budeme Journey hrát až do desáté.

0: Dneska tady skupina Journey, Don't Stop the Believin', to je poslední muzika, která se nám vešla do detektivky. Ve hře v tomto týdnu jsou ještě dva zmrzlinovače od Planea, jeden ve čtvrtek a jeden zrovna zítra. Startujeme opět po 9. hodině.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D7 na exitu 60, tedy na 60. kilometru ve Spinu na Chomutov za Postoloprty je osobní auto na střeše. Opatrně, D11 od Hradce Králové na Prahu u Vrbové Lhoty je zásek mezi 37. a 30. kilometrem zhruba na 15 minut. D7 je ucpaná i na příjezdu do Prahy, kousek za sjezdem na Buštěhrad. Na 5. kilometru zastavíte a ve Štrůdlu ztratíte přes 5 minut. Dálnice D1 z Prahy na Brno u 9 křížů se brzdí, od 169. kilometru se potom jede v koloně, částečně je to kvůli práci údržby a z části kvůli bouračce, která je na 171. kilometru. Havárka je v levém jízdním pruhu, ale zdržení něco málo přes 5 minut. Pozor na 44C, jedete-li kolem Mohelnice směrem na Zábřeh, je tam bouračka nákladního auta. A pozor, Klatovy, Plzeňská, je to kolem Importa na výjezdu na Plzeň. Řeší se tam bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno na jihovýchodě slunce, odpoledne ojedinělé, na západě častěji přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Teploty 28 až 32, na západě 25 stupňů, na jihovýchodě ještě až 36. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas zaprší, místy bouřky i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Večer od západu ubývání srážek a právě na západě i mraků. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Maroka a Paraguaje postoupili na mistrovství světa do osmifinále po vítězství v penaltových rozstřelech nad Nizozemskem a Německem. Brazílie vyřadila Japonsko po výhře 2-1 v nastavení. Fotbalová Slavie zpřísní po násilnostech na derby vstup na stadion. Bude například ověřovat totožnost při nákupu vstupenek. Rozpoznávání obličejů se zatím nechystá.
2: Slavii po květnových incidentech a řádění fanoušků během derby hrozí, že bude hrát doma rok bez diváků. Informaci potvrdil šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík. Klub totiž čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující mistr zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek. Zatím také odložil prodej permanentek na severní tribunu.
1: Motorističtí zaměstnanci ministerstva životního prostředí Šejna a Kubásek čelí kritice za ostré výroky na sociálních sítích vůči prezidentovi a dalším veřejným činitelům. Jejich vystupování může být v rozporu s etickým kodexem úřadu, který ukládá nestrannost a zdrženlivost. Na Slapské přehradě pokračuje oprava mostu a silnice na Hrázi. Práce mají skončit na konci příštího roku a zatím pokračují podle plánu. A nakonec Leo Express spouští nové vlakové spojení z Přemyšle přes Česko do Frankfurtu. Kvůli chybějícím povolením v Polsku zatím část trasy mezi Bohumínem a Přemyšlí obslouží autobusy. Jízdenky z Prahy do Frankfurtu stojí od 419 korun. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme. Přicházejí Thin Lizzy.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu.

Je to přesně, jak říká Olda Říha, starý desky hrajou dál, Katapult na beatu, 2,5 minuty po 10:45 dopoledne. Dneska jsem se trošku zasek v detektivce, protože jsem nebyl schopen si vzpomenout na jméno herce, který hrál dvojroli v Dívčí válce, tedy v divadelním představení Františka Ringo Čecha. My jsme z Dívčí války měli dneska nápovědu, kdy Vlasta, Bára Štěpánová, vlastně přivěštila vznik města Brna. A ta věštba, tedy pohled do budoucnosti, Look into the Future, byl odkaz na album, tedy skupiny Journey. Ale pak jsem prozřel, ale zapomněl jsem to připomenout a teď vlastně jsem se dostal na e-maily, protože píšete, velká spousta vlastně zpráv přichází během detektivky a až teď jsem si všiml, že mi někteří z vás napovídali, že tu dvojroli v divadelním představení Dívčí válka Františko Ringa Čecha hrál Ota Jirák. Omlouvám se Otovi Jiráku, jak jsem mohl zapomenout na Ju a Hele, že Ota Jirák, Jiří Lábus, Ju a Hele, v tomto případě Hele a Ju, protože Ju byl Jiří Lábus a Hele byl tedy Ota Jirák. Tak jenom pro kontrolu nebo pro pořádek, ano, dvojrole, teď už si nespomenu, ale on tam hrál ženskou a zároveň tedy chlapa v té Dívčí válce. Rád bych si toto představení ještě někdy pustil a podíval se na ně, protože je to vyloženě, jak se řekne slušně to slovo, no, legrace, takhle, legrace a nebo sranda. Co se týče muziky, za chviličku Aeroplane od Red Hot Chili Peppers a teď vsaďte se, že až řeknu krleš, tak Paul McCartney zaspívá Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. A povídám krleš.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byl Aeroplán i s potleskem dětí nakonec. Red Hot Chili Peppers v programu Rádia Beat. Za 3, 2, 1, teď přesně na vteřinu je 10:30 dopoledne. Máme připravené Stony, taky Uráhýb a další autorské čtení z audioknížky skupiny Vohnout, ale do toho všeho hází vídle Petr Šimáček, který je ve studiu. Sledovali jsme naše 5 bojaře na světovém poháru a máme českého plaveckého rekordmana na 200-metrovou polohovku. Jaká je hodnota nového rekordu, nám řekne Šimi osobně.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil 2. místo ve finálovém závodě seriálu světového poháru. Lucie Hlaváčková obsadila 5. místo. České hráčky boxlacrosu prohrály na jižním městě s Izraelem 5-17. Dnes nastoupí na stejném místě od 20 hodin proti Anglii. Muži hrají play-in se Švýcarskem o čtvrtfinále od 19:30 v Radotíně. Jan Čejka zaplaval na mistrovství republiky v Praze český rekord na 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin vylepšil o 14 setin 3 roky staré maximum Miroslava Knedly. Cyklista Matyáš Vacek vyhrál silniční závod na společném mistrovství Česka a Slovenska v Jeseníku. Navázal na triumf v časovce a obhájil loňský double, čímž získal 3. domácí titul. Mezi ženami byla nejlepší Julia Kopecký. Kajakářka Kateřina Mílová získala bronz na mistrovství Evropy v maratonu. V rumunské Pitešti uspěla v klasickém závodě, pátá byla ještě na krátké trati. Češi přidali další 5. místa zásluhou kajakáře Jahody a kanoistky Kodetové. České zastoupení na Tour de France letos rozšíří 3 cyklisté. Vedle Pavla Bittnera se na start postaví také Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Závod začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Rádio.

0: Na dortu kapely Vohnout na rádiu Beat.
1: Kapitola 9. Hledání party. Mezi roky 1994 až 1996. Čte Matěj.
2: Nastala fáze hledání zbytku kapely. Trvala rok nebo spíš dva. Z hlediska dějin vesmíru pouhej okamžik, ale pro nás nekonečná a frustrující etapa. Kromě zkušebny a jejího vybavení jsme ke svým melodiím potřebovali hlavně kolegy. Bubeníka, basáka a zpěváka, anebo zpěvačku, tohle nám bylo v celku fuk. Že jsme neuvažovali o klávesách, dechový sekci a podobně, to vycházelo z představy, že budeme rychlá kytarovka v klasickém obsazení. S bejvalou partou už jsme se moc nestýkali, bylo tedy po těch

0: lidech nutný pátrat jinde. Internet ještě nefungoval, a tak jsme vylepovali čísla s naším domácím telefonem všude, kde to šlo. A začali volat a chodit první zájemci. Netočili jsme ani nefotili a je nám to dodnes líto, a to se týká hlavně zpěváků. Konkurzy probíhaly u nás doma na Vinohradech a my si postupně ujasňovali, že náš frontman nemůže nosit sandály, mít na krku velký kříž, nakulmovaný vlasy anebo košili s růžema. Chtěli jsme někoho, kdo by nás jaksi reprezentoval, a za dveřma přitom stávali úplně jiný lidi. Nutno dodat, že překvapení bylo oboustranný, neboť ti nebožáci vstoupili do rozbordeleného pokoje s namalovanýma lepkama na zdi, pak je do nohy kousnul pes Greg a do ruky dostali silný brko, čímž jejich zmatenost dosáhla vrcholu. Ukazovali jsme jim naše nápady a oni do toho zkoušeli něco improvizovat, leč bohužel nikdy nikdo nespíval podle našich představ, který jsme ale konec konců ani my neměli moc ujasněný. A tak jsme zkusili opačný systém, vybrat si mezi známejma dobrýho týpka a tomu říct, ať jde dělat zpěváka. A tak se u nás doma střídali kámoši z klubů a ze skejtový party, který svou osobností a vizáží splňovali podmínku zařadit se, jenže neuměli zpívat. A čas běžel a my nejenže neměli zpěváka, teda zásadní článek kapely, ale basáci a bubeníci z inzerátů byli to samý. Prostě lidi z úplně jiný hudební planety.
1: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal se tak.

Něco jako Black Sabbath, to jsou Vohnouti v programu Rádia Beat, minutu a půl po tři čtvrtě na 11 dopoledne. Matěj Homola, když tady byl v Rockerově ránu, tak představit ten projekt, který udělali, tak podle toho jsme se zařídili a vlastně od začátku až do konce jejich audioknížku 30 svíček na dortu odvysíláme. Všichni členové kapely Vohnout se střídají v čtení jejich audioknížky a já si myslím, že to má celkem jako solidní úspěch. Oni vydali knihu, na to konto ještě namluvili audioknížku. Ta se vlečem jako liší, je tam trošku něco jiného než v té knížce, ale myslím si, že tak, jak to krásně plyne a hezky si to poslouchá, tak věřím tomu, že si to s náma doposloucháte až úplně do konce. Co se týče té další muziky, my dobře víme, že One Man Come in the Name of Flow, pro tento případ ale Where the Streets Have No Name, U2 2, tahle irská skupina na beatu právě teď.

0: Písem Creatures of the Night, kapela Kiss v programu Rádia Beat, 4,5 minuty, spíš 4 bych řekl minuty před 11. hodinou. Za okamžik tady bude Petr Šimáček, hned po zprávách se Šimem budeme hrát Maideny, taky Yardbirds, kdo máte rádi Guns N' Roses, anebo Jiřího Schillingera. Po 11. hodině. Je uslyšíte.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na Litoměřicku na 15. u Horní Řepčice se srazila dvě auta, jedno osobní a jedno nákladní auto. Na Vyškovsku u obce Nevojice na 50. na hlavní je osobní auto po bouračce mimo silnici, opatrně tudy. V Olomouci na třídě kosmonautů u křížení s ulicí 17. listopadu je dopravní nehoda s únikem provozních kapalin, ale bez zranění. V Brně ve Fanderlíko v ulici se řeší havárka dvou osobáků a podobná bouračka se stala i na Palackého v Chomutově. A ještě České Budějovice, ulice Antala Staška, hlídka policie České republiky tam vyšetřuje bouračku osobáků a nákladňáku.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
4: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
5: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
4: Trika, půl litry, hrnky, cyklodesy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
5: klub.radiobeat.cz.
6: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
8: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
9: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
10: malý piva, no ne.
9: Prostě naděje Beatle. Dnes v 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
11: Dnes oblačno, na jihovýchodě slunce, odpoledne ojedinělé, na západě častěji přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Teploty 28 až 32, na západě 25 stupňů, na jihovýchodě ještě až 36. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas zaprší, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Večer od západu ubývání srážek a právě na západě i mraků. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
12: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
11: Tenistky Siňaková, Bartuňková, Muchová a Krejčíková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Včera naopak prohrály Vidmanová a Svrčina. Fotbalová Slávie dostala za nedohrané derby se Spartou pokutu 10 milionů korun a kontumaci 0-3. Disciplinárka ji navíc nařídila odehrát 4 zápasy bez diváků, Sparta zaplatí 600 tisíc korun. Desítky expertů rezignovali na vládní poradní orgány pro lidská práva. Celkem 53 odborníkům vadí přesun agend z úřadu vlády na ministerstva, který podle nich oslabí ochranu zranitelných a omezí nezávislost rad. 16-kilometrový úsek dálnice D35 mezi Ulibicemi a Hořicemi v Podkrkonoší se staví už 2 měsíce.
13: V současné době se stavbaři soustředí zejména na hrubé zemní práce, které patří k prvním etapám budování nové části dálnice. Změny už jsou z okolních cest znatelné. Luboš Dvořák i Čínsko.
11: Ukrajinské drony dnes znovu masivně útočily na Moskvu a okolí. Ruská protivzdušná obrana sestřelila přes 55 strojů a útok dočasně omezil provoz 2 letišť. Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým a dáme si Iron Maiden.
14: Radio B. Classic Rock.

Rádia Beat, 11.15, půl minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Mezi půlnočními deskami, kde je to v tomto týdnu ryze česká záležitost, tak zatím vede album Poslední nádražák od kapely Krausberry, pak jsou Kabáti El Presidento, Rybičky 48, s deskou Jedeme dál, Holeček Marcel projekt Light Up Your Fire, pak je Petrianda s deskou Asi se mi nebude chtít a pak je tam Proteus s albem Závislosti. Můžete se na to podívat klidně hned, nebo kdykoliv až do neděle 5. července do půlnoci, kdy budeme znát dvě nejúspěšnější desky podle vašeho hlasování býťáckého. No a ty dvě desky, které budou mít v neděli o půlnoci na konci tohoto týdne nejvíc hlasů, tak ty potom vezmeme o obě alba a připravíme si je na příští týden, kdy jednu tu desku jako půlnoční si zahrajeme v úterý a druhou pak ve čtvrtek před půlnocí, tak aby to byla půlnoční alba. O celém tomto dění a vlastně o muzice, která se v půlnočních albech hraje, tady na Beatu rozhodujete vy býťáci svým hlasováním prostřednictvím naší titulní stránky našeho webu radiobeat.cz, podívejte se na to. Teď je připravena muzika od skupiny Queen, kterou a podle dokumentu a taky ve filmu to bylo řečeno, Freddie Mercury složil, když si v koupelně sedl na vanu a měl jí asi za 10 minut hotovou. Takhle, sednout si na rantl vany a složit písničku během 10 minut dokáže asi každej. Ale málo komu se povede, aby pak následující skladba měla třeba 203 milionů shlédnutí na YouTube, jo? Tahle, ta jich má přesně 203 milionů.

Tak se máme a pitomec lhal, není to 203 milionů, ale 223 milionů zhlédnutí na YouTube, ono, jak jsou ty písmenka a ta číslice, nebo ta čísílka, jak jsou malinká, já blbě vidím, tak jsem si to prostě... 223. Tahle skladba od Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, má 153 milionů. To je málo, že jo?

O, stoupá. My jsme se jednou na kvalifikaci v házenkářů ve starším žákách v Ústí nad Labem zasekli ve výtahu a vůbec jsme nestoupali, museli nás hasiči spouštět dolů a dolů, takže tady spíš klesá a klesá, ale to je jenom taková moje osobní zkušenost. 8 minut po půl 12. dopoledne i zítra a taktéž tedy i pozítří můžete na Beatu dopoledne nebo ráno, chcete-li, v detektivce vyhrát zmrzlinovač. Kdyby někdo jo šťoural, aby si to mohl zjistit, co všechno ten zmrzlinovač umí, tak máte na něj odkaz přímo na našich stránkách radiobeat.cz. Je to Sencor SIC 5050 WS Gelateria. Umí udělat krémovou zmrzlinu, osvěžující sorbety, frozen jogurty, milkshakey nebo třeba ledový kafe. Tenhle multi přístroj pro to, abyste si mohli v tomhle počasí zpříjemnit život a dát si něco studeného, třeba i tu zmrzlinu, tak získáte tím, že budete poslouchat buď zítra, anebo ještě je poslední šance potom ve čtvrtek detektivku mezi 9. a 10. No a podle nápověd a indicí, pokud se vám povede rozluštit, koho hledáme, jakou kapelu a dovolat se ještě navíc do studia k tomu, tak tenhle zmrzlinovač bude váš. Myslím si, že není to úplně jako složitá cesta, jak se zadarmo dostat k přístroji, který vám může krásně schladit hubu, jak říkáme my lingvisti. Zítra detektivka startuje lehce po 9. hodině, hnedka potom, co Kachna dovysílá. No a protože jsme mluvili o krémové zmrzlině, tak jednu krémovou od skupiny Cream, což znamená krém, bych tady měl. Jak máme v logu rádia být Classic Rock, tak tohle je klasika, možná klasičtější než nejklasičtější.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: krásně mizí do vytrace na Misunderstanding Genesis na beatu necelé 4 minuty před 12. hodinou. Signál pro Pepu, Pepa Lábus, který dneska mluvil nápovědu v detektivce, tak má připravený zpravodajský přehled dne. Hned jak skončí, tak uslyšíte Alberta Kinga jako bluesového dvanácterníka. Na to Black Sabbath budeme hrát svíty, taky Ozzyho a taktéž kapelu, která aktuálně vede v pořadí mezi půlnočními deskami, tedy skupinu Krausberry. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1, jak už od nás víte, na 92. kilometru ve Svinu na Prahu, ještě před sjezdem na Humpolec, je aktuálně bouračka autobusu a osobního vozu. Pozor, na 14. u Ústí nad Orlicí je tam dopravní nehoda dvou osobních aut. Stejně tak v Ústí nad Labem samotném, v ulici pod Úvozem opatrně, srazila se tam dvě osobní auta. V Domažlicích na Masarykovce je havárka dvou osobáků. V Plzni na Slovanech v ulici u Světovaru mezi křižovatkami ulic Barákova a Velenická je také bouračka a v Liberci v Sokolské ulici vyšetřují právě teď dopravní nehodu dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno, postupně přijdou přehánky a bouřky, večer i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Zítra se o 2 až 7 stupňů ochladí. Srážková a bouřková situace bude podobná té dnešní.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalový trenér Miroslav Koubek končí po neúspěchu na mistrovství světa u české reprezentace. Jeho rezignaci přijal předseda FAČE Trunda po vzájemné dohodě a osobním jednání. Fotbalisté Maroka a Paraguaje postoupili na mistrovství světa do osmifinále po vítězství v penaltových rozstřelech nad Nizozemskem a Německem. Brazílie vyřadila Japonsko po výhře 2-1 v nastavení. Prezident Pavel poletí na summit NATO v Ankaře vlastním letadlem. Vláda dorazí zvlášť. Premiér Babiš a zbytek delegace zamíří na místo po vlastní ose. Motorističtí zaměstnanci Ministerstva životního prostředí Adam Šejna a František Kubásek čelí kritice za ostré výroky na sociálních sítích vůči prezidentovi a dalším veřejným činitelům. Jejich vystupování může být v rozporu s etickým kodexem úřadu, který ukládá nestrannost a zdrženlivost. Pražské metro od září sjednotí víkendové jízdní řády a posílí provoz. Zkrátí se intervaly a město kvůli rostoucím nákladům připouští možné zdražení jízdného. Ministryně Mrázová zahájila přípravy nového stavebního superúřadu. Sídlit by mohl v jedné z budov Ministerstva pro místní rozvoj na Pražských Vinohradech. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Osobně znám dvě ženský, normálně dvě holky, dvě ženský, který zdrhly v den svatby ženichovi s tím, že tedy řekli svatba dneska nebude, na poslední chvíli si to rozmysleli. Tohle byly Krausberry a právě skladba Svatba nebude v programu Rádia Beat 2 minuty po čtvrt na jednu odpoledne. Dneska má svátek Šárka. Šárka je hodně frekventované jméno, tak každé, které Šárce, nezapomeňte poblahopřát. Dneska je Mezinárodní den sociiálních médií, všechny socky, všechny tyhle sítě mají dneska svůj den, můžete se tam klidně rozepsat, anebo naopak je dneska zcela výjimečně nepoužívat, když mají svůj den. Je Mezinárodní den asteroidů a Světový den šnorchlování. Proto se nedivte, až dneska v tramvaji, v autobusu nebo v trolejbusu potkáte někoho ve šnorchlovací masce. Je to kvůli tomu, že je dneska Mezinárodní den šnorchlování.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Pánové, Simon a Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, teď je 26 a něco, tedy skoro 3,5 minuty před půl jednou odpoledne mě se naskytl pohled pro bohy. Ve studiu je Pepa Lábus s Beatoskopem.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám, u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Nová verze mobilní hry Playing Prague zavede hráče v 10 úrovních na 20 zajímavých míst a seznámí je s 10 osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat současnou herní komunitu. Zároveň vznikne i počítačová verze, která bude mít lepší grafiku. Hra získala ocenění nejlepší hra střední a východní Evropy. Předsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová nám řekne víc.
3: My rozšiřujeme hru, která v loňském roce dosáhla 100 000 žení a už je kolem ní poměrně široká komunita a rozšiřujeme ji o 10 nových levelů, jsou to 2 balíčky po 5 a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad nebo rezidence primátora.
1: Beatoskop.
2: Třinecké železárny zahájily provoz unikátního robotického pracoviště na odlévání oceli za zhruba 50 milionů korun. Jako první na světě pokrývá všechny operace po usazení pánve. Nová technologie nahrazuje lidskou práci v extrémních teplotách kolem 60 stupňů, tím výrazně zvyšuje bezpečnost zaměstnanců a zatraktivňuje hutní průmysl pro mladé generace. Roboti přebírají rizikové činnosti u tekuté oceli a zajišťují stabilnější produktivitu výroby. Tolik z Beatoskopu. Po něm přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.
1: Radio Beat.

Tohle byl George Thorogood a jeho Battered Bone v programu Rádia Beat, jenom rychlá dopravní informace. Dopravě jako takové se budeme věnovat potom při zprávách před 13. hodinou, ale vy, co jedete po dálnici D2 od Hustopečí, ho valíte směrem na Brno, tak počítejte s tím, že už na sjezdu na Blučinu někde na 13. 12. kilometru budete přibržďovat, zabrzdíte potom na 7. kilometru a vlastně až do Brna po D2 se budete táhnout v koloně. Je to kvůli tomu, že tam pracují silničáři, je tam omezení, přejíždí se tam i do protisměru. To zdržení je tam pro osobní auta už někde kolem 10 minut, což už může vám trošku přehodnotit plány jako takové. Kdo jedete po D2 od Hustopečí na Brno, počítejte, že od 13. kilometru budete poskakovat až do moravské metropole. Tohle jsou

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice mu tentokrát přijde Lukáš Pařízek, akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu B.

0: mít, aby se to rýmovalo 2,5 minuty před 13. Pepa Labus připraven. Zprávy budou po zprávách Motorhead, taky Psí vojáci nebo Boston, Pink Floyd taky.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 kolem Brna je v obou směrech silný provoz. Možná trošku horší je to aktuálně ve Svinu od Prahy, potom dál na Vyškov. Už na 183. kilometru se brzdí. Štrůdl je až na 199. D2, jak jsem říkal, je ucpaná na příjezdu do Brna od Hustopečí. Od 13. kilometru je silný provoz a zdržení přes 10 minut. V Teplicích v ulici Emilie Dvořákové se srazilo osobní a nákladní auto. Pozor, v Praze v Pobřežní ulici, to je souběžná s Rohanským nábřežím. I tady se řeší havárka dvou osobáků. A pak tu mám dvě Ostravy a dvě Plzeňské. V Ostravě na Plzeňské od sadu Družby směrem do centra se řeší havárka dvou osobních aut a v té samé ulici, v tom samém městě, tedy v Ostravě na Plzeňské, u téčka z ulicí Podhájí je silný provoz kvůli bouračce motorkáře a cyklisty.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Počekávají se ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer přijdou od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Obhájci stříbra Francouzi narazí v úvodním vyřazovacím kole na fotbalovém mistrovství světa na Švédsko. Jeden z největších favoritů turnaje neprohrál v play-off na světových šampionátech v normální hrací době nebo prodloužení už 8x po sobě. Zápas má výkop dnes v 23 hodin našeho času. Vítěz se v osmifinále utká s lepším z dvojice Německo-Paraguay. Prezident Pavel jmenoval novým náčelníkem generálního štábu armády České republiky Miroslava Hlaváče. Ve funkci střídá Karla Řehku, který mu při slavnostním nástupu na pražském Vítkově u příležitosti dne ozbrojených sil oficiálně předal velení. Loučí se i s armádou, kterou opustí po 37 letech. Policisté na Karlovarsku našli dnes ráno mrtvého svého kolegu Rudolfa Flašku. Novinky.cz uvedly, že spáchal sebevraždu. Bývalého šéfa tamní mord party v hodnosti plukovníka před 2 týdny potrestal soud za to, že letos v březnu přijel do služby opilý. Okolnosti jeho smrti prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ukrajinský prezident Zelenský prohlásil, že ruské vedení dalo armádě už 15 deadlineů, dokdy dobít ukrajinskou Doněckou oblast, informuje o tom list Kyiv Post. Podle něho Zelenský doplnil, že pokud Rusko neukončí válku, bude muset za cenu devastujících ztrát deadline znovu prodloužit. To byly zprávy, po nich si poslechněte Motorhead na Rádiu B.
0: Classic rock.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
4: Hele, jak letí?
3: Tak co s tím uděláme?
5: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
6: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
7: Léto jako živé.
3: Na rádiu B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Ale Souholís nabíjí tu píseň, která se jmenuje Hey Willy. Za 3 minuty bude 2:30 odpoledne. Nepříjemná situace je teď na pražském okruhu mezi D1 a D5. Pražský okruh je uzavřen, na 14. kilometru je vážná dopravní nehoda. Přistávala tam i helikoptéra letecké záchranné služby. 14. kilometr, to je vlastně před sjezdem na Lochkov. Vy, co jedete po dálnici D1 a chcete sjíždět u Modletic na pražský okruh, počítejte s tím, že momentálně po pražském okruhu mezi D1 a D5 se nikam nedostane. Ta dálnice jako taková je uzavřena. Sledujeme to zdržení, které je tady napsáno. Teď samozřejmě asi nemá smysl říkat, protože je to něco přes 1:10, ale záleží na tom, jak ta situace bude vypadat přímo na místě. Tahle skladba od skupiny AC/DC má 4 názvy. Buď Back in Black, nebo Black in Black, nebo Back in Black, anebo Black in Black.

píseň se jmenuje Highway Tune od Greta Van Fleet v programu Rádia Beat, taky básnička, jste ji slyšeli, aspoň ten konec, tedy teď, kdy za 5 minut už bude 3:15 odpoledne. Zítra je předposlední šance v tomto týdnu vyhrát zmrzlinováč Gelateria Senkor od Planea, myšleno tedy za vítězství v detektivce. Detektivka má jednoduchá pravidla, já se vás ptám, koho hledáme, jakou kapelu nebo jakého interpreta, zpěváka, kytaristu nebo zpěvačku, basistku, klávesistku nebo klávesáka, bubeníka, jak klidně. No a vy podle nápověd, které dávám do éteru, se snažíte rozpoznat, koho tedy hledáme, komu se to povede. Nejenom to, že na to přijde, ale dovolat se ještě musí, přímo sem do studia, tak ten získá jak zítra, tak i ve čtvrtek máme ještě 2 zmrzlinovače ve hře. Onen zmíněný zmrzlinovač, tedy Senkor Gelateria od Planea. Držím vám palce, zítra detektivka startuje podobně jako všechny ostatní ve všedních dnech, lehce po 9:00, tedy hned po tom, co dohraje, domluví a dovysílá Kachna. Za okamžik Omega, taky Joe Cocker, The Show Must Go On.

0: Ještě jedna se nám tam vešla, a to Accept Screaming for the Love Bite, a já jsem tomu rád. 14. hodina je vlastně takým signálem pro Pepu Lábuse, aby dorazil sem do studia společně se Standou Rubášem. Pepa má na starosti zprávy a Standa Rubáš potom hodinu tupláků. Apropo, správně, belgicky řečeno, tak první tuplák bude mít Standa se skupinou Rainbow. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na pražském okruhu na 14. kilometru ve směru od D1 k D5, je to před sjezdem na Lochov, byla vážná dopravní nehoda. Přistával tam i vrtulník letecké záchranné služby. Je tam stojící kolona ve směru od D1 směrem k D5, tak s tím počítejte. Dálnice D8 od Prahy na Roudnici mezi 17. a 26. kilometrem je silný provoz. Je to kvůli práci silničářů a zdržení dohromady kolem 5 minut. Na Tachovsku na 21. před Planou na příjezdu od D5 se srazila dvě osobní auta. V Jihlavě v Telčské ulici se řeší bouračka osobního a nákladního vozu a na Liberecku ve Frýdlantu v ulici Míru se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Studio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz.
1: Duplák. Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno, postupně přijdou přehánky a bouřky. Večer i velmi silné, maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Zítra se o 2 až 7 stupňů ochladí. Srážková a bouřková situace bude podobná té dnešní.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Zápas úvodního kola vyřazovací fáze na mistrovství světa bude atraktivní. Utkají se totiž fotbalisté Norska a Pobřeží Slonoviny. V utkáních Severanů padlo ve skupinách nejvíc branek. Ofenzivní sílu ukázal i africký celek. Dnešní duel v Dallasu bude mít výkop v 19 hodin našeho času. Poslanci mají ve druhém čtení projednat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvýšila ze 700 na 800 tisíc. Podle vládního návrhu by se změna měla týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po nabytí účinnosti zákona, tedy od začátku příštího roku. Studená fronta přináší nejen úlevu od veder, ale také bouřky. Jejich další vlna dnes zasáhne hlavně východ Čech, Moravu a Slezsko. Před nebezpečnými projevy varuje ve výstraze Český hydrometeorologický ústav. Silné bouřky očekávají meteorologové i zítra. Aktuální výstraha bude v platnosti od dnešních 15 do 23 hodin. Krize v důsledku ukrajinských dronových úderů na poloostrově Krym se prohlubuje. Zaměstnancům tamních podniků se spožďují nebo nechodí výplaty. Někteří zaměstnavatelé nařizují neplacené dovolené nebo rovnou propouštějí. Na okupovaném poloostrově, který od zásobování prakticky odřízla ukrajinská dronová bombardovací kampaň, docházejí kromě pohonných hmot a základních potravin také peníze. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na Rádiu Beat.
1: Duplák. Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků. Na Rádiu Beat.

0: Černá ovce rodiny je za námi, Rainbow a Black Sheep of Family, předtím Cynthia Bingham, dvakrát Rainbow za sebou. První tuplák úterního odpoledne tady na beatu dozněl 10 minut po 14. hodině. Střídání stráží proběhlo poměrně snadno, on vejvodák se tady příliš nezdržuje, když se blíží ta 14. tak už má zbalený baťužek, protože mu za 5 minut jde co? Přesně tak, až do Plzně. No a příjemné odpoledne vám tady z beatu může přát Standa Rubáš. Tradičně v tomto čase s dvojicemi písní Rainbow střídají Rolling Stones, od těch tu mám Beast of Burden a taky Out of Tears.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Led Zeppelin na rádiu Beat. Na ne došlo v dnešních tuplácích Immigrant Song, je samozřejmě píseň, kterou není třeba nijak extra představovat. Navíc my tady v Beatu toho k tomu máme takový ještě osobnější vztah právě, protože vždycky, když dojde na to, že hrajeme Immigrant Song, říkáme si, to byla ta první. Ta úplně první skladba, která se 1.1.2002, je strašně, jak rychle to uteklo, ozvala z rozhlasového eteru na té jedné chodince v opuštěné frekvenci, kterou jsme tehdy měli. Od té doby se změnil i ten počet frekvencí, je to dosti výrazně. Tak to byla ona, se kterou jsme odstartovali ten tuplák kapely Led Zeppelin, a ono, hledejte v diskografii kapely Led Zeppelin něco, o čem řeknete, že je to skladba méně známá. To už samo o sobě je kacířství. No ale tak v tuplácích to tak musím udělat, tak řeknu, že za známější tady byla právě Immigrant Song, za ty méně známé ta, která se jmenuje Thank You. Je 14:27, jsme tak nějak v půlce tupláku, nezdržujme se povídáním, pojďme si hrát muziku, třeba Michala Prokopa.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu Beat.

0: Prokop doprovázen kapelou Framus 5. I tu předchozí spolu s ním obstarala celá ta takzvaně velká parta, tedy Framus 5, bitva o Karlův Most, tu máme také za sebou. Zároveň jsme tím splnili nepsanou podmínku našich tupláků tady na beatu, že alespoň jedna z dvojic písní by měla být česká. No a proto se teď můžeme zase po Michalovi ponořit zpátky do té angličtiny. Harley Davidson Blues, to je jedna ze slavných písní kapely Kenneth Heath. No a ta druhá, kterou si dáme hned po ní, tak ta se zase bude jmenovat Tease Me.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou. I've got

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice mu tentokrát přijde Lukáš Pařízek, akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: No vidíte, niekde to tak proste je. Necháme, ať si to dopovídaj. Někdy to tak prostě je, že stuplákuje hat-trick. Tady tři kusy za sebou, nikoli dvě. To je taková velmi speciální, než kvůli bonusová situace, která může nastat. Nastala právě teď, dali jsme Bruce Springsteena Dancing in the Dark, Set Eyes a Shaked and Drawn jako třetí věc, která dohrála. Teď nám zbývá 5 minut do 3 hodiny odpolední, to znamená, že toto budeš tedy určeno za poslední tuplák toho dnešního odpoledne. Další se chystají právě na to zítřejší, ale o muziku nepřijdete kabát. Tu mám Santánu, tady mám Yes, tady mám i Pepu Lábu, se tady za rohem mám.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Sami hlásíte z dopravy, je několik míst, jedna zpráva přišla od Davea, je taková, no pro mě taková zakletá, ale snad místní budou tušit.
2: Olomouc, Myší díra, Němec tam najel s vozíkem a uvázl, takže najít jináčí objízdnou trasu.
0: Díky Davovi za zprávu sapky a doufám, že olomoučtí vědí, kde tam máte Myší díru. Já to teda nevím, ale budu vám věřit. Na 6 na 115. kilometru ve směru na Cheb, tak počítejte, že je padlý strom a hasiči pracují na jeho odstranění. V tuhle chvíli je ten průjezd Českou tím pádem velmi omezen, pokud vůbec možný. D7 na 7. kilometru na Prahu, pozor, tady máme taky hlášen spadlý předmět, nikoli však strom, je to něco kovového, co se tam válí na dálnici. Projíždíte s opatrností. Na Hradecké je to 6,5 km z Prahy pryč, tady máme nějaké porouchané vozidlo, pohyb kolem něj. D7, no ale tady jste mi neřekli, na kterém kilometru, jenom že to je směrem na Chomutov, je tam hlášena havárie nákladního dosvodidel a probíhající vyšetřování, tak s tím tady býťáci také počítejte. Počítejte s tím po celé délce D7, tím pádem nemůžete být úplně překvapení, ale když se podívám do dopravních map, tak na úrovni obce Třebíz se nám tvoří špunt tam i zpátky, tak by to asi mohlo být tohleto místo. Co se týče odpolední špice, no tak ta už tak jako postupně vystrkuje růžky, na D1 před Brnem nestojí nehybná kolona, ale zpomaluje provoz už někde od Říčan, tak dneska zase tenhle ten kus dálnice se tak trošku začíná blokovat. Jedete-li od Humpolce směrem na Velký Rybník, tak tady v podstatě po celé délce a v obou směrech díky pracem na vozovce je poměrně hustá kolona, která zpomaluje provoz a taky se tak trošku zahušťuje Pražský okruh. Z jedné strany od Chrášten k Ořechu, to by nebylo úplně překvapivý, ale z druhé strany se nám to zase začíná řadit už takhle časně z odpoledne od Jesenice přes tunely až na Řeporie. Tady naberete nějaké zpoždění. Jeďte tedy velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Na východě zpočátku polojasno. Očekává se občasný déšť nebo přehánky. Místy bouřky. I silné. Později večer budou od západu srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6-3-6-4 postoupila do druhého kola. Dnešní duel proti 19-leté krajance vyhrála za hodinu a čtvrt. V dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Świątekovou nebo Američanku Taylor Townsendovou. Ministerstvo zdravotnictví od 1. července rozvolní omezení pro předepisování vybraných léků praktickými lékaři. Ti budou moci nově předepisovat celkem 1201 léků, které mohly zatím předepisovat jen ambulantní specialisté. Rozvolnění má zlepšit dostupnost péče, ulevnit pacientům od návštěv specialistů a také uvolnit kapacity pro složitější případy. Dozorčí rada energetické skupiny ČES poprvé zasedla v novém složení. Zároveň si zvolila svého předsedu. Jejím poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala, který se po loňských parlamentních volbách stal předsedou sněmovního hospodářského výboru. Kyjev dostal od Evropské komise první 3 miliardy 900 milionů eur na výrobu dronů, jde o součást unijní půjčky v celkové výši 90 miliard eur. Finanční pomoc Unie schválila poté, co se státy nedohodly na využití zmrazeného ruského majetku. A je po zprávách, po nich si poslechněte Kabát na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Yes, ich Owner of a Lonely Heart na beatu dohrává. Čestný čas, 15 hodin, 14 minut, až když budu chvilku chafrat, tak to bude i 15, ať se nám to dobře pamatuje. Co se týče aktuálního týdne, tak je třeba si říct, že vybíráme půlnoční alba, že jsme s tím celkem zacvičili od toho včerejšího dne. Teda pravda, Krausberry a poslední nádražák, ti byli poměrně favoritem a jsou stále, ale za nimi se to tak jako mele. Můžete hlasovat jak pro ně, tak taky pro Kabáty s albem El Presidento, nebo Rybičky 48. S albem Jedeme dál, taky pro skvělou desku Light Up Your Fire, po kterou jsou podepsáni Holeček a Marcel Project, Petr Janda je ve hře s deskou Až se mi nebude chtít a Proteus a závislosti aktuálně tak jakože na ocásku toho našeho beatového hlasování. Mrkněte na něj, beatáci, ještě je čas, ještě nepřihořívá ani nehoří, ale je dobré si tak jako odkliknout a odepsat si z toho seznamu úkolů tenhle ten jeden, kdy si určujeme půlnoční desky na příští týden. Bylo by škoda, kdyby to zapadlo někde v zapomnění. Je to na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Pro Kolárom na rádiu Beat The Whiter Shade of Pale, ta je právě teď za námi. Pojďme se vidět se podívat jenom rychle k tomu, co přichází třeba právě k dopravě. Od ředitelství silnic a dálnic před malou chvilkou přisvištěla zpráva o tom, že Pražský okruh není uzavřen, ale je zúžen, a to na 14. kilometru ve směru Barněnská a Plzeňská, protože se tam co se stalo. Je zkrátka veden pouze ve dvou pruzích, a co tady samozřejmě zvlášť v tom exponovém místě před tunely působí jakýsi špont. Pokud byste to chtěli objíždět, tak exit 10 z Braslav, exit 15 z Lochkov je vaše cesta. Ono to, jestli tu zprávu já správně čtu, není úplně nutné. Na druhou stranu přituhuje nám ten špunt od Jesenice. Jestliže jsem před malou chvilkou mluvil o tom, že ta doprava tam jede pomaleji, tak v tuhle chvíli tam pomalu začíná ta doprava stát od Jesenice přes tunely. Za nimi to tak nějak jako že jede, ale fofr to není až na Řeporie. Tady dneska oproti jiným ztratíte ještě více času, počítejte tedy s tím.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byl Gary Moore na rádiu Beat. Pokud jste fandové blues obecně, tak tam samozřejmě jste na Garyho Moora museli zcela jistě narazit a tím pádem byste zcela jistě měli tento čtvrtek narazit taky na Bluescast, protože Marek Hlavica, tak jak bylo řečeno už před nějakým časem, vždycky první čtvrtek v měsíci před půlnocí, před půlnočním albem má svůj pořad tady u nás na Beatu, kde se to právě okolo toho blues točí od začátku až do konce a ten název Bluescast to tak nějak podtrhuje. Ale není to jediná věc, na kterou byste se při čtvrtku mohli těšit oproti těm normálním, protože ještě jedna nám tam přibyde. Takový v podstatě dobrý holub, americky řečeno Good Pigeon, se nám sem vrací a říkají mu Dave Gore. American Rock Show po dlouhých letech se ozve opět z éteru rády a víte to právě tenhle čtvrtek v 19 hodin. Tak to je další jedna taková novinka, další jedno takové lákadlo k tomu pustit si rozhlasový éter a těšit se na Daveovu americkou češtinu a pak taky výběr toho nejlepšího z roku, blues roku, country roku, jižanského roku a všech těch roků, které on tam nasál, když se narodil právě v té kolébce v Louisianě v Lafayette. A tak nějak to v něm zůstalo i dneska, i když nesnáší sníh a každou zimu v těch Krkonoších ho musí odklízet.

0: Four Years of the World a Manowar na konec hodiny tady na beatu, za 5 minut budou 4. Pepa Lábus, myslím na kouk, takže už vím, že je připraven. Ano, nosí tady poctivě lejstra v podpážu, za chvilku si dáme čerstvé zprávy právě s ním. Než ho ale pustím do své svitničky, mačkám červený čudlik.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Takzvaně čudlík dopravního typu se mu tady přezdívá. Z ŘSD přišla zpráva o D0, už tam není to omezení. My jsme se bavili o 14. kilometru ve směru Brněnská a Plzeňská, tady mezi Zbraslaví a Lochkovem, že tam je zúžen provoz kvůli nehodě pouze na dva pruhy, což v tomhle místě působilo špunt a důležité tady je si říct, že špunt už není aktuálním tématem. Není to tak, že byste po Pražském okruhu jeli úplně bez omezení, zvlášť u Jesenice, vyjedete ještě do stojících autáků, protože tam se to nestihlo rozjet, ale barvy na dopravních mapách jasně říkají, že přes tunely a potom dál přes Řeporie už je ten provoz výrazně rychlejší a veselější než byl. Co mi hlásíte dál, jsou Svitavy, ulice u Tří mostů, tady je nehoda dvou osobních aut. Na 142 u obce Strunkovice nad Blanicí, to jsme kousek od Prachatic, je nehoda dvou osobních aut, policisté vyšetřují. Hradecká dálnice, 25. kilometr ve směru na Prahu, tak tady by mělo být osobní auto havarované ve Svodidlech. I tahle situace se řeší s odstaveným autákem. Počítejte na brněnské dálnici, na 183. kilometru ve směru na Prahu, tady je odstavená dodávka a pohyb kolem ní, tak tady projíždějte prosím velmi opatrně. A pokud byste přeci jenom chtěli nějaký ten odpočinek, no tak D7 je možná tím místem, ale samozřejmě to říkám s nadsázkou. Jedete-li z Prahy pryč, počítejte, že máte na úrovni Třebíze v podstatě už někde od Lotouše zaslaným tam, co končí to dopravní omezení, tak uzavřeno v tuhle chvíli kvůli nehodě neprojedete, je potřeba to objíždět někudy jinudy a řadí se to trošku i z druhé strany, i když méně od Panenského Týnce počítejte s hustým provozem. To je jedna z platných informací. D1 před Brnem není stojící kolonou, ale pomalu jede. A pomalu jede už někde od Říčan, takže s tím počítejte a pokud máte někde být na čas, vyražte s časovou rezervou, tady totiž o nějakou tu minutu rozhodně přijdete.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude oblačno až zataženo. Na východě zpočátku polojasno. Očekává se občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Později večer budou od západu srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistky Karolina Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla dnes na travnatých dvorcích v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou, kterou porazila 6-3, 6-4. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Taliu Gibsonovou 6-1, 3-6, 6-2. Od července se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to tak, že se snižuje výše minimálního vyměřovacího základu, ze kterého se počítají zálohy na důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Nižší je nově také paušální daň v prvním pásmu, jejíž součástí je právě i platba důchodového pojištění. Snížení částek na pojištění potom platí zpětně od nového roku. Jan Wolf se vrátil do křesla primátora Karviné poté, co soud zamítl jeho vzetí do vazby. Koalice hnutí ANO a SocDem, která má v karvinském zastupitelstvu většinu, za ním stojí a odmítá jeho odvolání. Policie před minulý týden po Wolfovi vyhlásala pátrání. Na návrh vládní strany TISA premiéra Maďara dnes maďarský parlament zrušil Úřad pro ochranu suverenity. Úřad, založený v roce 2023, byl zodpovědný za ochranu maďarské suverenity a za odhalování či vyšetřování pokusů o zahraniční vměšování. Strana TISA poukázala na to, že úřad byl vytvořen čistě k politickým účelům za vlády strany Fidesz bývalého premiéra Orbána. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí?
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu Beat.

Americký Soldier of Fortune, Po našem, Šípko a Růženka, v každém případě stejná melodie. Tohle byl ten původní kus, ten originál od Deep Purple tady na beatu. Odbočím od muziky k něčemu úplně jinému, protože tady sleduju prachatické kroupy 10-centimetrové, které dneska padaly. Koukám na výstrahu meteorologů, kteří hlásí, že hlavně východ Čech si to dneska velmi užije, a taky koukám na to, jak se budou vyvíjet teploty v těch dalších dnech. Ano, jak Pepa sliboval, bude se ochlazovat, ale zase úplně velké ochlazení neočekávejte, ty teploty stejně by měly být někde okolo 25 stupňů přes konec týdne, víkend i začátek toho příštího, což je pořád celkem, by se dalo říkat, pařák, který si můžete tak jako zjednodušit a vylepšit tím, že si třeba uděláte zmrzlinu podle vlastní chutí. Někdo půjde cestou ovoce, někdo půjde cestou mléčných produktů či tvarohů a jogurtů, a myslím, že se najde i kouma, který do toho naléje pivo a rum a uvidí, co se stane. Tak tohle to samozřejmě nechám na uvážení každého z vás, samozřejmě taky věku každého z vás, ale chci říct, že zmrzlinovač Senkor, který je ve hře tady na beatu, tak má 10 různých programů a můžete si s tím vytvářet spoustu dalších pochutin. Nejenom to zmrzlinu, ale i ledový kafe, všechny možný milkshakey, koktejly a podobně. Buď si pro tuhle chytrou mašinu můžete vyrazit do Planeo Elektro, anebo si můžete vyrazit za detektivkou Vejvodákovou poslední předprázdninovou, to znamená zítra a pozítří, oba dva dny budete mít ještě šanci ten zmrzlinovač, o kterém se tady tento týden bavíme, získat. Když se vám teda povede v té detektivce zabojovat, zabodovat a být ten první, kdo správně odhalí, co a kdo se skrývá za vejvodkovými nápovědami. Obrázek tahleté mašiny s nějakými odkazy najdete na beatovém webu, no a pokud vás zaujme, tak určitě, a ona zaujme, tak určitě si nezapomeňte dobít telefony, protože zítra ráno v 9 právě začíná další beatová detektivka, kdy budete mít šanci.

0: Kufry?
1: V autě.
0: Pasy?
1: V autě.
0: Bítě?
1: V autě.
2: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
3: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
2: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

I když to tak nezní, je to muzika česká. Před mnoha a mnoha a mnoha lety jsme tady na beatu dokonce říkali mladá, začínající, neznámá, neskušená kapela Voči, která se přihlásila do soutěže Naděje beatu. Vidíte, dneska je situace už úplně jiná po těch letech. Je fajn si to takhle připomenout, že i Voči, i kapely jako Gaia Messiah a podobně kdysi byly nadějemi beatu a jedny takové naděje beatu si představíme i dneska. Je takové to úterý, kdy mám dlouhou, takzvaně zůstávám po sedmé a budu se doplňovat někdy jenom muzikou a někdy celou partou. Dneska by měla přijít celá kapela Fred, spolu s nimi probereme, co je u nich nového, krom toho, že i oni vlastně jsou pořád ještě takový noví a třeba za 20 let o nich budeme vyprávět, že to kdysi byly kapely nebo kapela, která se představovala v naději beatu. Uvidíme. V každém případě, pokud máte rádi muziku českou a objevujete-li rádi nová jména, třeba mezi nimi najdete právě nějakého svého nového oblíbence, dneska po 19. na beatu bude vaše chvíle.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice mu tentokrát přijde Lukáš Pařízek, akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Mr. Tambourine Man dohrává, Mr. Labus Man se chystá sem k nám přinést čerstvé zprávy. Jsme skoro na konci hodiny, já vám už teď můžu směle slibovat, že tu mám připravené sestry Stony, Bon Jovi, Def Leppard a spoustu dalších, které si pustíme v té následující hodině, ale ještě předtím tenhle čudlík.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Zatímco kolona na pražském okruhu, která stála od Jesenice, se nám tak jako rozjíždí, počítejte, že za tunely na Slivenci zpomalíte, ale u Jesenice je v tuhle chvíli klid, pusto, prázdno a volné pruhy, tak se to začíná plnit hlavně z druhé strany. Ono za to může dopravní nehoda, která je na úrovni Ořecha na pražském okruhu, a kde tedy ti, kteří jedou na plzeňskou dálnici od té brněnské, zpomalují, koukají se, no a ty, co jedou z plzeňské dálnice, tak tam chudáci trčejí právě, jak se objíždí tahle ta kolona. Má to už dva ocásky, jeden je u Rudné, jeden je na Zlíčině, počítejte, že tady nám ta doba dojezdu opět začíná v tomhle potom, řekněme, že odpolední, skoro pozdním, tak jakože narůstat. Co mi hlásíte dál, tak je uzavřená D1 na 218. kilometru, jakože na Prahu, respektive na Brno, od Olomouce, od Ostravy dolů. Tady došlo k havárii osobního auta velmi vážné, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, počítejte s tím, že tady to taky bude narůstat. Na D5 se na 44. kilometru na Prahu projíždějte opatrně, tam porouchaný auták, silnice číslo 63, což je tedy trasa Řehlovice-Bystřany na 3 km/4, což vychází podle mapy někam na úroveň Rtyně nad Bílinou, tak tady je to přicpané taky nějakým havarovaným či porouchaným autákem. 35 by se neozvala dneska ze 314. kilometru. Jsme na úrovni Lešné na Vsetínsku ve směru Valašské Mezříčí hranice. Tady došlo k havárii srážce osobního auta z lesní zvěří. Další srny se tam někde pohybují po okolí, tak projíždějte prosím velmi opatrně a počítejte s tímhletím místem. Všem přeju šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
4: Šumí, tak to na to dlabu.
5: Já ne, hladím čistě v dabu.
6: Jste v místech se slabým FM signálem?
7: Nestrácejte hlavu.
6: Zkuste DAB a poslouchejte klasický rock čistě v digitální kvalitě. Díky pokrytí sítí DAB+ je beat dostupný takřka kdekoliv. Čistě a bez šumění.
8: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
9: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
10: Vaše žena, vaše žena!
11: Co?
10: Upadla a rozbila si bradu.
11: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
12: A co takový Lexa Fedorov? Zpěvák a kytarista skupiny SP25.
13: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
14: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Na východě zpočátku polojasno. Očekává se občasný déšť nebo přehánky. Místy bouřky i silné. Později večer budou od západu srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
15: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
14: Bruslařská unie ISU umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po víc než 4 letech pod neutrálním statusem, oznámila to v prohlášení na svém webu. Rusové a bělorusové mohli startovat také na hrách v Miláně pod neutrální vlajkou a v omezeném počtu. Museli také prokázat, že nepodporují ruskou agresi vůči Ukrajině. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 40,56 a na za 36,61 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 40,47 za litr benzínu a 36,47 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech mírně zvyšují. Minister kultury Klempíř po kritice, kterou vyvolalo vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici, oznámil záměr dál podporovat folklorní sdružení Lidové akce. Rezort kultury podle něj počítá také s investicemi pro Národní ústav Lidové kultury ve Strážnici. Ve videu, které zveřejnil na sítích, tvrdí, že přesně toto chtěl říct během svého vystoupení na festivalu, kde byl diváky vypískán. V centru řeckých Aten se dnes zřítil 4-patrový obytný dům. Záchranáři začali okamžitě prohledávat trosky objektu, ve kterém se nacházelo 7 bytových jednotek. 4 lidé, o kterých se dřív uvádělo, že jsou v sutinách uvězněni, byli nalezeni a jsou v bezpečí. Co zřícení budovy způsobilo, zatím není jasné. Ve vedlejším domě ale probíhaly stavební práce. A je po zprávách. Po nich si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.
16: Rádio Beat. Classic rock.

0: Led Zeppelin, that is the way. Je přesně 17 hodin a 11 minut, je úterý, je 30. června. To znamená, že svátek slaví Šárka, budiž tedy Šárkám věnována ta následující píseň zvaná Válka s Loki, protože to se k těm oslavám hodí. Ale já tady zároveň zkoumám, jak to vypadá s dopady meteoritů a meteorů, které míří na Zemi a které se dají pozorovat. Je zvláštní, že tenhle svátek vážící se k dnešnímu dni neděláme někdy v srpnu, protože to všichni víme, že těch meteorů na obloze je podstatně víc. Když se mrknu mezi mezinárodní dny, nejsem Šárka a chtěl bych slavit, tak právě tohle. Je totiž možnost. Asteroidy mají svůj den a sledování meteoritů má dneska svůj speciální den s datem 30. června. Pokud vás tahle část vesmíru úplně naláká, tak si můžete jít zašnorchlovat, protože šnorchlování má dneska svůj mezinárodní den. Taky by se třeba dali oslavit parlamenty na celé zemi, to nevím, jestli úplně je téma k oslavám, ale dobře, najdou se asi i tací. Kdo má korvetu, tak by ji dneska měl dopřát, nevím co, lak, umyčku a možná i nějaké prémiové palivo, protože je mezinárodní den korvet. A kdo nepropadá úplně hysterii, depresi a podobně ze sociálních sítí, tak i sociální sítě. Všechny, na který si vzpomenete, mají dneska svůj speciální den. Jako záminky k večírku by to, myslím, mohlo stačit, protože paleta je poměrně široká, tak co si vyberete a jestli si pro večírek dneska něco vyberete, to nechám pochopitelně na vás.
1: Lokaj, ohlašte své paní, že přišel Antonio Serutti.
2: Má smutek, nepřijímá.
1: Neříkej.

0: Nejsem moc olitý.
1: Radio Beat. Classic Rock.

0: Jethro Tull a jejich The Whistler.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: My se přesuneme směrem k dopravě a teď aktuálně taky na D1. Já jsem říkal o té uzávěře, ta už neplatí na 218. kilometru ve směru Ostrava. Už nemusíte sjíždět na Rousínov a Vyškov, už to můžete procukat, protože alespoň provoz jedním jízdním pruhem tam prý byl opraven, takže to, co se tam přicpává, tak se bude pomalu rozjíždět. To je jedna z důležitých informací dopravních. Co mi hlásíte v dopravě dál, tak je třeba Březnice na Příbramsku a náměstí, kde došlo ke střetu autobusu s chodcem. Tahle ta nehoda se právě vyšetřuje. Tak s ní byste počítat měli. 35 na 36. kilometru u Žďárku na Liberecku. Pozor, pohybují se nám tady cyklisté po vozovce. Jak se tam dostali, nikdo neví, ale měli by co nejrychleji zmizet odtud pryč, protože tady nemají co dělat. Barného Sokolova ulice, nehoda dvou osobních aut, taky 145 u Němčic. Tady teď je vážná dopravní nehoda dvou osobních aut, na místě jsou všechny složky IZS, počítejte s tím. A opatrně jeďte taky na D1 směrem na Brno na 25. kilometru, to znamená, že to bude někde už za tím dopravním omezením, co je za odbočkou na Benešov v tomto směru, tak se nám cosi válí, nějaká překážka je tam na vozovce, tak se dívejte daleko před sebe, protože tam za tím omezením každý vystřelí a pak by se mohl leknout. Všem přeju šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika bílý. Black in black. Najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Lucie Hlaváčková obsadila páté místo. České hráčky box lacrosse prohrály na jižním městě s Izraelem 5-17. Dnes nastoupí na stejném místě od 20 hodin proti Anglii. Muži hrají play-in se Švýcarskem o čtvrtfinále od 19.30 v Radotíně. Jan Čejka zaplaval na mistrovství republiky v Praze český rekord na 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin vylepšil o 14 setin 3 roky staré maximum Miroslava Knedly. Cyklista Matyáš Vacek vyhrál silniční závod na společném mistrovství Česka a Slovenska v Jeseníku. Navázal na triumf v časovce a obhájil loňský double, čímž získal třetí domácí titul. Mezi ženami byla nejlepší Julia Kopecký. Kajakářka Kateřina Mílová získala bronz na mistrovství Evropy v maratonu. V rumunské Pitešti uspěla v klasickém závodě, pátá byla ještě na krátké trati. Češi přidali další pátá místa zásluhou kajakáře Jahody a kanoistky Kodetové. České zastoupení na Tour de France letos rozšíří tři cyklisté. Vedle Pavla Bittnera se na start postaví také Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Závod začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 9. Hledání party. Mezi roky 1994 až 1996. Čte Matěj.
2: Nastala fáze hledání zbytku kapely. Trvala rok nebo spíš dva. Z hlediska dějin vesmíru pouhej okamžik, ale pro nás nekonečná a frustrující etapa. Kromě zkušebny a jejího vybavení jsme ke svým melodiím potřebovali hlavně kolegy. Bubeníka, basáka a zpěváka, anebo zpěvačku, tohle nám bylo v celku fuk. Že jsme neuvažovali o klávesách, dechové sekci a podobně, to vycházelo z představy, že budeme rychlá kytarovka v klasickém obsazení. S bývalou partou už jsme se moc nestýkali, bylo tedy po těch lidech nutný pátrat jinde. Internet ještě nefungoval, a tak jsme vylepovali čísla s naším domácím telefonem všude, kde to šlo. A začali volat a chodit první zájemci. Netočili jsme je ani nefotili a je nám to dodnes líto, a to se týká hlavně zpěváků. Konkurzy probíhaly u nás doma na Vinohradech a my si postupně ujasňovali, že náš frontman nemůže nosit sandály, mít na krku velký kříž, nakulmovaný vlasy anebo košily s růžema. Chtěli jsme někoho, kdo by nás jaksi reprezentoval, a za dveřma přitom stávali úplně jiný lidi. Nutno dodat, že překvapení bylo oboustranný, neboť ti nebožáci vstoupili do rozbordeleného pokoje s namalovanýma lepkama na zdi, pak je do nohy kousnul pes Greg a do ruky dostali silný brko, čímž jejich zmatenost dosáhla vrcholu. Ukazovali jsme jim naše nápady a oni do toho zkoušeli něco improvizovat, leč bohužel nikdy nikdo nespíval podle našich představ, který jsme ale konec konců ani my neměli moc ujasněný. A tak jsme zkusili opačný systém, vybrat si mezi známejma dobrýho týpka a tomu říct, ať jde dělat zpěváka. A tak se u nás doma střídali kámoši z klubů a ze skejtový party, který svou osobností a vizáží splňovali podmínku zařadit se, jenže neuměli zpívat. A čas běžel a my nejenže neměli zpěváka, teda zásadní článek kapely, ale basáci a bubeníci z inzerátů byli to samý. Prostě lidi z úplně jiný hudební planety.
3: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Forno Blons na Radio Beat, jejich Superfly je za námi. 6:15 je přesný čas. Já už jsem dneska říkal, že tady zůstanu i po 7 a že nás tady bude jako psů, protože v naději beatu přivítám celou kapelu Fred, se kterou si tady pokecáme od 7 do 8, ale už jsem potom neříkal, co nás čeká po 8. A to bychom si možná měli tak jako naznačit. Třeba, že bude roková zpovědnice Dana Kohouta a že tam dneska bude hostem Lukáš Pařízek, což je akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání. Je to mistr republiky, medailista z mistrovství Evropy i světa a bude to nejen že rokové, ale i takové aviatické. A myslím, že to bude velmi zajímavé povídání, tak si to nenechte ujít od 8 do 11 a těšte se i na Ozzyho. Zrovna ten trůn jeho, který mu sloužil při tom jeho posledním rozlučkovém koncertu, je teď aktuálním tématem, stěhuje se do Birminghamského muzea. No tak my si k tomu zahrajeme nějakou muziku. Celou desku Patient Number 9, kterou jste si zvolili, si vychutnáme dneska právě před půlnocí.

0: Oldies dohrávají, hodina končí, za chvilku bude 6, to znamená, že naposledy sem dorazí Pepek Aus Trutnov, aby nám přečetl čerstvé zprávy a my se hned po té 6. ponoříme tam, kam se noříme denně, tedy myslím tím do let 60. Už tady chystám nějaké archivní kousky, i když některé jsou archivní tak jako podle papíru, protože si je dobře pamatujeme. Některé tak trošku možná zapadly, tak právě proto je tady náš beatový Six O'Clock Rock.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Než začne Six O'Clock Rock, tak si řekneme, že v Brně v Táborské ulici se vyšetřuje čerstvý ťukanec osobního z tramvají. To je jedno místo, které mi hlásíte z regionu Vítu. Další je silnice číslo 248, příjezd do Petrovic od Ústí nad Labem. Tak tady je havarovaný nákladák, který vám překáží v cestě. Na 602 buďte opatrní na příjezdu do Velkého Beranova. Je tady taky nějaký poruchaný nákladák, který tam překáží. Březnice, náměstí, to už tady zaznělo, ale stále je to platná informace. Řeší se tu a vážná dopravní nehoda, kolize autobusu s chodcem a ještě nějakou chvilku. To zřejmě vydrží, počítejte s tím, býťáci. Co se týká špuntů a kolon, tak situace se s pozdním odpolednem zlepšuje, až teda na Pražský okruh. Jedete-li směrem po D5 na Prahu, tak od Rudné stojíte, poskakujete až k Chrášťanům kolem dopravní nehody a až jí minute, tak poskakujete plynule dál až někam k Ořechu. Z druhé strany se kolona zkracovala, ale teď už nějakou chvilku platí, že stojí někde od Slivence k Ořechu a možná kousek dál, protože i tady se na tu nehodu leckdo podívá, tak zpomaluje ten průjezd na D5. Počítejte s tím, býťáci, stejně taky s tím, že na D1 jedete na Brno, tak hustý provoz začíná dneska u Říček a pokračuje přes Říčany, Troubsko, Popůvky až k Brnu, až do toho místa, kde se D1 potkává s D2. Tohle stále platná informace je. Všem šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Na východě zpočátku polojasno. Očekává se občasný déšť nebo přehánky. Místy bouřky i silné. Později večer budou od západu srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Obhájci stříbra Francouzi narazí v úvodním vyřazovacím kole na fotbalovém mistrovství světa na Švédsko. Jeden z největších favoritů turnaje neprohrál v play-off na světových šampionátech v normální hrací době nebo prodloužení už 8krát po sobě. Zápas má výkop dnes od 23 hodin našeho času. Vítěz se v osmifinále utká s lepším z dvojice Německo-Paraguay. Řidiče projíždějící Prahou čekají zácpy a měli by počítat se zdržením. Od zítřka totiž začíná uzavírka Kbelské ulice na severovýchodě města kvůli komplikované generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru. Týká se to úseku dlouhého 3 km 900 metrů mezi Novopatskou a Cínoveckou. Termín voleb do obecních zastupitelstev byl vyhlášen ve sbírce zákonů. Volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Začala tím volební kampaň se zákonnými povinnostmi hlavně pro senátní volby, které se na rozdíl od předchozích let pozměnily. Pro senátní volby mají mít kandidující uskupení nebo nezávislí kandidáti nově bankovní účet pro kontrolu financování volebních výdajů nejpozději ke dni vstupu do volební kampaně, nikoli do 5 dnů od vyhlášení voleb jako dřív. Úspěšné ukrajinské hloubkové údery z poslední doby vyřadily až 1/5 kapacity ruských rafinerií a země se bude dál potýkat s vážným nedostatkem paliva, konstatovala to estonská vojenská rozvědka. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

James Brown na beat, Papa's got a brand new bag a taky Deep Purple ze starých časů, z těch starých dávných časů, Listen, Learn, Read On, tak se jmenovala ta píseň, se kterou jsme dnešní výlet do let 60. odstartovali. James Brown, to je osvědčená kvalita a věc, to se po těch letech prostě nikam nestratilo a stále to funguje a každý si to hned spojí s tím hlasem, protože James Brown bezesporu byl nezaměnitelný muzikant a ta jeho muzika, tak ta skutečně napříč lety tak jako úplně nezvětrala. To samé se dá říct i u toho třetího interpreta. 3:60, tam nám ještě jedna chybí a já bych navrhoval, že bychom se vypravili někam do světa blues. I když to v případě toho muzikanta, kterého budeme hrát, nemusí platit úplně vždycky na 100% ve všech nahrávkách, které vytvořil, tak nějak, když se řekne Johnny Winter, tak asi ten blues jako žánr může naskočit velké spoustě lidí. Právě Johnny Winter je ten, koho jsem nachystal do dnešního Six O'Clock Rocku takhle po šesté na tu třetí šprušli. I tam totiž je možné čerpat, i když třeba ze závěru let 60. Deska Second Winter vycházela, pokud se nemýlím, v roce 1969. Právě odtud hraju věc nazvanou I'm Not Sure.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Nazdarec za nabídku za námi, já tady koukám mezi SMSky, jedna stručná tady bez podpisu přišla, ale ono to stačí, to, co je v ní napsáno, aby člověk pochopil, D1 směr Kroměříž, 243. kilometr v pravém pruhu, rozcupovaná pneumatika, je tady napsáno, projíždíte tam býťáci extrémně opatrně, ať se toho neleknete. Když jsem naťuknul tady SMSkou dopravní, tu situaci, která se tak jako s pozdním odpolednem zlepšuje, ještě přihodím další, které přicházejí, je to teď takový dálniční souboj D5 na 15. kilometru na prahu porouchaný auták. D1 na 243. ve směru z Brna nahoru, tak počítejte, že tady je odstavený nákladák. D55 na 27. kilometru ve směru na Pajedla Hulín porouchané auto a D2 na 19. kilometru z Brna pryč taky tak odstavený osobák. Pohyb kolem něj, snaha dostat to auto zase zpátky do formy a zmizet z dálnice. Projíždějte tady všude býťáci, prosím, velmi opatrně.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám, u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Nová verze mobilní hry Playing Park zavede hráče v 10 úrovních na 20 zajímavých míst a seznámí je s 10 osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat současnou herní komunitu. Zároveň vznikne i počítačová verze, která bude mít lepší grafiku. Hra získala ocenění nejlepší hra střední a východní Evropy. Předsedkyně představenstva Park City Tourism Jana Adamcová nám řekne víc.
2: My rozšiřujeme hru, která v loňském roce dosáhla 100 000 stažení a už je kolem ní poměrně široká komunita. A rozšiřujeme ji o 10 nových levelů, jsou to 2 balíčky po 5 a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad nebo rezidence primátora.
0: Vítoskop.
1: Třinecké železárny zahájily provoz unikátního robotického pracoviště na odlévání oceli za zhruba 50 milionů korun. Jako první na světě pokrývá všechny operace po usazení pánve. Nová technologie nahrazuje lidskou práci v extrémních teplotách kolem 60 stupňů, tím výrazně zvyšuje bezpečnost zaměstnanců a zatraktivňuje hutní průmysl pro mladé generace. Roboti přebírají rizikové činnosti u tekuté oceli a zajišťují stabilnější produktivitu výroby. Tolik z Vítoskopu, po něm přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

Jure a Hip na rádiu Beat. The Wizard dohrála právě teď, tady už se to chystá na pokračování podvečerně večerního typu, což v mém případě, už jsem říkal, znamená, že nejdu nikam, jenom bych si tady měl poklidit ten svinčík, protože budu mít hosty. A v příští hodině v naději Beatu poklávosíme společně s kapelou Fred. To je první věc, na kterou bych vás takhle v rámci úterý tady na Beatu chtěl pozvat hned. Potom si dáme rokovou zpovědnici, to už je parketa Dana Kohouta a jeho hosta, kterým je Lukáš Pařízek, akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání, mistr republiky, medailista z Evropy i světa. Pánové na to mají 3 hodiny, včetně muziky, to je halda času a myslím, že velmi zajímavých příhod, protože je to přeci jenom takový ten svět, o kterým nevím jak vy, býťáci, ale já toho zase tolik nevím, takže budu napjatě poslouchat. Stejně jako se těším na dnešní půlnoční album, které si dosyta užijeme, dáme si Ozzyho a celou desku Passion Number 9, tu z roku 2020, tu, kterou jste si vybrali minulý týden na webu Rádia Beat. Velmi jednoznačně od první chvíle tohle byl favorit a taky se úplně s klidem a hladce dostal na tu první postupovou šprušli, když jsme to v neděli večer uzavírali. Tak tedy Ozzy, na toho se těšte. Teď aktuálně taky nabídl se jasnou páku, protože to jsou pořád ještě ty rokové legendy, které se nám vejdou do celé, kdy pak ty legendy uklidíme a budeme se věnovat naději.

To byly ACDC, kdyby někdo váhal. You Shook Me All Night Long zahráli, dohráli a já bych si troufal říct, že se pojďme domluvit na tom, že to byly poslední rockový klasici, aspoň na nějakou chvíli, že všechno další, co bude hrát, tak musí být logicky neklasici, když se jim říká naděje beatu. Ono se to časem může změnit a i ty naděje se klasiky stanou, ale pro tuhle chvíli jsou tady v pozici vlastně mladé, současné, nadějné kapely, kterou jste už možná nikdy neslyšeli a třeba zrovna do vašeho hudebního vkusu se trefí a třeba zrovna objevíte něco nového českého, co vás bude zajímat i třeba na dalších koncertech. Ta kapela, která mě za malou chvilku v naději beatu doplní tady ve studiu, tak se jmenuje Fred, přijdou prý všichni čtyři chlapci, takže spolu s nimi tady probereme všechno možné i nemožné. Já jenom potřebuju pár minut na to, abych si to tady přešteloval, odhlásil se z jedné strany, přihlásil se z druhé, ale můžu vám slíbit, že za malou chvilku na beatu budeme pokračovat.

0: beatu.
1: Jak jsem říkal, jak jsem sliboval už před nějakou tou malou chvílí, že budu doplněn tady ve studiu, tak se to v mezičase taky stalo. Překulili jsme se přes 7 večerní, no a před námi je další jedna hodina zvaná Naděje beatu. Vlastně už tak trošku uvedená právě tou úvodní písní, která na začátku zazněla, abyste tušili, kterým směrem půjdeme. Minimálně, když se budeme bavit o kapele, která tady stojí, sedí celá úplně pokupě proti mně, protože krom těch jejich písní samozřejmě zahrajeme tak, jak je dobrým zvykem, i to, co kluci mají rádi, aby to tak trošku pootevřelo i to zákulisí té, které dané kapely. Záměrně o tom teď furt mluvím tak, jako abych neprozradil ten název, ale modří už dávno vědí, že tady proti mně sedí kluci z kapely Fred. Ahoj, hoši.
2: Čau, čau.
3: Zdárek.
1: Tak čtveřice mladých jinochů a čtveřice hlasů, takže bude trošku hokej se v tom vyznat, ale nějak si s tím poradíme. Jmenovitě tedy Michal Štengl, Luděk Sýkora, Nick Štíbr a Tadeáš Fousek. Je to tak? Neproběhla nějaká změna, o který já nevím a kterou na webu ještě nemáte? Furt držíte pokupy.
2: Je to tak, je to správně.
1: Tak, kluci, začátek je vždycky vlastně takový povinný v Naději beatu a obvykle to přináší i velmi roztodivný a zajímavý příběhy, kde se vzal název Fred.
2: Ale to vzniklo přes kamaráda. Vlastně jsme vymýšleli nějaký rázný název, samozřejmě padlo jich tam jako randál a on pak řekl, budeme Fred. Kluci říkali, že to zní dobře. Říkám, a co to jako znamená? No to je samec od Fredky, ne? Říkám, aha. takže nějak to vzniklo. Ale my jsme to vzali, je to takový úderný, krátký, dobře se to vyslovuje, takže za nás dobrý. A postupem času jsme zjistili, že teda to má i víc významu. Je to vlastně anglický pražec, Fred, aha, na kytaře.
1: Ano,
2: takže
1: to
2: dobrý.
1: Je pravda, to je pravda.
2: A když to člověk vygooglí, tak je to i nějaký fyzikální přenos energie.
1: Hezky. Takhle, když to řekneš takhle z téhle strany, tak je to poměrně jako, ano, sofistikovaná záležitost, která krásně zapadne jako krokový muzice.
2: Ale plánovaný to nebylo.
1: Když to nevíš od té Fredky, měl jsem doplňující dotaz, kolik ráno přišel tenhle nápad?
2: No, myslím, že ve 3.20.
1: Super. Hele, pojďme vzít takovou jako stručnou historii kapely, protože se tady bavíme spolu, protože se známe a vidíme se, ale spousta být jakou a třeba teď může slyšet úplně poprvé. Tak kde jste se vyloupili a jaká je historie party?
2: Hele, tak já to popíšu nějak. Myslím, že 2017 nějak jsme úplně začali jako prvně, ale bylo to takové jako experimentování, že jsme se jako hledali hudebně, takže já jsem třeba v tu dobu hrozně miloval T.M. Stevens, jaký obrovský černoch, co slepova na basu a kombinoval funk metal, takže jsem to hrozně chtěl hrát. Takže jsem do toho natáhal můj kluky, pak to přišlo šílený crossover, dělali jsme tam i disco a byl to takový myšmaš až moc, že jsme se v tom jako ztráceli sami, že tam třeba v tom songu prostě bylo 10 změn a jsme pak ani nevěděli, kdy je ta stopka, kdy je to solo, takže se to nějak jako tvořilo a ksich nějaký, který to dostalo, co má teď, tak to bylo až nějak 2020, myslím, kde jsme jako spíš se zaměřili na ten hard rock metal a teďkon vlastně dále experimentujem do takového crossoveru, už se tam to trochu jako šine, ale jako my nějak neřešíme styly, no. Prostě v čem nám je dobře, tak to hrajeme, prostě aby nás to bavilo a aby to fungovalo v kapele. Pak si myslím, že to i ty lidi jako vycítí, když ta energie je dobrá.

0: Naděje beatu. Posloucháte Naděj beatu dneska aktuálně s klukama z kapely Fred, ale zároveň taky s muzikou, kterou oni mají rádi a kterou přinesli jako svý kámoš nebo jako svůj inspiraci, což se týkalo i Krucipisku, který právě teď dohrál. A mě to zajímá, jsou to kámoši nebo jsou to inspirace, nebo je to obojí?
1: Je to inspirace. Kámoše bych je chtěl hrozně mít, ale to se ještě nepoštěstilo, ale je to velká inspirace, no. Minimálně pro mě. Protože to je vlastně jedna z mála českých kapel, která mě fakt jako na festiáku jako rozsekala. Jo, jsem přišel a začal zrovna hrát ten kriminál. A jak jsem jako basák, tak prostě ten groove tam cítím trochu. Jo, není to takový to klasický GGG, že ty v tom roku ta basa úplně není jako třeba výrazná. No a masakr, prostě kriminál, jo, hotovo.
2: Ano, tak on jako nejen tou basou, ale i tím textem kriminál zaujme, když nevíš, o co jde, když okolo pohody, a to je pravda. A Tomášova energie pochopitelně taky.
1: Samozřejmě.
2: Možná, já teď nevím, jestli to tady padlo, když jsem se před malou chvilkou ptal na to, jaká byla ta historie vaší kapely. Kde máte centrálu, odkud vlastně kapela Fred je oficiálně?
1: Hele, původně jsme z Rakovníka, jakoby největší část, ale pak jsme i rozsetý okolo. Třeba náš kytarista Ludia, tak ten je z Hořesedel, tak kousek od Rakovníka. Dřív pak s náma hrál ještě Jirka, ten byl Skladná, a teď tady až je vlastně Zlán. No, takže, ale točí se to kolem toho Rakovníka. No.
2: Jo. Takže to není to tak, že byste dojížděli na zkoušky z Bratislavy.
1: Ne, to ne, to bychom nedali.
2: Mě to napadlo v souvislosti s tím Krucipiskem, protože jsem si říkal, jak moc jste sousedí, abych jako v tom měl úplně pořádek, tak pravda, není to úplně daleko od toho Liberce, ale nějakou vzdálenost byste museli překonat, abyste si mohli zaskoušet případně zahrát třeba spolu, již konec konců to u těch kapel není takový problém. Ty už si říkal před malou chvilkou a mnohokrát si zmínil slovo crossover. Tak bylo jasný a on to tam zazněl, že úplně žánrově zakotvená kapela není, že bychom si jako řekli, že jste z nějaký rockový škatulky a která to je, ale přeci jenom mě řekněte, jakožto mladí muzikanti, jsou pro vás někde nějaký jako hranice žánrů, který v tom crossoveru už jako nepřekročíte, nebo je to do budoucna otevřený a může se stát, že za 5 let se tady potkáme a Fred budou synth gore grindová kapela z Rakovníka?
1: Hele, jako já nevím, asi je otevřený. Já fakt jako bych to jel podle toho, jak to cítíme. Jestli jako prostě v tu chvíli to bude pro nás dávat smysl, tak proč ne? Že to bude fakt dobrý a bude to šlapat, bude nás to všechny bavit. Nebráním se tomu.
2: Dobře. Co se týče vaší muziky, teď jsem se třeba o vás dozvěděl úplně poprvé, zaujala mě už ta úvodní, za chvilku dáme malou další ochutnávku, ale když teď půjdu procházet, co já vím, ať už pulty prodejců, nebo spíš internety, tak jakou veškerou muziku už od vás vlastně můžu najít? Co už je všechno venku oficiálně?
1: Tak máme vydaný vlastně první naše LPčko, který se jmenuje Vesnický Hollywood. Vlastně jsme to vydali na červeném vinilu, je to jako jediný fyzický nosič, jinak jsme samozřejmě na Spotify, Apple Music, YouTube a na ostatních platformách. No a tam je vlastně celý kompletní první album, takže vlastně všechny naše songy, co hrajeme, je naživo. A teď vlastně točíme druhou desku, a kde venku zatím první single, a to je ten Děda Neplecha.
2: Ano, Děda Neplecha, ten to celé otevřel, to naše dnešní vysílání, to byla ta první. A pak budeme pokračovat teda tímhletím vinylem. A víte co? Budeme pokračovat tím vinylem hned. Takže pan Kořálník zazní.

0: Beatu. Naděje Beatu po nějaké době zase s živou kapelou tady ve studiu, což jsou dneska kluci z kapely Fred. V celé té partě tady proti mě sedí celé to kvarteto muzikantů, kteří tvoří kapelu Fred. Už jsme si dali nějaké ochutnávky, jednak ten Brusonový single, tím jsme začínali, to byl Děda Neplecha, teď to byl Pan Kořelník, což mě tak jako musí nutně vést k otázce, jak to máte s inspirací při skládání hudby a textu?
1: Hele, texty většinou se snažíme dělat ze života, to znamená, co jakoby se děje kolem nás, nebo co se doslechneme, různý historky, tak prostě jsme kluci z vesnice a vždycky tam byla taková nějaká postavička, která vyčnívala z těch lidí. A jeden z nich je právě třeba ten pan Kořelník, který prostě leje tu kořelu do toho, pracuje, přezouvá ty gumy a je to takový vlastně popis toho jeho života, no. Takže texty jako společně většinou na zkušebně, skládáme to dohromady. Je to jako, řeknu asi na rovinu za nás, že je to naše největší slabost, že ty texty jako je pro nás nejtěžší. Muziku jako nemáme problém složit, to máme jako docela toho dost, ale napasovat na to text, to je už voříšek, no. To už není sranda.
0: No a tyhle ti Kořelníci a Neplechové poznávají se v těch textech, nepůsobí to na vsi problém?
1: Já si myslím, že zrovna pan Kořelník se stal i celebritou. Aha. Ten nám hrál i v klipu, pan Kořelník.
0: To skutečně nebyl komparz, to byl jako skutečně
1: to je přesně
0: jako...
1: Tak, to je okay. Přesně on a ten vlastně to byl, já nevím, jestli to můžu říct, Luďo, ta historka, že vlastně, když dotočili jsme ten klip, tak tam seděl právě na jako schodech takový zkroušený a my jsme říkali, co je, všechno v pohodě. Mě vyrazí z práce.
0: Tak to je pěkný. Co se týče těch textů a podobně, když se kapela jmenuje Fred, pomiňme teda to, že to je od Fredky, ale že to můžou být Pražce a podobně, měli jste nějaký takový jako chutě ambice, nebo máte je teď, že by se to ještě mohlo třeba překlopit v angličtinu, nebo ve vašem případě to k té češtině tak nějak bylo nasměrovaný od začátku?
1: Jako myslíš, že bychom zpívali anglicky? Ne. Asi od začátku jsme chtěli česky, tu češtinu, no, protože jakoby hrajem v Čechách hlavně a těm lidem je to asi nejblíž. Myslím, že pak i ty refrény si jako dokážou zpívat jednoduše, zapamatuju si to hned. A...
0: To určitě jo, to určitě, ale spousta kapel, která tady projde, tak právě jako, ne, jasně, s tou češtinou je to tady snaží, ale mají tak jako, že by je to jednou chtěli pošoupnout za hranice a nemusíme se nutně bavit o prodaném Wembley. Tak pravda, Slováci nám asi rozumějí, v Polsku by to bylo těžší, ale dalo by se to, ale vlastně ta čeština tak trošku asi se může stát, že jako zavírá někde ty brány, tak vy zatím se držíte tady u nás a nemáte s tím žádný problém.
1: Přesně tak.
0: Dobře. Hele, pojďme si dát další jednu z těch věcí, kterou jste přinesli jako inspiraci, tady v tom případě je to jako naprostá klasika, tak, nebo tak mi jsou všechny vlastně skoro klasika, ale zajímá mě, kdo vytáhnul Ozzyho a proč?
2: Ozzyho jsem vytáhnul já, protože v nějakých 12 letech, co jsem začal hrát na kytaru, tak mám hodně dobrýho kamaráda, který je asi o 40 let teda starší než já, ale ukázal mi Živák z Budokánu a tam jsem poprvé viděl Zaka Valda. No a od té doby to prostě jelo. Tam jako to je beze změny. Takový největší idol můj. Jak Zak, tak Ozzy.
0: Dobře, jdeme na ně.

0: Tohle nebyli Fred, tohle byl samozřejmě Ozzy a jeho No More Tears, jakožto jedna z inspirací muzikantů z kapely Fred, která aktuálně teda o sobě tvrdí, že je rockově metalová, ale kam to uhne do budoucna se uvidí. Tak uvidíme, kam uhnou i ty další inspirace, které jsou ještě před námi. Já se vrátím k tomu, co už tady tak jako naťuklo a já to předtím nechal bejt, protože jsem si říkal, že si to zaslouží delší povídání. Vy jste velmi mladá kapela, to jako na pohled je vidět, tedy já to vidím samozřejmě v rádiu, je to horší s tou prezentací, takhle jako že by vás Býťáci viděli, ale jakožto mladá kapela máte debutový vinyl, ještě navíc jste šli cestou, že to není ten obyčejný levnej černej, ten obyčejný černej vinyl, ale šli jste jako specialitou. Tak jak to vnímáte vy, co se týká vydávání muziky dneska a třeba i do budoucna? Protože v tomhle se kapely těžko shodujou, jestli ano, má smysl dělat fyzický nosiče ještě takovýhle jako fančmekrovský lisovaný vinily, anebo jestli se na to vybodnout a jít cestou tou singlu. Jak to vnímáte vy?
1: Já si myslím, že v dnešní době jako to Spotify, já ho používám, jo. Mm-hmm. Je to jako denní chleba. Ale ta deska má takový jako kouzlo, že prostě je to hmatatelný, člověk se na to může šánout, vypadá to pěkně, mm-hmm. je to v podstatě jako, já to mám jako dekorací součas obýváku, jo. Mm-hmm. A myslím si, že se to i trochu jako vrací, že ty lidi, i ty mladí, mm-hmm. si prostě ten gramec jako koupí a pustí si to tam prostě a má to takový svý kouzlo. Jo, nemá tam člověk takový to, že to může přeskoukovat, prostě to necháš jet, necháš si tu flow a v tom prostě se necháš unášet tou muzikou. Ale jako co se nám stává třeba na koncertech, že když za náma přijdu třeba nějaký starší ročníky, jako co se nám jako, kterým se líbíme, tak řeknou, kluci, já nemám jako gramec, co CDčko, kazeta. No a to prostě nevím, no. Takový jako furt na váškách, jestli, protože těch lidí jako je pomálu, jestli do toho jít jakoby kvůli dvou fanouškům, no jako nevím. Za mě furt jakoby má smysl spíš ty platformy, ty stimulací a pak udělat takový ten hezký vinyl, než to jakoby spát úplně všude, kde to jde.
0: Je pravda, že máš, jako, máš pravdu v tom, že vinily se vrací, to bezesporu, a o tom už se bavíme tady v rádiu jako v podstatě 20 let, že je těch fanoušků a tyhle tý v úzovkách analogové technologie, ona analogová je tak napůl, protože z toho digitálu to na ten vinyl vylisuješ a je to v podstatě analogový digitál, ale čím dál častěji, jak jsi říkal, tak já slýchám o kazetách, což teda můj rozum nebere. Někde mám na své sklepě asi 6 krabic od banánů jako plných kazet starých časů. Jednou to jako z hecu fakt vyndám a zjistím, jak to hraje po těch 30 letech, co to tam leží. Ale třeba do budoucna bude tohleto cesta. Co se týče platform, tak ty jsi říkal, že na těch hlavních všude jste, to znamená Spotify, Apple a tak dále. Nebudu se vás ptát na tu, co už nikdo nepoužívá, vždycky jsem to tady dělal, ale vy vypadáte, že budete se držet těch moderních technologií. Jak to máte, co se týče obsluhy tady těch věcí? Protože přeci jenom to zabere jako hromadu času bejt na webu a bejt na sociálních sítích a bejt tady na všech těch platformách. Máte rozdělený úkoly, nebo na to máte parťáka, který se o to stará?
1: My to máme rozdělený, třeba Nick, náš bubeník, vlastně nám vytvořil stránky, protože to ajťák a prostě v tom umí, takže ten spravuje stránky, tam vlastně píše informace o koncertech, veškerý info. Já mám na starost Facebook, Luděk vlastně Instagram, takže jakoby společně to nějak dáváme dokupy, protože jak říkáš, jako kdyby to měl řídit jeden člověk, tak dělá jenom to. A vůbec nemá čas na muziku.
0: No a k muzice jdeme. Hele, Fred, plný výkon tady mám napsáno v seznamu úkolů. Tak o čem je tato a kdo je inspirací z vaší vsi pro tuhle píseň?
1: Hele, plný výkon, to je část z trilogie. Jsme vlastně nakonec zjistili, že jsme udělali takový životní příběh. První je vesnická svatba, pak je rodinný typ a poslední je plný výkon. To je, když se ta rodina rozpadne a chceš si prostě aspoň užít zbytek toho života na plný randál, protože víš, že je to v hajzlu. A takže je to vlastně o týpkovi, který mu se to jako životně nepovedlo a prostě řekl si, hele, kašlu na to, teď si prostě budu užívat, pojedu ty automaty a prostě kasína a jedu randál.
0: Jdeme na to.

0: Kapela Fred v naději beatu, jejich plný výkon je za námi a před námi další kus toho našeho společného povídání, zvlášť pro ty, který třeba teď o Fred slyší poprvé a tím pádem mají průšvih, protože už jsem o nich v naději beatu mluvil, takže už by měli mít aspoň trošku takovou teoretickou přípravu, ale aby se tak jako zorientovali v tom, co a jak s tohletou kapelou je. Tak je potřeba se ještě vrátit do minulosti zcela určitě, protože my jsme probrali vlastně takový ten obecný krátký základ týkající se takzvaného bio kapely. A pak přichází otázka, která zní, jaké jsou vaše dosavadní největší úspěchy, chlapci. Tak když se podíváte zpátky, vy jste kapela, která je poměrně mladá, ale těch koncertů, když člověk mrkne na váš web, je tam jako docela hromada. Tak co je takový to, co vás jako první napadne, že jako je úspěch a že by se o tom mělo mluvit?
1: Ale za nás můžu říct, co nás jako nejvíc vystřelilo nahoru a namotivovalo, je vlastně výhra v soutěži kapel Skutečná liga. Mm-hmm. Kde jsme vlastně se nám podařilo v roce 2023 vlastně vyhrát jako první vítězové, takže tam vlastně pro nás to otevřelo neskutečné dveře, protože člověk může díky tomu uzavřít vlastně spolupráci s agenturou, konkrétně to NSF, a vlastně s tou pak může řešit domluvání koncertů, ta agentura prostě pomáhá s komunikací, radí prostě co, jak zařídit, komu zavolat, jo, a prostě fakt amatérský kapele neskutečně pomůže, což se stalo i nám. A nejenom, kromě toho teda jsme ještě jako dostali i výhry, což bylo třeba zaplacení nahrávání ve studiu, jo, což je prostě pro kapelu, která nemá úplně budget, jo, amatérský, a všechno si to vlastně platíme ze svých kapsy, tak zaplatit si profi studio není levný, takže to je úplně super. Jo, pak tam byly ještě další věci, kluci, pamatujete, já už si to nespomínám.
2: No určitě ty vinily, který máme. Vlastně naše první deska Vesnický Hollywood je vlastně výhra za tu Skutečnou ligu.
0: Aha, takhle. A tak to by mohl být docela dobrý návod. Plha se hlásí.
3: Ještě bych doplnil, že tam je, myslím si, že natáčení videoklipu.
1: Jo, to je pravda. Jako fakt těch cen, jako ty ceny byly smysluplný. Aha. A pro začínající kapelu úplně super, aby právě nakopla, která nemá ty finance třeba zaplatit si klip. Aha. Jo, udělat si studio a udělat nějaký nosič.
0: Jasně.
1: Tak vlastně ty všechny tři pokryla nám ta výhra v té lize, takže jako fakt jako super.
0: Napadá mě, když se ohlednu zpátky, tak o Skutečný lize tady jako zaznělo na beatu lecos, i ty nábory, že, který probíhají, jak se spouští jednotlivý kola. Ale teď je vlastně jako dobrá příležitost se teda zeptat vás z pohledu kapely pro úplného lajka, co, jak to funguje? Mám kapelu a slyšel jsem, že se můžu přihlásit do Skutečné ligy, tak povězte mi, co mám čekat.
1: Je to úplně jednoduchý. Vlastně vyhlásí se, že začíná další kolo Skutečné ligy. Když je člověk má kapelu, tak se stačí jednoduše na webu Skutečné ligy přihlásit, vytvoří si tam profil kapelní, napíše tam nějaký kontaktní údaje, odkud jsou, nějaký bio, a to je vlastně všechno. Tím pádem už jsou v databázi, pak je kontaktuje Skutečná liga, jestli teda mají zájem se zúčastnit, a začíná to tím, že jsou základní kola. Je to v živým hraní, takže vlastně jsou to, myslím, že na třech místech živý hraní, kde je vlastně připraven pódium, jsou tam nějaký erární bicí, erární aparáty, samozřejmě si můžu přivést i svoje, a vlastně mají nějakých 20-30 minutový set, který tam odehrajou. A následně se vlastně oboduje odbornou porotou v jejich výkon na těch základních kolech. No, po těch třech základních kolech je semifinále, kam se probojovaly vlastně ty kola z těch základních kol, a na konci finále. No a je to vlastně, to je všechno. Člověk prostě musí ukázat plný výkon.
0: To zní poměrně snadně. Tak. Takhle jako. Ale vítě samozřejmě může být jenom jeden, takže je třeba zabojovat tadyhle v tom. Je fajn, že to je v živém hraní, že to jako neskreslí ta MP3, a že je potřeba jako do toho dát skutečně veškerou energii. Na druhou stranu musíš trefit ten den, kdy to jde. Jako. Máte ze zkušenosti dny, kdy to nejde v tom živém hraní?
1: Ježišmarja. Občas zpěv nefunguje vůbec a občas i zapomenu texty a to je fakt jako, to jsem se modlil, aby se mi nestalo.
2: Ještě co je důležitý porotknout vlastně v té soutěži během všech těch kol, ať už od toho základního až do finále, tak ta porota nehodnotí jenom hudbu, muziku té kapely, ale projev kapely, komunikaci s lidma, jakou má kapela image, a to vlastně potom tvoří celkový obrázek o té kapele pro tu porotu, a potom na základě toho hodnotí to pořadí.
0: Tak to berte, býťáci s kapelama jako návod.

0: naděje beatu.
1: Za námi je další jedna z inspirací kapely Fred, tohle byly Ghost, jejich Absolution, my si povídáme s klukama z kapely Fred a bavili jsme se o skutečný lize, což je téma, který tady na beatu se objevuje už řekl bych leta a poměrně pravidelně. To je jedna z těch věcí, která v minulosti stojí určitě za zmínku. Co v budoucnosti? Protože, jak jsem už říkal na vašem webu, když otevřu tady sekci koncerty, tak jich je tady jako docela dost a docela se chlapci nalítáte. Tak za prvý mi řekněte, čím se živíte, že to stíháte takhle jezdit dvakrát týdně někam, a za druhý, na co se třeba těšíte nejvíc v těch nejbližších koncertech? Co vypíchnout? Co by si člověk neměl nechat ujít, pokud teď jste ho třeba zaujali a chtěl by vás vidět naživo?
2: Tak já bych vypíchnul teda velkou akci, co nás čeká, a bude to 1. srpna v Chomutově, kde budeme předskakovat kapele Škvor. My jsme s nimi vlastně jednou předskakovali ve Strakonicích a je to pro nás jako mega zážitek. Tam bylo vlastně asi 1500 lidí a pro nás jako to bylo největší publikum, před kterým jsme hráli, takže jako obrovská zkušenost a jako masakr. Takže věřím, že tam určitě se vyplatí zajet, protože kromě nás tam budou ještě další kapely dvě, Hammer a Vosolit. A jako člověka takovýhle publikum motivuje k nejlepším výkonům, takže dáme do toho všechno.
1: Vosolit, pokud se nevěděl, ty jsou taky, vypadlí se skutečně ligy, protože v souvislosti se skutečnou ligou jsem je zachytil. Takže Škvor, ale samozřejmě těch koncertů je hromada, který máte před sebou. Teď třeba nejbližší by měl být Holíšov, jestli se nepletu, Pekelný ostrov.
2: Povedlo se nám dostat vlastně na Pekelný ostrov, což je taky další milník pro nás v Obrovsky.
1: Holíšov, Hořesedli, Poděbrady, Březnou, Chomutova, Jesenice u Rakovníka, Liberec, ale tam by to možná šlo na Benátský s těma

0: Já kam tam to možná vyjde. Je to budou mít kousek, jestli tam jsou vlastně nevím, ale podívám se na to. Dobře, ten seznam koncertů máte na webu a předpokládám a věřím a doufám, že se bude rozšiřovat, že budou přibývat další nějaké příležitosti, kde se jako vidět a poslechnout si muziku. Tak možná pojďme si říct, kde najdu třeba rozcestník ke všem informacím. My jsme říkali, že máte socky a podobně. Taky říkáme celou dobu Fred, což mě teď došlo, že by někdo mohl psát z D, tak je to Fred z T, jako od té Fredky. Kde je třeba váš Ofiko web, kam bychom nasměřovali lidi?
1: No, Ofiko web je určitě fredrock.cz a tam ať lidi najdou naše koncerty, rozcestník na sociální sítě, veškeré informace o nás, zároveň tam máme informace pro pořadatele o naší kapele, odkaz na Instagram, na fotky, kdyby se nás chtěli prohlídnout, tak jsme strašně krásný.
0: A jako máte kapelní image, jo, za kterou jste tady hráli. Dobře, takže tohle to je cesta fredrock.cz. Když se bavíme o budoucnu v souvislosti s koncertama, tak pojďme se pobavit ještě krátce o budoucnosti v souvislosti s něčím okolo kapely, nejenom s koncertama. Tady už zaznělo, že vzniká nový materiál, že venku už je jedna věc, což je, jestli jsem to pochopil od Holiho?
2: Je to tak.
0: Je to tak. Všechny kapely na světě začínají ve skutečné lize a pak pokračují přes Holiho. Já nechápu, jak ten člověk to všechno stíhá, ale jak si chválíte spolupráci s Holim? Kecal vám do toho moc?
2: Jo, a my jsme to chtěli a jsme za to rádi. Já jim ještě doplním, že vlastně první deska ta nebyla od Holiho, ta byla od Zdendy Šikýře ze studia Hostivař.
0: Ano.
2: A teď jsme zkusili vlastně Holiho a jako jsme neskutečně nadšený. My jsme si to sedlo jako a v tom studiu si užíváme megano. Takže určitě všechny pecky na druhý desce chceme dělat u Holiho. No.
0: Deska teda vyjde, budete jí dávat, teď první single je venku, a budete cestou jakože dalších singlů, nebo to pak vystřelíte zase až naraz jako desku?
2: Já jsem přemýšlel, že bychom mohli ještě vydat třeba 2-3 singly a pak bychom to dropli jako komplet.
0: Jo. Co se týče vizuální stránky, tady už taky jste říkali, že klipy jsou nějaký na světě, že tomu částečně pomohla i skutečná liga, která to měla v těch cenách. A vždycky se tak jako nabízí otázka, jak to máte vy s klipama, protože u toho se kapely hodně jako liší. Někdo si to dělá celý sám, postaví si to s kámošů, vymyslí ten námět a pak se jako hádají, jak to má vejít, a někdo vsadí jako na někoho úplně mimo, aby měl odstup od kapely. Jak vy tohle to vnímáte? Je to cesta u vás, některá z těch dvou, nebo to máte úplně jinak?
2: My máme klip zatím jenom jeden, právě díky skutečné lize, a jako nikdo z nás úplně nerozumí tomu, jak správně zachytit ten moment, jo, jaký filtr tam dá tohle, takže určitě, kdyby jako máme v plánu další klipy, tak určitě si někoho najdem, kdo tomu rozumí, a necháme si poradit. Jo, většinou teda ten scénář u toho pana Kořelníka, tak ten jsme vymýšleli v hospodě, že jsme si sedli, udělali jsme si jako námět přímo s tím člověkem ze skutečné ligy, který nám to točil, a společně jsme se shodli, jo, tady to dává smysl, to dokážeme natočit, tady to uděláme takhle dobrý, takže jsme si udělali hrubý scénář, no a pak se to přizpůsobovalo jako dle příležitosti, když se to točilo.
0: Dobře. Máte v plánu do budoucna až jako zkoušet nabírat nějaký lidi okolo, který by rozšířili ten váš tým? A nebo máte pocit, že je u kapely lepší, když se o to postará o celý sama? Teď myslím třeba, jako, že když napíšu Ozimu, to je blbej příklad, na Facebook, tak mi pravděpodobně Ozi neodpoví, ale odpoví mi někdo jiný. Tak u vás jsem pochopil, že zatím je to tak, že si to děláte sami, ale co do budoucna? Přibude nějaký manažer přes sociální sítě a komunikaci, nebo zůstanete v úzovkách tou malou kapelou, která s fanouškama komunikuje sama?
2: Tak to záleží, zatím se to dá utáhnout, je to taky zvladatelný, takže tu komunikaci s fanouškama zvládáme, ale jako když bych mluvil za sebe, tak já bych nejradši dělal jenom muziku, jo, a neřešil sociální sítě, protože je to člověka, to plní mu tu hlavu a nemá pak takovou tu čistou hlavu, aby mohl dělat tu muziku a soustředit se jenom na to. Takže kdyby bylo za mě a měl bych na to peníze a prostor, tak bych určitě nějakého člověka na to bral a já bych se mohl věnovat čistě jenom muzice.
0: Ostatní mlčí, takže souhlasí. Je to taková tichá kapela, chtěl jsem říct. Dobře, hele, je něco, na co jsem se ještě chtěl zeptat a nezeptal? Je něco, co bychom měli ještě takhle zkázat přes eter, protože čas nám dochází, tak aby jsme to neprošvihli. Napadá vás něco?
1: Choďte na živou hudbu, podporovat vlastní tvorbu.
3: Kapelu Fred.
0: Dobré.
2: Jsme skromní kluci, no.
0: A to je dneska vzácný. Hele, kluci, moc děkuju za návštěvu, ať se daří na všech těch koncertech, který máte před sebou, fakt jich není málo. A doufám, že budou přibývat další i ty po říjnu, protože poslední, který tady vidím zatím, tak je říjnovej. Tak to teprve začíná ta podzimně zimní klubová sezona. A věřím tomu, že se někde potkáme. Samozřejmě zase ve chvíli, kdy z Holyho vypadne nějaká muzika, tak ji pošlete. Ať to tady představíme, ať víme, co je u vás novýho. No a šťastnou cestu zpátky do Rakovníka.
2: Děkujeme. Moc děkujeme.
1: Díky.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Všem přeju dobrý večer, je 1:20 od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Je úterý, 1:20, co to znamená? No samozřejmě roková zpovědnice. Teda řeknu vám, bylo to těžký toho dnešního hosta sem dostat. Vůbec ho sehnat. To bylo tak náročný, víte proč? On je takovej, jak to říct, takový rozlítaný, furt někde lítá, no za chvíli se dovíte víc.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Přátelé, víte, co člověka, takového starce, jako jsem já, nejvíc potěší, když proti němu sedí mladý člověk, mladá, usměvavá, svěží tvář, ano? Takový je i můj dnešní host. Za chvilinku ho představím. Je to chlap, prosím vás, tak si nemyslete, že jsem nějaký divně zaměřený. Nejsem, jo? Jsem normálně na ženský, tak abyste si nemysleli nebo nedomýšleli nějaký ptákoviny. Tak, teď už ho představím. Nakonec podívejte se na webovky naše Rádia Beat, kamery jsou zapnuty, můžete si ho prohlídnout sami, holky, jo, hlavně. Tak, já nejdřív budu krátkými dvěma větami citovat z oficiálních zdrojů. A budu ještě tajnej. Chvíli, tajemnej, chci říct. Český akrobatický pilot, mistr republiky a několikanásobný vícemistr republiky, stříbrný a bronzový medailista z mistrovství Evropy v akrobatickém motorovém létání a medailista z mistrovství světa v akrobaci klozáků. Tak tento machr, který furt je někde v oblacích, se jmenuje Lukáš Pařízek. Lukáš, já tě vítám ve studiu Rádia Beat. Čau.
2: Čau, díky za pozvání.
1: Ale řekl jsem to dobře?
2: Jo, řekl.
1: Píšou to tam správně, jo, takhle.
2: Jo, je to tak.
1: Na nic se nezapomnělo. Prosím tě, rovnou ze začátku, motorový lítání víme.
2: Jasně.
1: Tak máme, a teď mě opravu, jo, protože já jsem nikdy nelítal, teda lítal, jo, když jsem jel
2: na Rovču.
1: Tamhle na Rovču, jasně. Jo, jsem seděl posraný strachy, že jo, když to vzítal. Ale abych já řídil, tam to by mě v životě nenapadlo. Jak jsi k tomu přišel? Tvý vzorem bude možná třeba jeden z našich nejlepších akrobatických letců Šonka.
2: Ano.
1: Jo, je to tak?
2: Byl, no.
1: Ale on je o dvě generace starší než ty, ne?
2: No jasně, já vlastně, ještě než jsem začal lítat, tak jsem mu fandil.
1: Jo.
2: To, že jsem se dostal tak, že už je to můj soupeř daleko, tak to jsem moc rád, ale je to tak, no, byl to můj vzor, v zásadě je furt a pak tam byli i jiní samozřejmě, jako Petr Jirmus a tak, takže...
1: Taky znám to jméno, ano.
2: Ano.
1: Já jsem si myslel, že to cyklista, ale... Dobrý, no, tak.
2: Ne, to je dokonce náš jediný absolutní mistr světa v letecké akrobaci a dokonce dvojnásobný.
1: No tak to se panu Jirmusovi omlouvám. Ne, já si jen srandu, já vím, že lítal na nějakém letadílku určitě. Kolik je ti let, se zeptám?
2: Teď je mi 35.
1: 35 jsem říkal, jo, že je to cucák. No a už takovýhle úspěchy s Šonkou třeba lítáte proti sobě, tedy jako soupeříte spolu na těch závodech?
2: Ano, letáme proti sobě a zároveň spolu závodíme i jako tým, jo. Závodíme za Českou republiku, takže tam je jak individuální, tak týmový ohodnocení. My létáme kategorii Unlimited, to je ta nejtěžší na světě. Tam vlastně můžete použít letadlo jakékoliv chcete, ale musíte zaletět tu sestavu, takže se používají...
1: A musíš ho umět řídit, zkrátka.
2: Přesně tak, ale používají se na to akrobatické speciály, německé výroby, jako jsou například Extry, a ty letadla mohou plus minus 10G, létají 400 km v hodině.
1: Prosím tě, já vím, jo. Vy to máte, já mám tady naše paní produkční. Ta mi taky doma říká vždycky, ona je zase přes lékařství, víš?
2: Jo.
1: A teď mi říká ty odborný výrazy, jo?
2: Jo, dobře.
1: A že měla holčičku na rehabilitaci a že ta holčička měla extrus potajmus bláznivus kloubus, rozumíš, já nerozumím ani slovo. Tak tady ty 10G, to je přetížení, jo? Nebo?
2: Je to tak, je to přetížení. Představ si, že by si vážil 10x tolik, co vážíš teď.
1: Tak to by v případě bych opravdu nerad. To by se s náma tady propadla podlaha.
2: Je to tak, no, a to plus minus znamená, že buď tě to tlačí do sedačky 10x tolik, anebo tě to tlačí ze sedačky 10x tolik.
1: A jak je to znamená? 10x tolik máš pocit, že vážíš, nebo ano, ten přes... pocit máš, nebo...
2: Ten má, no ono tě to jako mačka a máš, takže tlačíš do sedačky 10x svou váhu, desetinásobnou. A když tě to tlačí ze sedačky, tak tam seš jako, tě to tahá z pásu ven, takže na bederním pásu a na těch rameních prostě držíš váhu 10x svýho těla.
1: To musí být docela podlitiny, ne?
2: No, jsou velký podlitiny potom.
1: Fakt jo, to jsem se jasně, trefil.
2: To pak jako vždycky je to, že vypadám prostě, jak kdyby mě někdo zbyl. A pak je tam ještě jedna věc a to je to, že vlastně ta krev, kterou máš v těle, tak ona samozřejmě teče. Takže když tě to tlačí do sedačky, tak se ti snaží dostat z horní části těla dolů. Takže ty musíš vnitřníma svalama udržet tu krev v hlavě. Hlavně,
1: aby se neomdlel.
2: A ty záporný, to je zase naopak, tlačí ti to krev do hlavy. Tam většinou se, nebo neznám nikoho, kdo by omdlel, je to nebezpečnější. A spíš se tomu říká takzvaně red out, že místo toho, aby si viděl šedivě, což se ti stane, když ti oteče krev z hlavy směrem dolů, tak vidíš červeně a pak bys vomdlel, ale to neznám nikoho, komu by se to stalo, ale samozřejmě tyhle ty Gčka opravdu se létají jenom v té nejvyšší kategorii Unlimited a musí ti to asi ne tak vadit. Oni bolej někdy, ale samozřejmě prostě no takhle, není to příjemný, jo, ale já myslím, že mě to až tak nevadí, což je výhoda pro to, no.
1: Mhm.
2: No, ale jako...
1: Já víš, ale jak jsi to teď vysvětlil, promiň, tak já jsem dospěl k tomu, že já jsem vlastně letec.
2: Jo?
1: No jasně.
2: Máš přetlaky v hlavě.
1: No, já vidím šedivě normálně běžně, jako už skoro, jo, takhle. A občas vidím fakt rudě, ale nevím, čím to je, ale je to, když vidím nějaký politik, třeba některý tak jako... Jo. Já to nebudem rozebírat, prosím tě, Lukáši. Poslední otázka v tomhle vstupu, než si pustíme písničku, kterou jsi vybral. Kolik vážíš?
2: Já vážím teď 87 kilo.
1: 87
2: chtěl bych to
1: kilo.
2: Dostat na 82. Vážil jsem i víc.
1: No jasně, to si můžeme pak popovídat. Já se taky snažím.
2: Je to lepší vážit míň, no.
1: Je to jasný. Takže řekněme, že vážíš 80, takže se to líp počítá. Říkal jsi, 10krát víc
2: jo,
1: se cítíš.
2: 800 kilo prostě ti
1: tlačí. Jaký je to pocit vážit 800 kilo?
2: Hele, normálně jako ty kladný Gčka dlouhý, mě to je vlastně příjemný. Já mám pocit, jako, že se jako takový to, jako když si narovnáváš páteř a tak. Ty záporný, to je horší, to máš ty podletiny, to bolí, ale vlastně je mi to někdy příjemný, no, ty Gčka. Mám pocit, jako, že se to tělo jako rovná, protahuje vnitřně, no, jako... Není to sadomasochismus, to ne, prostě ty kladný mi někdy jsou příjemný, ale samozřejmě do té doby, dokdy jako vidíš, nebo prostě se stane, když je třeba horko a ta krev je fakt řidčí a jsi třeba vysoko, tak ona ti rychlejc jako odtejká z té hlavy, tak opravdu se stane, že když tlačím dlouho 8G, tak musím trochu povolit, protože už cítím, že jakoby to vidění se začíná trochu jako měnit, tak nechci samozřejmě to dostat tak daleko, abych jako ztratil, abych viděl šedivě. Ono to má různý fáze, vidíš prostě šedivě, tunelově, zasne se ti a furt jako vnímáš, ale když sledujeme správně ty fáze, tak si umíme prostě povolit, aby jsme prostě tu sestavu dolítali bezpečně, jo, takže no,
1: ale... Chtěl jsem tě požádat, jestli bys mě třeba někdy nevzal.
2: Jo,
1: se tak jako provedně, ale to, co říkáš, tak jako opravdu, hele, mi stačí, že občas vidím rudě tady na zemi.
2: Jo, ne, tak rudě
1: ještě
2: neuvidíš.
1: Rudě ve vzduchu.
2: No tak když budeš vidět rudě, tak tě vezmeme a zešedivíme to. Ať se není tak rudý.
1: Zajímavý spektrum v tom lítání. Co jsi vybral za kapelu a za písničku pro úvod?
2: Tak jako první jsem vybral Pink Floyd Learning to Fly.
1: A já jsem vybral živou verzi.
2: A perfektní. Koncert Pulse je super.
1: To je výborná.
2: A tím bych chtěl pozdravit i fan klub Pink Floydů.
1: Dobře.
2: České republiky.
1: Seš členem.
2: Nejsem členem, mám tam kamaráda Michala Šimka, takže čau Michale, tohle je pro vás.
1: Výborně, pouštíme.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým hostem je Lukáš Pařízek, pilot, profesionální pilot. Ty se tím živíš, ne?
2: Ne, nejsem. Je to vlastně vrcholový sport a hobby. Já normálně pracuji jako projektový manažer na řízení letového provozu, takže mám normálně zaměstnání. A třeba to jednou bude zaměstnání, samozřejmě tak létáme jako airshow a tak, za to to se dá říct, že za nějakou kačku.
1: Ale nejsem
2: zatím profesionální pilot, který by se jako živil tím. Uvažoval jsem o tom.
1: A chceš být nebo ne?
2: Asi ne úplně dopravní, mě by lákalo testovat letadla, třeba i ty akrobatické.
1: Akrobatickým lítáním se uživíš, když máš kšeft, jako když lítáte ty airshow.
2: No, neuživíš, ale jako dostaneš za to
1: dostaneš
2: tu kačku.
1: Dostaneš za tu šušňu, no ano, jasně, ano. To jsme si
2: tak dobře, na základě tohle můžeš říct, jako pro akrobat, který si vydělává na základě airshow, je profesionální, ale já prostě potřebuji zaměstnání a schánět sponzory, bez toho to prostě nejde.
1: Aha, sponzory vlastně jsou taky. No. Víš, to mě nenapadlo asi. Jsem z toho nějakého profi biznesu vypadl. No, takže jakoby profi pilot, tím si myslel, naznačil jsi to. Ředitel jsem chtěl říct, pilot dopravního letadla jsem chtěl
2: říct. Ano, třeba dopravního
1: letadla. A to má dopravní, tam jsou dva piloti, že jo, jeden je ředitel a druhý je náměstek. Vy tomu nějak říkáte kapitán a
2: first officer. Je to tak, a ředitel a náměstek je dobrý.
1: Dobře, tak to je už samozřejmě profi lítání.
2: A nebo vojáci jsou profi létání, pak mě lákala, já jsem začal létat ty vrtulníky. A to je super, mě jako lákala by mě i záchranka, ale ta cesta tam je ještě delší než k tomu dopravnímu létání, tak uvidíme. Zatím jako nařízení letového provozu je to super, super kolektiv a hlavně prostě mohu dál závodit, protože samozřejmě ta kategorie Unlimited obnáší spoustu tréninkových kempů, spoustu času, který tomu musím věnovat. A to si myslím, že u toho dopravního létání jako spoustu kluků nelétá tu akrobaci, že na to nemá ten čas. Takže i tohle je jeden aspekt, který jako mě určuje tu cestu zatím mít jako tím zaměstnáním, kde jsem, a zároveň závodit.
1: Takže. Ale ono totiž to akrobatické lítání, já se budu ptát jako naprostej like, jo?
2: Jasně.
1: To je přece jenom složitější kategorie nebo složitější způsob ovládání letadla, než když normálně sedneš do letadla, že jo, rozjedeš se, jo, klapky, nebo jak tomu říkáte, jo, páka tohle, vzlet nahoru, jo, letíš, tak letíš jako přes mraky, nad mrakama, říká, kurňa, to už je nuda, když budu na tom Tenerife, dobrý, fakt, jak zase přistaneš, nazdar. Ale to akrobatické lítání, to je přece...
2: Je to složitější na ovládání toho letadla,
1: protože to letadlo je jednoduše...
2: No jasně, ty musíš, je to opravdu složitější pro toho pilota jako takovýho na ovládání toho letadla. Nicméně jako dopravní letadla nebo jiná letadla jsou technologicky daleko dál, jsou těžší. My v tom letadle máme jenom základní přístroje a zbytek je na tobě. V tom je to těžký. Ale pokud lítáte s dopravním letadlem nebo s vojenským, tak je tam spousta systémů, který prostě ten pilot by měl ovládat.
1: Já si myslím teda.
2: By měl ovládat a rozumět jim. Takže proto ten proces toho trvá déle a prostě navíc má tu zodpovědnost za ty lidi, které veze. Je prostě, má tu zodpovědnost, že se pohybuje v prostoru, který je daný pro veřejnost a ta veřejnost prostě jako spoléhá na něj, jo? Takže vlastně je to jako symbioza všech věcí dohromady a proto vlastně ta cesta k tomu dopravnímu pilotu je jako dlouhá, protože prostě se snaží eliminovat jedince, který by na to kašlali. Tak takhle bych to asi jednoduše shrnul, jo, ale...
1: Musí mít ten dopravní pilot, z toho teda to vyplývá, aspoň mě to vyplývá, musí mít ten dopravní pilot v podstatě, jak bych to řekl, vyšší technické vzdělání kvůli těm technologiím, které jsou v tom letadle, než pilot, který lítá svým tím lehkým letadlem, jak tomu říká, ultralight.
2: Ty zkoušky samozřejmě na ultralight jsou lehčí mnohem, ano, měl by mít, nicméně, teď asi někdo promine, ale nemyslím si, že pokud děláte několik tisíc otázek stylem ABCD, to zajistí to, že tomu budete více rozumět. Jo, to znamená, já bych to spíš bral, že to je na každým, to záleží jinak, každý k tomu přistupuje jinak a samozřejmě i člověk, který nemá vysokou školu a zvládne se ty otázky naučit a navíc třeba může mít proto cit, jo, někde je prostě i ta kombinace toho citu pro letadlo plus nějaký ty vědomosti, to musí být vybalancovaný, jo, člověk může být naprostý genius, nebude mít ten cit, tak by nebylo dobrý, aby jako létal, jo, proto tam je i ta praktická zkouška a tak, takže nechci říct, že člověk musí být ultra genius na to, aby létal dopravně, protože tam je ten aspekt toho, že to letadlo musí cítit. Na druhou stranu je dobrý, aby prostě měl ten technický background, aby tomu rozuměl, protože furt je to prostě stroj, který by měl jako ovládat a pokud by se něco dělo, tak by měl chápat, co se děje. Jo? Není to jako, že by musel rozumět fyzice na úrovni matfyzu, ale měl by prostě aspoň nějaký základní rovnice dát dohromady.
1: Já jenom připomenu, to jako není nějaký blbej seriál, který je mimo život, ale opravdu dokumentární seriál kanadský. Asi letecký. Víš, o čem mluvím, letecký katastrofe. Můj syn se na to strašně rád kouká.
2: Můj táta taky. Do screenu celý, jako, a to vždycky přijdou dotazy, že? Ale já prostě nejsem dopravní pilot, takže samozřejmě ty dotazy nedokážu. Pak jsem samozřejmě Google, jo? Jo, nebo se ptal kamarádů, který jsou dopravní piloti a no, takže nedokážu všechno zodpovědět. Ne,
1: já jenom narážím na to, že právě tam v mnoha případech,
2: ano,
1: když je to chyba pilota,
2: což je většinou
1: pilotů,
2: vždycky, no,
1: což je většinou, to nevím, to jsem zase tak nepočítal, ale je to pravda, je to tam.
2: Jo, je to vždycky.
1: Tak to je
2: to
1: třeba v některých případech, je tam příčinou nedostatečné vyškolení těch pilotů a nedostatečná znalost toho letadla konkrétního, třeba, ano, protože lítali tamhle na Tučku a pak přešli na Boeing, já nevím, jo. Takže to zmateně tam na to, čo měli, ty tam začalo něco blikat světýlko, který v životě neviděli, jo. A tak dále, dělám si trošku to jako samozřejmě zlehčuju, ale skutku tam je spoustu případů, že nebyli dostatečně vyškoleni a že neměli nalítáno dost těch hodin,
2: okay, jo,
1: a tak dále. Tak ne, já jenom, že se to shoduje s tím, že v skutku musí ten pilot to letadlo cítit. To za prvé. A ano, asi obrovská část toho, aby byl špičkovým pilotem, je asi psychický stav, že jo?
2: Ale ano,
1: o tom se budeme bavit pak, jo? To pak,
2: rozumím.
1: Já bych se bavil klidně dál, ale musíme taky hrát, že jo?
2: Jasný.
1: Tak pojďme hrát. Tak co jsi vybral teď?
2: No tak jako když jsi říkal ty letecký katastrofy, taková Highway to Hell.
1: Jsi vůl. No jo, no, tak nejhorší na tom je, že se to hodí. Tak jo, jdem do toho.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Lukáši, ty jsi chtěl reagovat, jak jsme se bavili o těch, jak jsem zmínil ten seriál letecký katastrofy, říkal jsi, že jsou to starý případy.
2: Často jo, a prostě, ale díky těmhle těm případům to letectví samozřejmě se posunulo dál a je to prostě o to víc sofistikovanější, komplexnější a myslím si, že se ty piloti školejí daleko líp než předtím a snaží se, prostě celkově se snaží, aby ty piloti byli vycvičeni tak, aby se předcházelo těmhle těm událostem. Takže nezanevste na lítání, je to furt nejbezpečnější. Jestli jezdíte z Prahy do Brna, tak je to několikanásobně nebezpečnější, než letět letadlem. No,
1: to je jasný.
2: Myslím, autem, jestli jezdíte, jo. No, jo, na motorce možná to ještě horší, ale...
1: No, to je stará pravda, se opakuje furt. Jako, když se někdo bojí letět, že jo, na dovolenou letadlem, tak se mu... Ale to je zase asi o psychice, když mu budeš stokrát vysvětlovat, že je to mnohem bezpečnější, než jezdit autem a dáš si tu práci a vypočítáš statisticky, kolik lidí se zabilo v autě a kolik spadlo letadel. A propo, kolik padá letadel ročně takhle na světě? Vy máš nějaký přehled?
2: Nemám, upřímně ne, nemám. Teď bych určitě plácnul nějakou blbost, tak to říkat nebudu radši. Ale jenom jsem chtěl říct, že samozřejmě jako to letadlo je bezpečný v tom, že tam nejenom jsou ty piloti, ale samozřejmě tím, že dělám na řízení letového provozu, je tam prostě i ta pomoc z té země. Prostě ty řídící, kteří jsou na zemi, tak samozřejmě pomáhají taky a prostě je to kombinace všech těch, lidí, co pomáhají k tomu, aby ta doprava byla safe. A proto je to mnohem bezpečnější, než když jedete autem, čumíte do telefonu na dálnici. Jo, to prostě, tam je takových rizik na té dálnici, které prostě jsou dávno, už dávno eliminovaný v tom letectví. Jo, a samozřejmě pokud ten člověk na to, nebo nemá ten pohled do hloubky toho, jak to letectví se vyvíjelo, tak ty detaily nemůže znát a proto by bylo dobrý jako těm lidem to přiblížit. Tam prostě ty věci, které my teď řešíme třeba u aut, tak jsou v letectví dávno vyřešený, protože prostě tam byla prioritizace té bezpečnosti už daleko předtím, než to třeba vzniklo u aut. Jo,
1: takže už se tomu dávno předešlo, dejme tam.
2: Snaha o to byla samozřejmě, já teď detailně to nedokážu asi líp popsat, ale tam prostě tam opravdu se natolpilo tak moc, že je to opravdu daleko.
1: Řízení letového provozu, říkáš.
2: Ano.
1: Tam pracuješ.
2: Jo,
1: ale... To jste vy v té věži.
2: No, to je taky komplexní jako zaměstnání.
1: No tak tam to přibliž, jasně.
2: Ne, samozřejmě tam jsou řidiči, kteří řídí dopravu, někteří jsou i na té věži, ale pak je tam administrativní budova, kde sedím já a samozřejmě tam jsou například projektoví manažeři, kteří se snaží pomáhat.
1: Co jsi ty?
2: Co jsem já teďkon.
1: Ano.
2: Pomáhají například budovat infrastrukturu, která bude v budoucnu řídit drony, tak to jsem na tomhle tom oddělení jsem já. Takže tam je spousta projektů od staveb až po softwarové inženýrství a ty projektáci nebo ty ostatní lidé v té budově pracují pro řízení letového provozu tak, aby pomáhali rozvíjet a například nakupovat nové systémy pro to, aby to řízení letového provozu mohlo v budoucnu fungovat dál.
1: Takže to je komplexní věda, když tomu říkat ano. Věda, od letišních hasičů a servisních vozidel až po projekty přistávacích a startovacích dráh.
2: Je
1: když
2: tak
1: mě zastav,
2: to,
1: jako jestli říkám, je to, nesmysly. Až po prostě technologie, které řídí digitalizaci, ještě je slovo, toho provozu, aby se tamhle někde Franta s Pepou nesrazili.
2: Dá se to tak jednoduše říct, ano.
1: No my musíme mluvit jednoduše, protože my tomu prdlaj zrozumíme, rozumíš?
2: Je to
1: takže
2: tak.
1: Sofistikovaně si klidně mluv, ale...
2: Dobře.
1: Já to budu to. Ještě něco k tomu dopravnímu letectví, no o to se chci pomalu dostat, ale taková nakonec je to tvoje profese nebo zaměstnání, ale tvoje profese je tedy akrobatický lítání.
2: Letadlo. No není, to je vrchlovej sport, jak jsme se bavili.
1: Profese je řízení letového provozu, projektový manažer seš,
2: ano.
1: Nebo dobře, to je profesor, sorry, no. Tak
2: nemá.
1: Lítání v tom malém letadílku, to je sportovní akrobacie.

0: na tady ten prcek. Jako,
1: takže
0: to...
1: máme tam motor, a je to šestiválec, boxer, Lycoming.
0: Přepodobně je šestiválec k nějakému automobilovému motoru třeba. Já nejsem šestiválec. No to šestiválec, to jsou takový ty silnější auta, ne?
1: Silnější auta, ano.
0: Šestiválec, osmiválec.
1: Jo, já teď jsem fakt přemýšlel, který Ferrari ty mají 12. Ne, nevím.
0: Ferrari, ty je vinek, ty jsou, jsou magoři. Ale já jsem měl, i počkej, já jsem měl, tyjo, já jsem si po revoluci koupil takový vojetej Renault 30, nebo jak se to jmenoval.
1: No ty jsou dobrý, jako.
0: To byla, v tom jezdil prezident francouzský, ty vole. No já ale ty... ne v tom mimo konkrétním, jo, ale v tom jezdil.
1: Já a... jako nevím, jestli se může jako v rádiu říkat ta značka, ale mám samozřejmě taky.
0: Ale no, tak
1: tyhle ty auta ten, jsou jo. Super, jako, to je, já mám hele, taky, to byl právě šestý... mám Rafala od Renaultu. A tím jezdí francouzský prezident.
0: No, to taky jezdil francouzský.
1: Jo, no vidíš, tak to máme dohromady společný.
0: No, to byl šestiválec, člověče, nebo zkrátka, ty letadla mají silný motor, šestiválec, jak říkáš.
1: Ano.
0: A jednu vrtuli.
1: Jednu vrtuli, velkou vrtuli. Ona je fakt jako velká, jednu vrtuli.
0: Kolik má jako v průměru, když ty dvě...
1: Ty jo, skoro 2 metry, ježiš, ty jsi mi dostal, no, jako... Skoro dva metry.
0: On lítá ve svém letadle a neví, jak je velká vrtule, no tohleto. A to je,
1: já myslím,
0: to
1: že...
0: je stříbrný a bronzový medailista mistrovství Evropy.
1: Jak jsem ve stresu živě, víš co, tak si...
0: Ne, já jsem si tě nechtěl rozhodit.
1: 1,85, něco takovýho.
0: No, tak skoro 2 metry, no. Mm. A je vrtule větší než ty, hochu.
1: To není.
0: Není, jo. Ty jsi větší, jo.
1: Já mám 1,85, no, tak stejně, no, ale...
0: To se tak zvrtulí na stejnou, no, dobře.
1: Ale ona bude určitě, teď jsem se určitě seknul, bude velká jinak, ježiš, to zase dostanu od kluků z týmu. Takže zdravím kluky z týmu, jo, našeho Future Vehicles, my jsme takový, já bych to řekl, takový kvíni v letectví, protože takový misfits. Každý je úplně jiný, to je stejně jak v kvínech. Jo, ale myslím si, že to, co děláme dobře.
0: Tak si Kviny pak pustíme.
1: Pustíme, no.
0: Připraveného něco jiného.
1: A počkej, my jsme to nedopověděli.
0: No, tak povídej.
1: Ale já nevím, kde jsme skončili.
0: To jsi, taky nepravě.
1: Jo, takže máme motor, vrtuli.
0: Vrtuli, no. A já jsem se ptal, jestli je tam
1: my ovládáme...
0: volant jako šelpáka, jo. Brzda hlavně. Víš, že to začajtluješ
1: brzdu máme taky, brzdu máme. Hele, máme.
0: Máš brzdu, jo?
1: No jasně, máme.
0: Letadle je brzda.
1: No jasně. Na ty kolečka, ne? Jako to
0: je jo, vlastně na zemi, no, jasně. Ale ve vzduchu to nezašajfluješ teda.
1: No, zašajfluješ to tak, že to letadlo tak utrhne, že zabrzdíš jako kobrou a můžeš zabrzdit, no, ve vzduchu. Co by se nelíbilo těm, co lítají dopravně, to je jasný, ale my můžeme i zabrzdit takhle, no. V tom
0: a co to letadlo se pak zastaví?
1: Jo, můžeme zastavit takhle, no. Ty vlastně to letadlo tak zarveš tím kniplem k sobě, že ho vlastně... nechci použít prostý slovo, ale uděláš takový, vypíčíš takovej pitch, jo, že prostě postavíš to vlastně proti vzduchu, vůči kterému letíš a ona jako zabrzdí prostě.
0: Jo, ale ty pak vlastně padá, to, logicky.
1: No, chvíli tam drží na vrtuli.
0: Aha.
1: Můžeš to i chvíli držet.
0: Jako vrtulník,
1: jako vrtulník, no a pak po nějakých vteřinách to samozřejmě chce padat, tak musíš potlačit, takže knipl před sebe potlačíš a tím zase nabíráš rychlost jak kolo z kopce dolů, tak aby ovýval vzduch křídla a začneš generovat vztlak a letíš.
0: Lukáši, to umíš tenhle ten manévr?
1: Jo, už jsem se ho naučil, no.
0: No dobře, a když jsi ho učil?
1: Ale jako... ještě jsme odběhli od toho, co tam máme. Máme tam knipl.
0: Jo.
1: Abych vysvětlil vůbec... máme tam knipl, to je...
0: To je šalpáka taková.
1: No, taková tyčka mezi nohama prostě, kterou hejbeš...
0: Tyčka mezi nohama, to zní hezky.
1: Pak tam máš pedály, pravej, levej, budu říkat, a ty ovládají ten vocas vzadu. Když vyšlápneš pravou nohu, tak takzvaně směrovka, to je taková ta ploška na tom vocasu vzadu, se vyhne doprava a letadlo má tendenci klonit doprava. Jo, levá doleva a tím ovládáš i na zemi brzdy.
0: Jo.
1: Když máme dvě kolečka a když pravou lehce zabrzdíš, tak jedeš doprava, když levou lehce zabrzdíš, tak jedeš doleva. A funguje to tak, že musíš jako špička mamačka tu brzdu. Jo, když celou ploskou nohou ty ovládáš tu směrovku, tu ploutev vzadu a špičkou nohou, když do toho ťukneš, tak zabrzdíš kolečko pod sebou.
0: A ty takový ty na křídlech, jak jsou ty...
1: Jo, tam jsou klapky
0: to buď letíš nahoru.

0: nebo letíš dolů, že jo?
1: No ne, ty klapky... tak to má, jasně, tak ty máš ještě, ty máš horizontální vlastně část ocasů a vertikální, a na té horizontální je takzvaně výškovka, ta se pohybuje nahoru dolů. Když přitáhneš knipl k sobě, výškovka jde nahoru, nabírá jak lopata ten vzduch a letadlo chce letět nahoru.
0: Jasně.
1: Když potlačíš, tak ta se výškovka obráce. Se sklopí dolů, nabere vzduch ze spoda
0: a čumá a míří k zemi.
1: Jo, jo. A na křídlech máš zase takzvané křídílka, takže když dám knipl doprava, teď abych to neřekl blbě, tak na pravý straně se ti zvedne křídílko nahoru, na levý dolů. A otočí, vlastně to letadlo se otočí kolem podélné osy doprava. Když dáš knipl doleva...
0: Podélná osa je od čumáku k ocasu.
1: Jo. A když dáš vlastně knipl doleva, tak zase naopak na levý straně křídílko jde nahoru, takže nabírá vzduch, křídle tlačený dolů, a na pravý straně jde křídílko dolů, nabírá vzduch ze spora, takže se chce dostat nahoru a tím začneš točit výkrut doleva.
0: To je jednoduchý.
1: No, u akrobatického letadla máme klapky. Ty jsou zbytečný u akrobatického letadla. Ty si můžeme probrat potom.
0: To má Lukáš vždycky urve ty klapky, že jsou zbytečný. Sara se... Vrtule?
2: Můžu upřesnit vrtuly.
1: No, ale podle toho, jakého letadla?
2: Ano, já bych upřesnila to vrtuly, jak jste hledali, takže u sportovních letounů akrobatických je to v průměru 180 až 2 metry, například Zlín Z50, na který dali.
1: No, vidíš to.
2: Pokud si pamatuju, tak to byly 2 metry.
1: Tak se mi nesměj, že to neumím.
0: Já jsem se nesmál.
2: A já jsem se radila s Googlem.
0: No, ale já jsem se nesmál.
1: Ale počkej, já ti to najdu u Extrio hned. Protože takhle, my tam jsou, my máme čtyřlistou, ta má dokonce o pár centimetrů menší průměr než
0: třílista. To jsou ty čtyři fanfrdníky takhle, jo? Do kříže, jakoby, ta vrtule.
1: Ano, přesně tak. Kolik má...
0: Protože jsou dvoulistý, jsou častý, ne, ty vrtule?
1: To právě Zlíny mají dvoulistou a pak, aby byla větší jako síla, tak začal dělat třílistý u akrobatů. Pak je čtyřlista, ta je specifická v tom, že generuje méně hluku, jo, to je docela zajímavý. Ono má trošku menší gyroskopický moment, protože jak tam vlastně ubereš ty centiáky té vrtule, byť máš čtyři vrtule, čtyři listy, tak máš menší gyroskopický moment.
0: Ale
1: no tak jak jsem řekl ty 2 metry, počkej, tak ta extra, když to tady koukám, a teď tak ta má 198 cm. Hele, dobrý, tak...
0: Ne jo, tak, no, jako hele, kluci v týmu nebudou říkat, že jsi úplně blbec, že nevíš, kolik má v průměru tvoje vrtule, jako. Ale co jsi chtěl říct, že to lítání, dámy, to je teď mířeno na vás, jo. Je v podstatě docela tedy to lítání sportovní. Je docela erotický sport, erotická, dejme tomu profese, nebo jak to mám říct? Protože jestli jste dobře poslouchali Lukáše, jak popisoval, co je, jak je vybaven kokpit, tak co si pamatuju dá, a to jsi se tak smál. Nemohl jsem se dlouho soustředit se zpátky k tomu, co jsi říkal. Tak, mezi nohama máte takovou tyčku.
1: Nebo tyč.
0: No, nebo tyč. Podle toho, jak je zdatný pilot, kterou tam takhle různě kroutíte a hlavně potom nohama ovládáte ten ocas vzadu, si říkal, tak to může být docela zábavný, ale pojďme hrát, se nám to docela dobře rozjíždí. Další tvůj oblíbenec Ozzy Osbourne, pokud se nemýlím.
1: Ano, je to tak.
0: A píseň, jo!
1: Dáme...
0: A píseň, počkej, to řeknu já, to jsem měl říct já. Mama, I'm coming home si vybral. A proč si vybral tuhle písit?
1: Protože jsem na ní létal airshow i freestyle teďko, takže proto.
0: No to, byla jak krasobruslení, víš, jako si lítáš ty figury,
1: jo.
0: A na to lítáš a to hraje normálně dole na tom lešišti, na plný pecky z lepráků, jo.
1: Ano.
0: A ty na to lítáš ten a to byl nějaký romantický let, nebo?
1: Možná jo, ne, nevím, ale snaží se vždycky vybrat písničku, která jako bude sedět těm prvkům, naladit to na to, tak jsem si teďkon vybral tuhletu písničku, snažil jsem se na to naladit, ale příště vyberu zase nějakou jinou zajímavou, protože občas prostě to nedokážu zaletět přesně tak, jak bych potřeboval do té písničky.
0: To je úžasný, ty vole. Krasolítání vlastně. Krasobruslení, krasolítání. Jsem zvědavý, až budete s klukama, s těma letadlama hrát hokej, teda lidi. Nahoře, no to bude celá masakr. Ale dotaz, ale pozor, teď vážně, my celou dobu se bavíme vážně. Ty lidi koukaj, jak tam děláš ty výkruty a pády volný a nevím, co všechno možného, ale já ty neznám tady tu terminologii těch vašich triků. Tak oni z lepráků slyšejí konkrétně Mama, I'm coming home od Ozzyho. Mm-hmm. A ty to slyšíš ve sluchátkách taky, no to musíš, ne, abys podle toho letěl.
1: No někdy jo, někdy ne, podle toho, jak se nám to podaří nastavit. A ty byl docela vtipný, já jsem letěl Airshow v Jaroměři, měl jsem tam, a teď myslím, jsem tam měl Metal Crew, Guns N' Roses, i tu Mama, I'm coming home. A já jsem přistál a kolega z našeho týmu Future Vehicles říká, no jako, to bylo zajímavý, jako ty jsi to docela trefil prostě, když jsi lítal do té muziky a říkám, prosím tě, já jsem slyšel první 10 vteřin a pak celý 12 minut nic. Takže jsem se jako lítal, oni hráli ty písničky a pak jsem se dozvěděl, že jsem se trefil. Jo. Prostě to byla jako náhoda.
0: Počkej, je to teda tím, že ty, když si připravuješ, jo, to vystoupení,
1: ano,
0: ty figury, tak si pouštíš tu písničku do sluchátek v letadle,
1: někdy,
0: nebo
1: ne? Někdy to ne, někdy ne. No. Ale ano, při tréninku to zkouším, ono to samozřejmě není úplně, zatím to nemáme úplně vymakaný, aby to bylo jednoduchý ovládat, ale jde to. A nebo se to dělá tak, že dole hraje prostě reprák, kolega jde s vysílačkou k tomu repráku, naladí moji frekvenci, nebo já si dám stejnou frekvenci, no, jako on má.
0: To jsem chtěl slyšet.
1: A tak to pustí.
0: Aha, takže ty to trénuješ, jak dlouho trénuješ tady to vystoupení na tu muziku? Tímhle způsobem, že ti to pustí do kebule.
1: Jak dlouho letím tu sestavu, nebo jak dlouho trénuju, než to vyjde vůbec někdy?
0: Ano, jak dlouho trvá, kolik je to tréninku?
1: To je hodně, jako ten freestyle, nebo tu airshow naladit tak, aby to bylo na muziku, může trvat i jako roky, protože prostě to je opravdu, po každý máš jiný podmínky, jinak fouká vítr, jiná teplota, máš jinou náladu, tvoje časomíra v hlavě taky funguje po každý jinak, takže prostě, ta výhoda podle mě u mě je ta, že jak jsem dělal trochu do muziky, tak ten rytmus v hlavě mám, takže prostě já teoreticky i tu muziku můžu slyšet jenom nějakou část a pak si to dokážu doladit v tom letadle.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, to znamená, tobě stačí třeba 4 takty, pak už to neslyšíš, ale jak to máš natrénovaný,
1: přesně tak,
0: tak vlastně už ten rytmus a tempo hlavně, té skladby už máš tak vžitý, že už jedeš po paměti, dá se říct.
1: Ano. Jo? Je to tak, dokážu to, nebo já když takhle. Pro mě je ale právě hrozně těžký postavit ten freestyle správně, protože tu muziku znám a mám rád muziku, takže já si vždycky sednu doma a přemýšlím, co tam jako jak dám, a nejvíc frustrující je to, že tam je úplně super muzika a teď já vymýšlím prvek, který by tam šel, a najednou zjistím, že nemám na další prvek dostatečnou energii, takže já vlastně tím, jak to beru moc komplexně, tak mám někdy problém to vlastně poskládat dohromady. Jo, že to je vlastně někdy i na škodu. Že vlastně, když slyšíš tu muziku a víš, jak je to dobrý, tak tam chceš hodit něco fakt super. Jo, pak je tam znova nějaká část té písničky dobrá, chceš tam hodit znova super věc, jako akrobatickou. Ale když ty dvě věci v obě žerou tolik energie, že nemůžeš navázat na sebe, tak prostě pak skončíš hrozně nízko například, protože ti ty těžké prvky sebraly tolik energie a už nemáš prostě na to doletět dál bezpečně. Jo? Je to fakt složitý, já teď to možná nedokážu jako jednoduše vysvětlit, ale není to úplně jednoduchý.
0: Ne,
1: no.
0: Já si myslím, že je to pro pochopení jednoduchý a teď mluvím fakt vážně. To zní strašně zajímavě. Já poprvé v životě slyším, že by se akrobatický lítání takhle lítalo na muziku a v podstatě vyjadřovalo uměleckým způsobem, jaksi tancem ve vzduchu.
1: Ano.
0: Charakter té muziky a náladu té muziky.
1: Je to tak, no.
0: Ty vole, to je luxus. To je dobrý, člověče, Lukáši. Akorát ty motory moc vrčej, no, to je no. Hele, řekli jsme to? Proč Mama, I'm coming home? Protože jsi na tom,
1: teď jsem na to
0: měl
1: letal
0: tu figuru, ano.
1: No, celou sestavu jsem na to letal.
0: Tak, přátelé, představte si Lukáše Pařízka, jak ve vzduchu nad vámi v odlesku zlatavého slunce tančí nádherný tanec, letecký tanec na hudbu Ozzyho Osbourna. Teď si nedělám prdel. Teď to myslím vážně. Úžasná představa.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: 5 minut po 21. hodině vás od mikrofonu rádia Beat zdraví Dan Kohout. Roková zpovědnice je v plném proudu a mým dnešním hostem je Lukáš Pařízek. A já to ještě pro všechny zopakuji, kdo je Lukáš Pařízek. Český akrobatický pilot, mistr republiky a několikrásobnej vícemistr republiky. Stříbrný a bronzový medailista z mistrovství Evropy v akrobatickém motorovém létání a medailista z mistrovství světa v akrobaci kluzáku. Prosím vás, nepléť si s klouskama, to je houba, kluzák je něco jiného. K tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Ale Lukáš je i, a nebudu to říkat, až pak.

0: Beat. Roková spovědnice.
1: Ano, a mým dnešním hostem Lukáš Pařízek, pilot. Před chvílí jsem to připomínal a pozor, teď už první, nebo jeden z prvních vzkazů. Ahoj do studia, super rozhovor, sice nejsem pilot, ale na vojně jsem z vrtulníku skákal v Chrudimi. A skvělý výběr hudby, napsal František.
2: Super.
1: Já bych se chytil toho skvělý výběr hudby. Františku, díky za tuto poznámku. Půlku celého repertoáru dnešního večerního vybírá právě Lukáš Pařízek, protože je to rocker, má rád klasický rock, ačkoliv je to, jak jsem říkal, tak trošku cucáček, a je mu 35, já prostě lidi, kterým je 35, tak to jsou jako moje děti, že jo, tak já to myslím dobře samozřejmě,
2: jo,
1: jo, jako vůbec ne nějak hanlivě, to bych si v životě nedovolil. Ale pozor, zpátky se vracím k Františkovi, skvělý výběr hudby. Než budu pokračovat, tak ještě vás vybídnu, pokud chcete se Lukáše Pařízka na něco zeptat, ať je to lítání, akrobatické lítání, prostě vůbec z této profese letecký, já o tom vím fakt prty, jo, tak se klidně ptejte. On vám rád odpoví, budeme rádi, když napíšete SMS-kami nebo mailem. Tak, a teď té hudbě. Jak jsem už naznačil před koncem té první hodiny, že jo, nějak to bylo?
2: Asi jo.
1: Že Lukáš totiž není jenom pilot. Lítá na Osborna, že jo, dělá figury na píseň Mama, I'm coming home, ale on totiž i hraje sám.
2: Je to tak, no.
1: No.
2: Už to není tak často, ale bývalo to i víc, no.
1: A muziku, my si pustíme tvoje kusy. Samozřejmě, zajímavý cover verze, dá se říct. Teda jednu cover verzi a pak tvoje vlastní.
2: Pak jsem vybral dvě vlastní. No,
1: no a to si v téhle hodině budeme pouštět. Muziku.
2: Děkuji.
1: Tak já jsem se chtěl zeptat tak úplně debilně. To jsou takový, to dostáváš asi hodněkrát tady tu otázku. Já tím nechci své kolegy z jiných médií nebo z nějakých těch rozhovorů hánit, to rozhodně ne, to nechci. Ale určitě se ti všichni ptali. Lukáši, a jak jsi se ty vlastně dostal k létání? Tak já se zeptám, Lukáši, jak ty jsi se vlastně dostal k létání? A potažmo, Lukáši, jak ty jsi se vlastně dostal k hudbě?
2: Jo, tak. Já se k hudbě rozhodně dostal dřív než k létání. Já sice jako malej jsem snil o tom být pilot, ale byl to fakt jenom takový jako dětský sen, a protože moje rodiče mě vedli ke sportu a k muzice, oba hrajou na něco, mamka hrála na klavír a táta na kytaru, takže jsem to dostal na první dobrou, že jo.
1: Jestli to můžu poznat, když to spojím ty tvoje profese, ty jsi vlastně ulít na hudbě.
2: Jakoby jo, no. Já jsem, a ten, teď se nesměj, jo. To by...
1: Já se nikdy nesměju.
2: Já mám hotovou základní uměleckou školu na příčnou flétnu.
1: Nekecej.
2: No, to, jako už si to podle mě nepamatuju moc, já jsem to teď zkusil doma, ještě nějaký základní melodie, tak jako dám, ale jo, mám, ten cíl byl hrát na saxofon, že mi to přišlo jako malej, mi to přišlo cool, a protože nevím, jestli ta příčná flétna v tu chvíli byla levnější, nebo to bylo jednodušší, ale oni řekli, začni na příčný flétně, a protože ten prstoklad je stejný na saxofon, a pak přejdeš. No jo, jenomže já to měl tak plný zuby po těch 9 letech, že už jsem fakt dál jako nešel na saxofon, a táta hrál na kytaru, tak první, co jsem udělal, jak jsem vypadl z té umělecké školy, tak jsem vzal kytaru. Ale měl jsem pana profesora Světlíka, nevím, jestli poslouchá, to byl borec, fakt hrál jako dobrý věci, a když už viděl, jak jako jsem tam fakt chodil jenom do té hudebky jako to odchodit, tak ke konci mi právě dával i nějaký rokový pecky jako na příčnou flétnu, jo, což bylo jako super. Jo?
1: Který rokový pecky na příčnou
2: flétnu? No to si jako nepamatuju, byl tam nějaký jazz a Beatles a já upřímně některé věci si fakt nepamatuju. No to už je tak dávno, že ne, no, ale no a ještě babička hraje na klavír, takže já pak jsem se trochu jako učil jenom lehce na klavír, ale ta kytara prostě mě chytla víc, protože na to hrál táta a tak, no, měli jsme nějakou kapelu na Gimplu, ale to byly fakt jenom takový ty punkrokový začátky, jako to bylo to falešný prostě, bolelo to.
1: Punk nesmí ladit, prosím, jinak to není punk.
2: Dobře, dobře.
1: To by se pak nedalo poslouchat.
2: A hele, pak jsem přišel na cajdáky, že jo, takový ty klasický, jenom to, kytara, zpěv.
1: To já teď, co jsem dělal muziku celý život, tak teď ke stáru jsem přišel. Už jenom na cajdáky, protože jediný co, kde se ještě můžu jak si zviditelnit a stejně to nepomáhá, čověče.
2: Jo.
1: Ale na tu příčnou flétnu víš,
2: ne, tam jsem jaký... se nechtěl.
1: Ne, ne, ne, já jenom chci připomenout, jaký mistrovští muzikanti udělali kariéru, tak no, u nás jasně, to má Stivín třeba, že jo?
2: Stivín.
1: A nebo Anderson Jethrotull?
2: Teď jsem to chtěl říct, Jethrotull. A to mi tam něco dal, no.
1: Jo.
2: Jo, a Stivín, tak ten hrál je na to, ne, na trubku odtopení, že jo?
1: Stivín hrál úplně na všechno.
2: No, to si pamatuju. No,
1: no ten, ten by byl schopen zahrát i na výfuk u traktoru. Ale opravdu, geniální muzikant. Nechtěl si tedy, začal si tedy příčnou flétnou, dostal se ke kytaře.
2: Jako já začal ještě teda před tím Zobcovou, jo, to, ale to bylo fakt chvilku, pak ta příčka, no, ale tak to asi začal to každý dítě v první třídě, že?
1: Ale Zobcová, to je pro folkaře a folkloristy,
2: no, no, právě. Stánky taky nehrou, teď na kytaru, do teď tě neumím.
1: Stánky nehráš na kytaru, ty neumíš stánky, základní rockerová škola.
2: Jako vážně?
1: Ne, dělám si to dělám.
2: Jsem se znejistil.
1: Konečně se mi to podařilo.
2: Ne, jako vždycky otevřu ten zpěvník, tak pak to poskládáme, ale ne, ne, neumím je, no, jako z paměti, no. Jako já text, jo, ale ty jako akordy musím přečíst, no.
1: Dáme to spolu, já ti tam učím.
2: No. Na levnou krát.
1: Ty vole, no tam to půjde, uděláme duet, jo. Super. No ale, pozor, teď k tvý muzice.
2: No tak.
1: Jo. Jak tě napadlo dělat na akustiku, jenom na akustiku, třeba ty covery?
2: No já prostě tak já, protože tím jsem se jako učil vlastně. Táta hrál a já přišel domů třeba po škole, vzal jsem jeho kytaru a vlastně chtěl jsem si zkusit, jako jak se vlastně hraje nějaká ta písnička, kterou jsem měl rád, no. Tak tím to jako začalo, no. Vlastně já jsem se učil těma coverama a vlastně nikdy jsem nechodil do žádné školy. Jo, táta mě vlastně naučil základní akordy a pak už jsem prostě nějak jako, já jsem hodně dělal i podle sluchu muziku, že vlastně ne nějaký absolutní sluch nebo tak, prostě jsem si to postupně našel a tak jsem to pak zahrál, no.
1: Tak přátelé, za chvíli uslyšíte hrajícího a zpívajícího pilota. ještě než pustím tvůj cover, Wish You Were Here, myslím, že jo? Jsou to Floydy, je to
2: jasně,
1: tak?
2: Jasně, to je právě taky pro fan klub Pink Floydů. No, tak.
1: Jasně. Tak ti chci říct, že když dělám víkendový profily, nebo když děláme s kolegou víkendový profily různých kapel, různých interpretů, tak všichni ti špičkoví, no téměř všichni, no vlastně všichni, ty špičkoví kytaristi, baskytaristi, bubeníci, to je jedno, se vždycky učili od těch svých vzorů, od těch vynikajících kytaristů, basáků, klávesáků, bubeníků, vždycky přesně většina z nich odposlouchávala ty písně, ten styl té hry, jednotlivých nástrojů a takhle ti roky, nevím jak to je v klasické muzice nebo u folkařů nebo u country muzikantů, ale v tom big beatu, co se takhle dočítám, tak vždycky někdo měl nějaký vzor v těch, o tu generaci starších muzikantů. Takže postupoval si správně,
2: dobře,
1: jsi na dobrý cestě. Tak pozor, přátelé, cover verze, teď budeme hrát pilota Lukáše Pařízka, jeho cover kapely Pink Floyd, Wish You Were Here. Ale pozor, ten cover je originální tím, že je to jen na akustickou kytaru, to není žádný unplug. Jo? Takovýhle cover ještě nikdo nikdy nenahrál.

0: Jo, tak to bylo skvělý. Já jsem to musel zastavit, prostě mě to nedalo, jo. Já jsem jenom chtěl říct takovou malou vložku. Nemusíš nic říkat, jo, i když klidně si říkej, pokud budeš chtít něco říct. No, já jsem chtěl teď promluvit k býťákům, ale především k býťačkám. Dámy, slečny, představte si, že vás tento sličný pilot veme do svého letadla, budete se divit, proč sebou táhne ten futral s tou kytarou, vzlétne, udělá s vámi pár výkrutů, pak vyletí nad mraky a v západu slunce z toho futrálu vytáhne kytaru a zahraje vám tuhle píseň. Ty vole, to je představa.
1: Tak já jsem zbal svoji ženu.
0: Tak to se není, tak jsem to pochopil. A pozor, to nebylo domluvený, to jsem nevěděl. No, bezvadný. Hele, fakt, výborná píseň. Já jsem jenom svůj dojem k tomu chtěl říct, tak jsem to trošku přerušil. Půjdeme dál.
2: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
3: Sousedku, jak pleje záhony.
2: V plavkách?
3: Jo, ty od 83. nezměnila.
2: A ona?
3: Ona se změnila.
2: Tak třeba pro tebe něco má.
4: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
5: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
3: Hele, jak letí?
5: Tak co s tím uděláme?
6: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
7: O zbytek už se postaráme my.
5: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý přední den od 9 hodin po celé prázdniny.
6: Léto jako živé.
5: Na rádiu Bí.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak jak se vám líbila píseň Lukáše Pařízka, pilota, akrobatického pilota? To je neskutečná, neskutečná syntéza, symbioza, to bych neřekl, ale zvláštní mix dvou, chtěl jsem říct, odlišných zálib.
2: Jako no. Jsou, no, odlišný.
1: Ale proč vlastně odlišných, že jo? Proč by jako pilot, který dělá výkruty a prostě když lítá, tak riskuje svůj vlastní život a pak zahraje si takovouhle krásnou svoji oblíbenou písničku. Tak napište SMS-kami nebo mailem. No, my budeme pokračovat teď stále ještě na té linii té muziky. Ano. Lukášovy muziky. Vlastní jeho muziky v tomto případě, protože Lukáš nedělá jenom cover verze, ale i vlastní pecky.
2: No, dělal jsem jich víc, spoustu jsem jich samozřejmě zapomněl, protože to bylo asi, když jsem byl po gymnáziu nebo na gymnáziu jsem skládal víc, ale jako jednodušší, no. Teď samozřejmě toho času není tolik, práce, ten sport.
1: Furt seš ve vzduchu. Se,
2: no, vlastně cash bych byl furt, jo, člověk vlastně většinou tý práce.
1: Furt je v luftě, prostě.
2: No to bych si přál, ale většinou tu práci musíš oddělat na zemi a pak lítáš ty krátký akrobatický lety, který stojí hodně peněz, takže vyhazuješ prachy doslova do vzduchu. Ale ty je musíš někde splašit, no, to je, ale tak. Takže tý práce máš hodně na zemi, no, ale jo, takže toho času na ten zpěv a na tu kytaru nebo na to skládání toho tolik není, ale zase na druhou stranu teďkon se stalo, že jsem si koupil i novou jako elektrickou kytaru a vlastně je to i dobrý reset a taková meditace, že vlastně si člověk odpočine mezi tím humbukem, jako pracovním, rodinným, sportovním, že teď k tomu tíhnu, protože takový jako prostě relax, no.
1: Mm-hmm.
2: No, to je celý.
1: No, humbuk je, že seš na letišti, to je ta část, jako to akrobat, to je tvoje vlastní akrobatický lítání, pak seš v práci,
2: mm-hmm.
1: Na ruzini, že jo?
2: Neuvedle, věnči je to.
1: No tak věnči, no to, nevím,
2: no, to není
1: máte.
2: Jedno.
1: No dobře, tak pardon, já se omlouvám.
2: Ne, v pohodě.
1: No ale prostě, dobře.
2: Jo, jo. Máme komplikovanou infrastrukturu.
1: A teď už, jasně, rozumím. A pak s rodinou samozřejmě.
2: Ano.
1: Taky nebudu říkat, kde je, teda abych se nesplet, jako zase. A s rodinou v Michli, ne, rodina je na Žižkově.
2: Západně od Prahy, tímhle zdravím svýho syna a ženu, ahoj.
1: Jak je starý syn?
2: A teď je mu 9 měsíců.
1: Tak to je docela ještě mladý.
2: Jo, jako, to je cucák.
1: To je cucák. Jak se jmenuje?
2: Atrej s Ypsilonem.
1: Atrej s Ypsilonem.
2: Je to z řeckého slova Atreus.
1: Atrej, nekonečnej příběh. Říkám, no, to správně?
2: Jo, a to je fakt docela vtipná story, jo. A je trošku i hudební ten začátek. Jsme chtěli, nebo dobře, přemýšleli jsme, hlavně to byl nápad ženy, že by se jmenoval Elvis. A já jsem to pak rozmluvil, že jsem nechtěl, aby byl šikanovaný. A ještě jsme měli jiný jména a to. A
1: třeba Ozzy.
2: Třeba Ozzy, no, ne. A no, a my jsme se nemohli dohodnout a my jsme na dovolení v Itálii a tak jsem říkal, tak jo, tak já prostě, mě se, tak vezmem něco cool, takovýho, co člověk moc nemá, tak jsem vzal slovník řeckých jmén, nebo, já nevím, Archimedes, Aristoteles a byl tam Atreus a říkám, ale to zní dobře, no a tam jsme rozhodli, že prostě to bude, z Atreus se bude Atrej, byl v angličtině a teď pozor, my máme dva psy, jeden se jmenuje Lumi a druhý Falco.
1: Počkej. To má souvislost přece,
2: no, Atrej. No, já jsem nevěděl, já jsem našel ve slovníku slovo Atreus a říkám, jo, to je super, to zní dobře, krátký, silný to. Překlad to znamená bojovník, tak prostě Atrej. No a tak žena asi tušila, protože nekonečný příběh zná líp, tak jako kejvala, jo, to bude super. Tak jsme si na to, spečetili jsme to, že jsme si dali víno, cinkli jsme si na to. Jo, podali jsme si ruku, bude se jmenovat Atrej. Vydrželo to půl hodiny, pak se tak jako smála a říká, a viděl jsi nekonečný příběh? A říkám, no jasně, odtamtud máme Falka, že jo? Jako, vím, ne. No, on je tam i Atrej. Takže jsem si nekonečný příběh pustil znova a docela jsem
1: prostě
2: koukal.
1: Prostě a to si prvo, když jsi poprvé viděl nekonečný příběh, tak si Atreje nezaregistroval?
2: Já si to já ten film jsem viděl fakt jako malej, takže jsem si to opravdu nepamatoval. Prostě pro mě tenkrát jako zůstal mi v hlavě jenom ten prostě růžový pes, že jo, lítací, že jo.
1: Růžovej, no, lítací, no, jako plešovej pes, no.
2: Bohužel jsem si nepamatoval. A...
1: Já vím, jak vždycky letěl, tak mu takhle trošku pladaly pisky, jako, to vím, si pamatuju. Ale hele, prosím tě...
2: Ale máme doma symbiozu prostě a Falko má rád Atreje, Atrej má rád Falka, je vlastně to super.
1: Jak se jmenovala ta princezna v Nekonečném příběhu, to se nepamatuju.
2: No vidíš, to taky
1: že
2: nevím.
1: Že bys tak mohl říkat svojí paní, víš, jako, že byste to úplně takhle zaonačili a ty bys mohl být ten šutrožrout, nebo jak se
2: dík. Nebo ta želva, tam byla ještě.
1: Ta želva, tam byla Jura, ano. To je výborný film, ano. Jsme se dostali zase dokonce do pohárek s Lukášem Pařískem. Já jsem se chtěl něco zeptat.
2: A teď jak jste vlastní vyhodil. Tvorba, ne?
1: Jo, já už vím, počkej, ale to se ještě týká toho Atreje, vašeho syna.
2: Ano.
1: Jak mu říkáte? Atrej nebo...
2: Já mu říkám Atrej anebo Aty.
1: Aty. Takže existují modulace toho jména, jakoby...
2: Já nevím, jestli existují.
1: Ale ty si je vymyslíš a já myslím, jo, že jeho spolužáci potom ve školce ve škole tam se budeš, ještě budeš čumět, jak jo, budu říkat. Dobře, hele, tak jdeme k té písničce, která je o tvém tátovi. Ale ty jsi k ní chtěl něco říct, protože táta je pro tebe strašně důležitý člověk. Samozřejmě, že ho máš rád tohle. Ale i ekonomicky víceméně, když to řeknu takhle hnusně.
2: Oba rodiče jsou pro mě důležitý samozřejmě a táta je vlastně takový velký fanda do letectví, protože mě v tom podporuje už dlouho. Oba rodiče samozřejmě a dá se říct, že to je mu jako největší sponzor, no. Prostě bez toho bych jako létat nemohl. No a kdysi, když měl narosky, tak jsem neměl vymyšlený dárek a fakt jsem tápil, jako co. Tak jsem prostě vzal kytaru a složil takovou jako jednoduchou písničku, to je celý, no. A no a...
1: Já myslím, že teď ti mluvím zase opět. Prosím vás, mě občas obviněho posluchače, že nemluvím vůbec vážně. Já naprosto po každý mluvím vážně a teď mluvím super vážně a myslím si, že taťku tenhle dárek asi podle mě potěšil nejvíc.
2: Snad jo.
1: Určitě.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak se dostáváme k reakcím, jak se vám líbí dnešní Rocková spovědnice, jak se vám líbí Lukáš Pařízek, jak se vám líbí jeho muzika. Tak, já jdu na to, Luky, jo?
2: Ej.
1: Tak, je to v prdeli, to nemůžu říct. Nebudeš, budeš smutnej domů teda.
2: Sakra.
1: Mám repro na uších a na doraz zvuk musím jen říct, paráda, František. Ahoj, povídání velmi zajímavé a výběr muziky skvělý. Jarda píše. Další zdroje. Tady. Ahoj, Dané. Parádní povídání jako vždy, ale mám dotaz. Bude ten nádherný cover Wish You Were Here od Lukáše uložený v archivu Rádia Beat? Takže když budu chtít zahrát na přání třeba v rokové pípě anebo večery u repráků, zahrajete mi to, vytáhnete to z archivu a díky za krásné povídání, Ivan.
2: Ty kráso.
1: Ty kráso, no vidíš to. Další, jo.
2: A dáš to do archivu?
1: No já to tam samozřejmě mám, no tak to pak už záleží na našich dramaturzích,
2: jasně,
1: jak to mám říct.
2: To jasný.
1: Čau, Dané, Bruce Dickinson je taky pilot a zpívá mu to dobře.
2: Jo, to je dobré, to je pravda.
1: Ano, to je taková poznámka jedna. Čau, Dané, ten cover byl fakt hustý, pěkně mu to hraje, přeji vám příjemný večer, zdraví vás, Radim z Sheffieldu.
2: Zdravím taky, ahoj.
1: No, do Sheffieldu. On si tam zaletí za tebou, Radime. On je tam hned s tou cestou, nebo co to má. Tak pojďme dál.
2: Cestu nemám. No, extru.
1: Extru, no to je. A tak to je hlavně, že to lítá.
2: No, to je ten rozdíl právě.
1: No, ty okay. Prostě nerozebíráš. Pak můžeš rozebrat později. Ale tady další. Great Pink Floyd from Lukas. Pařízek.
2: Thank you.
1: Tak, ještě tady něco, to je, tak je tady víc, ale to bychom tady si trávili to.
2: No,
1: pište,

0: Lukáš je fakt příjemný člověk, musím říct. Kdybych byl ženská, jdu do něj, ale naštěstí jsem chlap, takže si s tím takhle jenom krásně povídám. No, co budeme hrát dál? Třetí píseň z dílny Lukáše Pařízka. Víte, co je, přátelé, vnímejte to takhle, jako to vnímám já. Já tady mám hosta, který dělá výkruty s letadlem, jo, tamhle nad našimi hlavami, který lítá vrtulníkem, k tomu se taky ještě dostaneme, který lítá s kluzákem, k tomu se taky ještě dostaneme, a když se ocne nohama na zemi, když to řeknu takhle, tak veme kytaru a skládá písničky. Já si říkám, že ten tvůj život je svým způsobem. Já vím, že je i běžný a šedej, nebo někdy i šedej a
1: stejný. Normální.
0: Ale umíš si ho krásně zpestřit. Teda. Cítíš to taky tak, že se ho umíš takhle zpestřit?
1: No já nevím, to cítím. Asi ta snaha je něco jako dělat. A asi jo, je to prostě potřebu něco dělat. Mám rád nové věci, nové zkušenosti a i to tvoření mě baví, takže jako jo, je to tak, no.
0: No je to vidět, to je dobrý. Balada.
1: Já se jmenuje Eagles Ballad, takže Orlí balada. Taková jednoduchá, krčí písnička, no.
0: To je všechno, jo?
1: No, tady k tomu mám story, že tu jsem složil kdysi za jeden den, když jsme byli na lyžích ve Francii a měli jsme kytaru u sezdovky. To je taková jako...
0: Jak se těma zmrzlejma prstama...
1: No, my jsme byli ve středisku, kde vlastně hotel byl jako u lanovky a měli jsme sebou kytaru a prostě ten den, jako už jsem dojezdil, odpoledne byl měkčí sníh, nebavilo mě to, tak tam jsem vyrelaxoval s kytarou a vytvořil se základ této písničky. Pak se to doladilo trochu, ale... To je taková zajímavá story zatím, no.
0: Na hotelu nebo jsi si vzal kytaru a tam se stanul rozávěje?
1: Tam se vlastně, tam byly takový ty lehátka, jako máš u moře.
0: Vím,
1: tak se tam no, jako lehneš, dáš si prostě pivo a koukáš na ty hory, svítilo slunce a prostě bylo hezky, no. Bylo to takový, že já jsem dřív jako závodil na lyžích, tak jsem jako furt jenom na lyžích trénoval a teď prostě jsem si dopoledne zajezdil. A odpoledne prostě jsem se takhle vykydnul jako po cestovku, taky jako pápr na starý, no, s kytarou.
0: Přátelé, vysvětlím, jo. Já jsem taky kdysi záviděl. No, spíš závodil na lyžích. To je pravda. To se ještě jezdilo. Na lyžích takový... s klankama. Ne?
1: Jo, ty jsi měl ty... Jako...
0: Ne, počkej. Už jsem měl vázání rotama.
1: Harachovky.
0: Ne, tak... Tak zase tak starý nejsem. Normálně jsem tam. Takže jako na lyže jezdím rád, nebo jezdil jsem rád. Potom po revoluci, když jsme se mohli dostat do Alp, že jo?
1: No jasně.
0: To ty vůbec nevíš, co bylo. Nevím, o bolševikovi zpíváš, ale nevíš.
1: Nevím vůbec, právě, a jsem rád, že to nevím. Já to znám jenom z vyprávění a tom slovo je hrozný.
0: No. To je, no bylo to voprus. A teď jsme se konečně dostali do těch Alp, že jo? A teď tady, jak Lukáš vypráví, už dojezdil. Těžkej sníh, to znamená mokrý sníh, přátelé, už se blbě jezdí, bolej nohy, i těm trénovaným, jasně. Tak je dobrý si vzít kytaru, když máte hotel u sjezdovky, vzít si kytaru, kterou máte tedy sebou, kecnout sobě na lehátko, protože ty Alpy a vůbec tyhle hory, i když jsou mrazivý noci, tak dny bývají zvlášť na jaře velice teplý. Mm-hmm. Co mají ty hory výhodu, tedy ty alpský, že ten sníh přes tu noc zmrzne natolik, že se v podstatě, nebo že celý den v podstatě, když není tedy vyloženě na těch jiných svazích, drží pevnej a tvrdý. Mm-hmm. Takže si tam sedíte prostě v těch barech, které jsou třeba 2000 přes 2000 metrů vysoko, tam jsou ty lehátka, holky jsou tam málem v podprsenkách, protože to sluníčko praží. Já jsem seděl na... Pačerkéflu v Rakousku. Normálně v hospodě, kde jsme rádi kalili, jsme tam jezdili, jsme sjezdovky naprosto luxusně tvrdý. A teď jsme seděli a na teploměru, pravda, byl na sluníčku. Jo?
1: Jasně.
0: V té hospodě nahoře bylo 28 stupňů a seděli jsme tam v trička. Tak, to jenom vysvětluju, proč tenhle ten magor, je po lyžovačce, seděl v baru ve Francii a hrál na gitaru, jo. Tak člověk by si řekl, ten blázen, Fálpach, sníh, a on tam s kytarou, když tomu museli mrznout prsty, prdlajs, přátelé. A ještě když si dáte pivko nebo nějaký dobrý drink, tak vás rozehřeje úplně všechno. Takže to je jenom vysvětlení k těm Alpám, jak
1: krásně
0: vznikla písnička.
1: Vysvětlil.
0: Tak. A já bych se taky cítil baladicky. Ta píseň se jmenuje Balada.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Jsme v poslední, tedy třetí hodině dnešní rokové zpovědnice. Mým hostem je Lukáš Pařízek. Jak jste sami teď poznali a zjistili, pilot a muzikant. Pilot, akrobatický pilot motorového létání, říká se tak, ano, motorového létání, a já ti pak pustím ke slovu, nebo já teď, to je moje, jo, tady to, moje chvilička, nesvítí ti to, protože to nemáš zapnutý, počkej, za chvilku ti to pustím, dočkávej prostě, no, ti piloti jsou prostě, prostě střemla po hlavě, co vám budu povídat, Living on the Edge, a já bych s ním teď nevydržel, Living on the Edge, pustím Aerosmith a pak už pustím ke slovu Lukáše.

0: Roková spovědnice.
1: No přátelé, jsme v třetí hodině Rokový spovědnice s Lukášem Pařískem, letcem, muzikantem a jak se to řekne, jak bych to vyjádřil, a plachťákem. Teď na to narážím, jo. Letadla jsou různá, přátelé, ano. Letadla jsou motorová, malá letadla, středně velká letadla, bombardéry, stíhačky, jaký znám ještě letadla?
2: Vzducholodě.
1: Vzducholodě. Počkej, to je letadlo? Vzducholodě je letadlo?
2: Jo.
1: Je to letadlo?
2: To letadlo lehčí.
1: No lítá to, no, to je pravda. Vrtulník taky lítá. Počkej.
2: Dokonce i dron je letadlo, podle definice.
1: Fakt, jo? A co jsme ještě... Jo, už se k tomu dostávám. K vrtulníkům se za chvilinku dostaneme.
2: Dobře.
1: Aby jsme to tak jako promíchali, jo?
2: Jo.
1: Motorová, bezmotorová,
2: ano.
1: A zpátky motorová. Ano?
2: Jasně.
1: Tak. Ale ještě jsou tady spousta ohlasů. Tak já je pak... Píšete na adresu Lukáše, na adresu dnešního pořadu a máme strašnou radost, že se výborně bavíte. My se taky výborně bavíme. Ale proložíme to teda teďka.
2: Dobře.
1: Těma, teď jsem chtěl říct sucholoděma, ne. Na, jak se jmenuje to letadlo, jak to, plachťák ten.
2: Jo, bezmoto, takže prostě kluzák.
1: Kluzák.
2: Větroň.
1: Prostě kluzák, protože to klouže po vzduchových vrstvách nějakých, jo, nebo?
2: No prostě jako větroň, kluzák, protože ano, klouže bez motoru, ve vzduchu, prostě za pomocí teplého vzduchu, který stoupá od země nahoru.
1: To je jako vorel, jo. Nebo, nebo paraglidisti, ne?
2: Přesně
1: tak. Úplně to samý.
2: Přesně tak, využívá hříšky přírody pro to, aby zůstal ve vzduchu.
1: A co když
2: a pokud teda dělá, jo.
1: Co když je zima a žádný vzduch nestoupá teplej?
2: No, není. Existuje proudění vzduchu, takzvaně, říká se jim třeba vlny, nebo prostě to je vzduch, který proudí kolem země, odrazí se třeba od zakřivení zemský kůry, takže třeba od nějaký hory a stoupuje takhle nahoru, takže se může dělat svahování, nebo se může člověk dostat do vlny, takzvaně. Je to jako takový surfování prostě na neviditelný vlně, no.
1: A co když se člověk dostane pod tu vlnu, teda?
2: Jasně, pokud se dostane za kopec, je problém, no. Tam jsou rotory, které vás můžou jako i dostat a buchnout sama vozem, no. To
1: se stává? Asi jo?
2: Já o tom slyšel párkrát, nikdy jsem to naživo neviděl ani nezažil, ale ano, stává, no.
1: Vy jste blázni prostě, no.
2: No ne, tak člověk musí samozřejmě lítá tam, kde už to někdo probádal, poslouchá svý instruktory, takže lítá tam, kde by měl, no. Samozřejmě prostě nehody se stávají, no.
1: Dá se to měřit třeba, ty se rozhodneš, že budeš, že poležíš ve Větroni, tedy v Kluzákovi, někde, jo.
2: No.
1: Tam to startuje, ale ty letíš na laně za motorovým autem, se chtěl říct. Letadlem, který tě vynese do vzduchu.
2: Ono tě vytáhne, takzvaně vleční letadlo tě vytáhne nahoru.
1: A ty se pak kloužeš.
2: No, ty se pak teďka, odpojíš a pak se kloužeš, přesně.
1: A teď u toho, když tam ty proudy, jak říkáš, potom jako tam kloužeš teda po těch proudech teplejch nebo jakých.
2: Jasně.
1: Já opravdu nevím. A máte nějaký průzkum, že předtím, než vyletíte, jo, a že jaká je situace těch proudů, dá se to měřit, že ti řekne prostě instruktor, hele Lukáši, dělej si klidně tady ty svoje výkruty s motorovým letadlem, ale dneska na Větroni nepoletíš, protože žádný vzestupný proudy nejsou.
2: Jasně.
1: Dá se to naměřit?
2: No, naměřit. Hlídá se počasí, jaký je počasí, jaký počasí jde. Jaká bude teplota, vlhkost a tak, to se dá změřit na předpovědi a já jako nejsem až tak zkušený větroňář, ale samozřejmě ten ukazatel je, že musí být například takový teplo, aby se generovaly mraky, aby vlastně vznikaly mraky a to je takový ukazatel toho, že tam, kde vzniká mrak, tak tam prostě je takzvaně stoupák, jednoduše pro obecenstvo řečeno, to je vzduch, který prostě jako vír stoupe nahoru a tam se tvoří ten mrak. Takže když máš hodně mrakových, takový ty obláčky, huňatý, jo, samozřejmě pak jsou bouřkový mraky, tam už to stoupe hodně rychle, tam nelítejte, to vás může nasát a tam vás to může i roztrhnout, to opravdu není sranda, jo. Tam jsou takový rozdíly tlaků, že to může roztrhnout to letadlo. tomu se říká cumulonimbus, ale prostě pokud jsou takový ty rozesetý mráčky, krásně huňatý, jak polštářsky po obloze.
1: Beránci,
2: ano,
1: no
2: beránci.
1: Jasně.
2: Chci říct ovečky, máš má ovečko dávno spát.
1: To, prosím vás, máš má ovečko dávno spát, zpívá ožralý pilot větroně, když lítá mezi romantickými obláčky a příliš se do toho ponoří.
2: No to spíš možná, když už ty obláčky
1: mizej. To je můj případ, proto nelítám na větroně.
2: Takový hezký, jo. Ovečky tam, ale no. Když už mizej, tak už si dospívá, máš má ovečko dávno spát. Dneska můžeš řát. Tu zemi, víš, jako by ten vzduch stoupal.
1: My bychom si ve větroni rozuměli spolu.
2: Ale já si to snad osvěžím a vemu tě do větroně.
1: Ne, tam musí být klid, člověče.
2: Je, to je super, to zase jako musím říct, že v tom motorovém letadle máme sluchátka, ale furt to prostě hučí, zvlášť v tom akrobatickém jako znám jenom, že to hučí, ale ten větroň, to je fakt pecka, no, to, na tohleto, ty vlastně prostě jdeš, když už teda víš, kde hledat ty stoupáky, ovečky nemizej, jo, nemusíš si zpívat.
1: Starečko
2: jako
1: stále doprovází větroně.
2: Stoupáky stoupají, křídla sviští.
1: No počkej, jak to, tam máš nějaký přístroje v tom větroni, který ti ukazují, jestli stoupáš, klesáš, asi jo, nebo to.
2: Jasně, jasně, ty vlastně
1: reguluješ dobře, jenom svým pocitem.
2: Ty jako letíš, máš takzvaně variometr, to je takový budík, který ti vlastně říká, máš tam zatáčkoměr, variometr a ty vlastně letíš a teďkon to je taková ručička, která ti říká, jestli stoupeš nebo klesáš. Ty poletíš konstantní rychlostí v nějaký daný vejšce a najednou ručička se začne hýbat nahoru. A tam vidíš, že najednou začneš stoupat, z ničeho nic, kniplem si nehejbnul, takže sakra, co se to děje, že jo?
1: Tam máš taky tyčku mezi náma.
2: No, no jasně, ve větroní máš zase pedály, tyčku, o, hejbáš, ocasem
1: každý
2: zádu.
1: Letadlo je určitá mužská jistota. Vždycky no, máte mezi nohama tyčku.
2: Tak si letíš, víš co, a najednou nic neděláš a stoupeš, to je divný, viď? Vlastně, takže tam musí prostě jít jako nějaký vzduch nahoru. A teď, ten trik je takovej, že si musíš představit, že to je vír, který stoupá nahoru. Takže ty letíš dál, jako stoupeš, a teď víš, že v tom víru uprostřed je takzvaně klesák, protože cirkulace vzduchu v tom víru je taková, že v tom trichtýři toho vzduchu, nebo v tom, teda v tom válci to jde nahoru, uprostřed to jde dolů, aby se vyrovnávala ta energie. Takže to stoupá, najednou to klesá hodně rychle. A říkáš si, pozor, jsem ve středu víru.
1: Počkej, to je turbulence teda.
2: Ano, taky se to dá, tak, ale tohle to jako není turbulence, jako je to turbulence, ale teď se bavíme fakt o stoupáku, který je velký. A ano, je to turbulence, která tě nakopne nahoru. Teď jsem ve středu teda, takže tam je klesák a vím, že pokud poletím dobře ve středu toho stoupáku, tak za chvíli začne zase stoupák. Je to jako když si představíš, že prolítáváš tornádem neviditelným. No a jakmile narazíš na tu druhou stěnu toho válce, tak víš, že rychle zatočit. Protože aby si našel, a teď musíš hledat ten poloměr toho, nebo ten průměr, jak je velký vlastně ten stoupák a snažíš se držet v tom válci a stoupat takhle pod tím rakem
1: nahoru. Jak to poznáš, že jsi uprostřed toho?
2: Hele, to je jakoby i pro veřejnost je to podle mě složitý pochopit, prostě hele, vidím, tamhle je hezký mrak, který ještě k tomu jako se tvoří, takže vím, že tam prostě je velká energie pod ním, tam někde ten stoupák bude. On ještě může být jako trochu zešikmilej, tak letím směrem k tomu mraku, letím k mraku, jo, nic se neděje, najednou mi to kopne, začnu stoupat, tak vím, protnul jsem první stěnu toho válce rotačního. Jo, tak říkám, OK, tak poletím trochu dál. Teď mi začne Vario najednou ukazovat, že najednou hrozně klesám a zase jsem nehybnul jako s kniplem, takže najednou jsem v nějakým klesáku, říkám dobrý, tak počkám ještě kousek, no a najednou zase Vario vystřelí nahoru, stoupám, říkám OK, tak teď jsem narazil na tu druhou stěnu, tak teď si vyberu doleva nebo doprava a začnu točit v tom stoupáku nahoru, v tom válci a snažím se to jako hledat, prostě to. Ale jak říkám, no, teď jsem jako spíš akrobat než větroňář, takhle jsem ti to řekl hodně rychle po lopatě.
1: Řekl jsi mi to je zajímavé i tvrzení hodně rychle po lopatě. Taková protiřeč trošku.
2: No dobře,
1: tak v každém případě, jak to tak poslouchám, tak do větru mě to rozhodně nevlezu.
2: A to je náhodou počkej, super, to můžeš vydržet 4 hodiny ve vzduchu.
1: A to je super, no, 4
2: třeba
1: hodiny.
2: Třeba ideal?
1: A nebo někdy ani 5 hodin, že jo. Protože, jo, tak dobře, letíš s větroněm, mraky, jak jsi to vysvětloval, vidím mrak, kurňa, tam letím.
2: Jasně.
1: A tam se dostanu nahoru a rozbiju si držku. A teď nám letí Lukáš, prostě letí ve větroni, jo, stříbrný a bronzový na mistrovství Evropy.
2: A to bylo v motorový akrobaci.
1: No já vím, já to schválně takhle jakoby upozorňuji na to. Takže Pařízek si sedne do větroně, víte tam ty kumuly, nebo tak co to je, že jsou tam nějaký ty vzestupný proudy,
2: ano.
1: Aby mu ten větroň tam a ten, jak se jmenuje, ten Asterix, ten přístroj.
2: Barometr.
1: Jo, barometr, no.
2: Asterix.
1: No, to je no. Ukazuje všechno pohoda a Lukáš nám řekl, přátelé, poslouchejte, jestli vy dobře posloucháte, já vím, že jo. Tak nám řekl, že když vidí nějaký mrak, který tam je, tak tam bude vzestupný proud, bude tam nějak něco se natočit. Možná, že bude i tornádo, to bude fajn, že ho s tím větroněm v tornádu, to bych chtěl zažít. Dobře, tak tam letí, aby ho to zvedlo. A teď je otázka. Teď je otázka zkoumavého kohouta.
2: Ano.
1: A co když letíš, hledáš mrak, kde bys vystoupal nahoru a ono hovno, najednou je jasno. Co uděláš? Spadneš dolů.
2: No nespadneš, furt letíš, jo, ten větr má jakou, protože to kluzák má jakou klouzavost, třeba bude mít 1:29, takový poměr, že na 1 kilometr vejšky uklouzeš 29 kilometrů do dálky, no tak ty víš, že prostě tak seš v nějaký vejšce, vemeš mapu, jako nevím, jak to dělá, jo, teď to řeknu, jak...
1: To stihneš tý panice ještě jako koukat na mapu.
2: A tam není panika, jsem vysoko, dobrý mraky nejsou, vím, kde jsem, správně bych měl udělat srovnávací navigaci, kde jsem, najít v okolí, v nejbližším okolí nějaký letiště nebo plochy. A teď už používá GPSky, možná nevím, jestli někdo jako vzal kružítko, udělal si poloměrka, nebo jako kružit si kam doletí.
1: Já co lítám ve větroni, tak zásadně používám kružítko.
2: Kružítko na, do mapy, jo, takže si najdeš podle klouzavosti, kam doletíš, no a snažíš se najít nějakou plochu, kam by si přistal. Dobře, dejme tomu, že není,
1: Lukáši,
2: že seš nízko.
1: A co když podle klouzavosti doletíš někam do skal, ty vole.
2: No ne, tak samozřejmě ty vlastně furt koukáš ven, vím, že třeba nedoletím na letiště, jsem už třeba nízko, tak hledám takzvaně plochu pro, já teď nevím, jak se to podle příručky přesně nazývá, ale je to přistání do omezeného prostoru.
1: To znamená přeloženo češtiny, plocha pro
2: prostě nouzák. No, prostě nouzový. Ale takhle, oni ty piloti těch větroňů, jak jsou na to zvyklí, tak hele, ten větroň přistane na krátký vzdálenosti, nelítá tak rychle, jo, a vždycky velmi často se to děje a větroňáři to vždycky pošlou na dobrý pole, jo, většinou prostě tím, jak to lítáš, tak jsi zvyklý a prostě a to letadlo nepotřebuje dlouhou plochu, jako třeba motorový, tak prostě většinou přistane vždycky na nějakou louku nebo prostě krátký pole, je to bez problému. Jo. Důležitý je prostě udělat včas to rozhodnutí, hele, teď už nikam nedoletím, jo, to počasí na to není, tak prostě to někam radši pošlu. I když třeba mám výšky dost a najednou vidím krásný pole, vím, že to na letiště nedám, no tak prostě tak si tam udělám krásný okruh, zjistím podmínky, jak kvete porost na tom poli, že nejsou kolem dráty, jak fouká vítr.
1: Jestli tam sedou, nesušejí zrovna
2: jo.
1: Pěkný holky třeba.
2: Jestli tam jsou srnky, lidi a tak. No, prostě.
1: Tam je hezká, strašný vejnán. Tam je mraky srnek a lidí. Tam chlastá jak diví. Tak tam přistávat nebudu.
2: Jo, jako to. A každý dobrý větroňář tohle podle mě umí a my v Čechách máme dobrý piloty, takže tohle je vlastně takový standard pro ně, přistává do pole, no.
1: No tak,
2: samozřejmě, když lítáš akrobaci s kluzákem, tak tě tomu se zase chtěl dostat, tak tě vlečná vyvleká nad letiště, takže akorát vím, že mám prostě tuhle tu vejšku na to udělat tu sestavu akrobatickou s kluzákem.
1: S kluzákem bez motoru?
2: No teď to tam, no ano, teď, na tom se chtěl předtím dostat, no, na akrobaci s kluzákem.
1: Já ani nevím, jestli
2: to jsi mi říkal v pauze.
1: Říkal, ne. Jo.
2: A to je paradoxně bezpečnější než motorová akrobacie, protože ty už ten motor nemáš. Jako. Ty prostě letíš už bez motoru.
1: To je v podstatě bezpečnější. Přátelé, když se dostanete k akrobaci s kluzákem, tak víte, že když dopadnete na hubu do toho pole, kde ty hezký holky sušejí to seno, tak vám ten kluzák prostě nevybuchne, protože už ten motor dávno nemá.
2: No ne, tak tam je ten změna stavu, je to nebezpečí, že jo? Ty vlastně už jdeš do toho, jdu letět se stavu, nemám motor a krásně to klouže, to letadlo doplachtí prostě. Samozřejmě na plachtění, jako na vzdálenost, používáš jiný typ větroňů, na akrobaci s kluzákem je to robustnější větroň, menší rozpětí,
1: no,
2: je hbitější jako na křídílka, takzvaně umí rychleji z výkruty a tak. Takže prostě tě vysadí a ty víš, že máš tu sestavu nějakou, doletět do nějaký vejšky a pak si uděláš krásný okruh a přistaneš vždycky. Když to u motorový akrobace děláš mnohem náročnější prvky, mnohem větší Gčka. V té Unlimited motorový akrobaci to je úplně jako diametrálně někde jinde. Tam prostě dlouhá sestava, těžký prvky a teď si představ, že ti najednou vysadí motor a to letadlo neplachtí. Navíc, když ti vysadí motor, tak u té extry se ještě točí vrtule a ona jak nemá tah, tak paradoxně ona najednou generuje celý ty 2 metry, 1,98 metru, co se tam točí. Tak najednou negeneruje jako ten tah, ale funguje to jako deštník, který máš před letadlem, takže ten odpor je velký, ty máš fakt málo času na to. Mně se stalo takhle nouzový, jedna nouze takhle, kdy mi to vysadilo a měl jsem fakt málo času na to přistát, ale dostal jsem to na letiště. Můžu říct, že třeba i díky tomu, že jsem dřív lítal kluzáky, jo, protože prostě ten mozek, ty nikdy nezjistíš, jak ti zafunguje, prostě některý lidi bojujou, některý jako utečou takzvaně, některý zamrznou. Naštěstí jsem zjistil, že můj mozek prostě chce řešit tu situaci a dostal jsem to jako na runway. Ale je to opravdu v tom motorovém prostě je to nebezpečnější, protože to je ta změna stavu. Ty letíš, akrobaci, všechno super, motor funguje a najednou ti vypne. Když to u toho kluzáku, Tam už není, viď, na začátku.
1: Tam nemá co vypnout, ano.
2: Tam nemá co vypnout, ano, jako samozřejmě můžeš dělat jiný jako blbosti, které ti můžou ublížit, přetížit to letadlo, můžeš dělat tu sestavu níž, než bys měl, takže nemusíš pak stihnout to přistání, ale prostě pokud chceš lítat dobře akrobaci s kluzákem, musíš mít jasně nastavený tyhle ty pravidla, limity, dodržovat to a pak seš fakt úplně safe. A u té motorové tam samozřejmě ty nižší kategorie, takzvané ty lehčí kategorie, máme 4 světový, Sportsman, Intermediate, Advanced a Unlimited, tak ten Sportsman a Intermediate tak začínají vysoko i končí vysoko, aby měli ten čas, kdyby se cokoliv dělo, přestat a přistát.
1: Bezpečně přistát.
2: Přesně. Jo. Oni končí 600 metrů nad zemí, ještě my v Unlimited končíme 100 metrů. A tam prostě, když letíš ve 100 metrech 400 za hodinu a táž 10 Gček nahoru, fakt proto musíš postoupit skrz tyhle ty kategorie, abys nabral ty zkušenosti, prostě, aby ostatní i ty rozhodčí trenéři věděli, že máš na to a postupuješ postupně, nabíráš ty zkušenosti, reakce a všechny tyhle ty věci jdou v ruku v ruce jako spolu. A pak prostě si můžeš dovolit lítat kategorie Unlimited, protože seš na to jako ready. A jo, je to nebezpečnější v tom, že prostě ten čas tam pak ubíhá fakt rychle a musíš se rozhodnout takhle. Ale proto to lítáme nad letištěm, protože pak máš prostě, když se ti něco takového stane, možnost přistát pod sebe. Není dobrý lítat prostě akrobaci někde, kde nemáš jasně vymezený nouzový plochy.
1: Třeba v Prachovských skalách, no.
2: No, třeba, no. No.
1: Jeden dotaz. Když je opravdu průser,
2: ano.
1: Znamená u toho kluzáku nebo i u toho motorového letadla. Prostě všechno ti tam chcípne, všechno je nějak to
2: říct slušně. Takže u kluzáku chcípne variometr.
1: Prostě, no třeba má, ano, ten Asterix, jak tomu říkám, tak ti tam vypne a u motorového letadla ti vypne motor, prostě
2: ano.
1: Nejde nahodit a seš prostě v situaci, kdy víš,
2: no.
1: Nebo si možná uvědomíš, že to letadlo prostě na zem pořádku nedostane. Že prostě to letadlo spadne. Máte možnost, máte padák, já zase budu ptát jak blbec, máte padák, abyste vyskočili z toho letadla?
2: Jo, jasně, tak tam, tady bych se rozhodoval podle vejšky, ve chvíli, kdyby mi vlastně vysadil motor a já byl rozhodně jako i nízko, tak to pošlu někam na pole. Vím, že se převrátím, jako kdyby to bylo nerovný povrch, tak vím, že hrozí to, že se převrátím, protože tam něco škobrtnou kolečka a to. Takže důležitý je prostě hlavně zkontrolovat pásy a poslat to někam mimo lidi, mimo zástavu, prostě na otevřený pole, jo. Jo, jako slyšel jsem teorii, že když máš před sebou les, tak to musíš poslat tak, aby si kaby našla mezi stromy, jo, ale to podle mě nepřežiješ. Ale takže tam bych se rozhodoval podle výšky. Pokud bych měl, vždycky, když vysadím motor, tak já prostě s tím letadlem poletím. Jo, u těch akrobatů, kdybych jako skákal, je fakt, kdyby se mi zablokovalo řízení, poškodil se ocas, kdy to není ovladatelný, to znamená, by prostě ztratil bych stabilizátor vzadu a prostě by to letadlo nebylo řiditelný, tak skáču. Jo, pokud tohle se stane nízko, tak jako tam není o čem, tam to ani nestíneš, protože reálně tam není katapult, takže ty vlastně musíš odpoutat pásy, odhodit kabinu, vyskočit, zatáhnout. Hele, ve 300 metrech máš na to 3 vteřiny, jako aby vůbec jako přežil, takže tam je to podle
1: vešky. Aby se ti otevřel padák.
2: Aby se ti vůbec otevřel padák, jo, on samozřejmě taková James Bond teorie, že mám dopřednou rychlost, jo, letím 400 ve 300 metrech, tak prostě něco se pokazí, já se odpoutám, vyskočím a tím, jak letím dopředu, jako i já, jako člověk, protože prostě, jo,
1: setrvačnost,
2: tak zatáhnu, tak jakoby, se jakoby natáhnu v tom vzduchu a pak bimbnu takhle dolů, tak teoreticky to dále nechceš to, no. Ale proto je důležitý zase zpátky dodržovat limity toho letadla, jo, poslouchat prostě, co jiný zkušenější piloti jako zažili, nebo poslouchat trenéry a tak, dodržovat ty výškové limity. A ty víš, že když budeš s tím letadlem lítat takhle i tyhle ty šílený Gčka do těch 10, a nebudeš to překračovat, tak prostě ta konstrukce by měla vydržet. Dělat pravidelné prohlídky, to děláme, servis a tak. To je fakt strašně důležitý. To je, proto to letectví je tak daleko, protože mají předepsané prohlídky a ty se prostě musí dodržovat, jo? Takže tam jako nemělo by se tohleto vůbec jako stát, jo, samozřejmě jako nehody se jako dějí, jo, to není nikdy 100% prostě, ale ta prevence, jak u všeho, jak u zubů, tak prostě je jako
1: to mi povídej.
2: Je prostě, je ta výhra, no.
1: No, jak tě tak poslal, bylo strašně zajímavý povídání o tom, o té bezpečnosti, a ne, teď to myslím vážně,
2: jo.
1: Takže už jsem klidnej, že mám stále na autě zimní gumy a že už jsem asi 2 měsíce nevyměnil olej, tak naštěstí já nikam padat dolů nebudem, maximálně bouchne guma, nebo se mi...
2: Tak olej asi zadrhne. Dobrý 2 měsíce, ale ty gumy, ta brzná dráha, no, to je blbý v tom vedru, no.
1: Teď, když děláš s tím autem výkrut a máš zabrzdit prudce, to je věc, teda.
2: No.
1: Hele, kolik je?
2: Ale kdybys měl Rafala, jako mám já, tak to dáš na těch zimních, tu brznou dráhu.
1: To je to německý letadlo.
2: Ne, to je to moje auto.
1: Rafal.
2: Francouzské výroby.
1: Jo, no, už nebudeme dělat reklamu, dobře.
2: No. Jenom tím, že já jsem neřekl samozřejmě reklamu, ale ten typ Rafal, vlastně ono to vychází z francouzského letadla Rafal, takže to je pojítku jako...
1: Jo, no, takhle. No. Tak se potom na tebe otočím, sežej mi nějaký auto, který pochází z letadla, třeba s motorem.
2: No vidíš, tak vygoogli si Rafal.
1: Ne, mě nebude vadit, i když bude mít na prdeli vrtuly třeba, jo? Jako, že bych jel rychlej. Hele, Motley Crue.
2: Motley Crue,
1: yeah. Ano, Kickstart My Heart.
2: Kickstart My Heart, no to jsem lítal airshow v Letňanech.
1: Jo, to byl on, jak tam vrčel nad náma tam. Hej, se nedalo ani bavit, čověče.
2: Promiň,
1: to,
2: no.
1: To se ne, si dělám srandu. Ale počkej, ale to je taky trošku problém s tím lítáním.
2: No.
1: Tady, jak lítají ty lidi, kteří jsou vlastně amatéři, mají pilotní průkaz.
2: Ano.
1: A jenom se tak proletějí vždycky nad těma Čakovicema, Letňanama.
2: Jasně.
1: Že nad těma a podle některých otravujou opravdu lidem život, protože některý hodně vrčej.
2: Ale jasně,
1: o tom,
2: no,
1: to... od toho se taky dotkneme, jestli se k tomu dostaneme, protože teď se rozpovídal tak, že jsme
2: to nestihli.
1: Ne, to ještě stihneme. Takže Kickstart My Heart a Motley Crue, pouštím píseň dle tvého výběru.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Lukáši, lidi furt píšou zkazy, to je od nich milý, já bych aspoň nějaký vybral, protože aby to nevypadalo, že našimi milými posluchači pohrdáme, což teda nikdy, to by se nikdy nestalo, ale tak zase stručný výběr, nemáme moc času. Ahoj Dané, skvělý moderátor jako obvykle a host Lukáš, velmi příjemný borec, ano. Děkuji. Jeho songy možná nejsou úplně dokonalé technicky, ale je v nich ten život. Díky, Jura.
2: Děkuji.
1: To je hezky řečeno, musím říct. Dané, ten Lukáš, to je pohodář, super povídání, Milan poslal tenhle stručný vzkaz. Ahoj, škoda, že se v Česku přestali vyrábět v Otrokovicích skvělé akrobatické letadla Zlín. Lukáš by mohl vyhrávat na českém letounu a nemusel by létat na německém. Lukáš borec a ty Dané, díky za skvělého hosta. Tak,
2: děkujem, díky.
1: Ty jsi to letadlo Zlín, ale na začátku dnešní spovědnice nějak zmiňoval v nějakých souvislostech.
2: Já jsem z Zlíny lítal do určitý kategorie, nicméně jo. Oni ty nejlepší Zlíny, co se dělali, tak už dneska bohužel nestačí ani na těch světových závodech na tu druhou světovou kategorii, tu advanced.
1: Takže se vyrábějí, ale už nemají tu kvalitu.
2: Ne, nevyrábějí se, ty akrobatické letadla už se nevyrábějí. Ty Zlíny 50, takzvaně ty nejlepší, co byly na tu akrobaci. Vyrábějí se, myslím, teď 242, to jsou takové pro vojáky, základní výcvik pro piloty, ty se ještě vyrábějí, ale ty akrobatické letadla už ne. A ty nejlepší, co tady byly, tak bohužel už prostě je to historie a už ta akrobacie jede tak dopředu, že je potřeba právě těch lepších letadel.
1: Takže jako na tom letadle si můžeš vzlítnout a podívat se po krajině, ale dělat s tím takový kousky, jako se dnes dělají, už se nedají. Prostě.
2: Můžeš furt dělat ty kousky, ale do té kategorie tak už jako intermediate advanced.
1: Jasně,
2: no.
1: Dobře. Ještě jeden zkaz. Dané, dotaz. U větroňů se lítá několik hodin a teď si představ, že večer dáš několik

0: Motorovou i s Kluzákem.
1: Jenom k těm bažantům ještě. Prosím vás, pokud budete mít od myslivce nějaký bažanty, kteří žijí v blízkosti nějakého letiště, kde lítají v Větroně, tak počítejte s tím, že někteří bažanti můžou být tak trošku pochcaní. Tak a pojďme ještě ten další vzkaz. Ahoj, Dané, moderace, jako vždy zábavná, děkuju moc. A Lukáš, fakt příjemný borec. Jeho songy možná nejsou dokonalé, ale jsou takové upřímné
0: dítě.
1: A to je tady zdablované.
0: A to by se líbily.
1: Mně se líbily velmi.
0: Tak super, tak to jsem
1: rád. Kdyby se mi to nelíbilo, tak to rovnou řeknu. Já zase se s tím tak moc netote. Pozor, tady je jenom taková poznámka.
0: Ano.
1: A to se pojí s tou tvojí muzikou, kterou jsi tady hrál, nebo kterou jsme si pouštěli respektive. Tak to tvůj dnešní host má určitě rád, Mr. Broken Wings, František napsal.
0: Mm-hmm.
1: Jo, je to, potvrzuješ.
0: Mm-hmm.
1: Dobře, tak. No, a to je tak, co stihnem. Teď už super. Nám nezbývá moc času. Ty jsi vybral Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. To je takový výběr osudový klepání na nebeskou
0: dráhu. Jo, tak já jsem to nemyslel. To byla první písnička, co jsem měl na kytaru.
1: Jsme se točíš předtím bavili, co se stane, když vypnou motory, ty vole, a Větroni se uloví křídlo, jo.
0: Tak, počkej, tak, co přijde co jako se, poslední song.
1: Lukáš, jako zkuze. Co se stane, no, Knockin' on Heaven's Door. Ne, to jsme si vysvětlili, že se dá vyskočit padákem a modlit se, že se otevře. Tak pojďme na to.
0: Jasně.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na Rádiu B.
1: Přátelé, dnešní roková spovědnice končí. Končí roková spovědnice s Lukášem Pařískem, pilotem, rekordmanem, akrobatickým pilotem. Lítá s motorem i bez motoru, prosím vás, i vrtulníkem, k tomu jsme se ani nedostali.
2: Nevadí.
1: A Lukáši, příště přijdeš určitě, nepozveš zase pozvání?
2: No určitě tě, moc rád, děkuju.
1: Pozveš, ty vole, přijmeš pozvání.
2: Budu moc rád, bubnul. To je jasný.
1: Jo, ještě no, budeme se 3 hodiny bavit o vrtulníku.
2: Klidně.
1: A přátelé, to je akrobacie ve vrtulníku normálně. Viděli jste někdy letět vrtulník ano. Hlavou dolů?
2: Jo,
1: to
2: existuje, no.
1: Kecáš, jo.
2: Jeden z mých instruktorů, a to se necháme na příště.
1: Necháme, jo. Hele, díky moc, díky za tvoje písničky, díky za tvoje povídání.
2: Taky děkuju.
1: Bylo to luxusní. Pozdravuj svoji paní.
2: Budu.
1: Pozdravuj Atreje.
2: Atreje,
1: no.
2: Čau, Atreje.
1: No, a ještě jsi chtěl něco říct? Ne, určitě
2: bych chtěl pozdravit prostě rodinu Petra z Fundament Creative, pak bych chtěl pozdravit všechny kolegy z práce a všechny nařízení tového provozu, kluky z týmu Future Vehicle, se kterými létám na letadle a na mistrovství světa. A vlastně všechny, co mě jako znají, třeba se to díky vám jednou splní a budeme mistři světa, nebo budu mistr světa, a proto jsem vybral tu poslední píseň od Queenu, We Are The Champions.
1: Chceš něco říct ode mě a já mám vždycky pravdu?
2: Dobře.
1: A teď se nedělám prdel?
2: Jo.
1: Ty tím mistrem světa určitě budeš.
2: Já se budu snažit a děkuju.
1: Já ti to budu tak přát, že se to splní, co nevidět.
2: Dobře,
1: s podporou tvých kolegů.
2: Díky.
1: Lukáš Pařízek, dnešním mým skvělým hostem. Díky moc.
2: Díky moc.
1: Měj se, čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jsme prostě šampioni, no.

No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album.

Vážení posluchači, vítám vás před nadcházející dobou prázdnin a dovolených u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia být vám přeje Jaroslav Císař. Dnešní závěrečnou čtvrtou část minisérie Putování za rokovou hudbou po světě, kterou tentokrát uvádím pod hlavičkou Svět uchvácený rokem, jsem věnoval rokovým souborům z Německa. Zahájili představitelé progresivního roku soubor Ramses. K jejich založení došlo v roce 1972 Hanovru, kde provozují i své nahrávací studio. Nejprve si říkali Ramses II, ale po vítězství v soutěži rokových kapel v roce 1974 a podpisu nahrávací smlouvy u Sky Records si název zkrátili. Její skutečný průlom se datuje od roku 1976, kdy připravili i své debutové album, jež se dočkalo nadšeného přijetí rokovými fanoušky. Po vydání druhého alba v roce 1978 musel ze zdravotních důvodů ukončit svou kariéru dosavadní zpěvák Herbert Nato. Hledání jeho nástupce pak bylo dlouhé a obtížné, ale podařilo se. Jeho nástupcem se stal Reinhard Schröter. Ramses se podobně jako řadě jejich hudebních souputníků ze 70. let příliš nedařilo vklouznout i do rokového provozu 80. let. Dnes už má kapela na svém kontě 5 velkých desek. Mezi těmi posledními však měla letité přestávky. Z té zatím stále poslední, 5. z roku 2014, nazvané Firewall, zazněla ukázka Save the World. Ramses podle svého webu plánuje i další nahrávky, ale kdy a zda se objeví, je stále zahaleno mlhou. Následuje soubor symfonického hard rocku, který si říká Saris. Vznikl v roce 1981 v Bochumi zásluhou členů rozpadlé skupiny Review. Hlavní inspiraci pro vznik téhle formace hledali v tvorbě kapel, jakými byly Genesis, Camel, Kansas nebo Saga. Jejich první singl z roku 1983 ale neměl prakticky žádný ohlas. První roky jejich existence znamenaly spíše přešlapování na místě, které vyvrcholilo i čtyřletou přestávkou v jejich činnosti. Saris své debutové album Dead End Street vydali až v listopadu 1993. Na postu bubeníka zde ještě figuruje Helge Bunkertová. V následujícím roce však skupinu opustila. Ostatně fluktuace muzikantů v sestavě kapely je dosti značná. Dnes už mají Saris na svém kontě celkem 5 alb. Zatím poslední z roku 2020. Já vás dnes s pomocí rádia Beat pozvu k poslechu skladby Your Eyes z jejich první velké desky Dead End Street z roku 1993.

0: pít krásné nálezy.
1: Skupina 69 se pojmenovala přesně podle roku svého vzniku, to je 1969. Vznikla v Bad Kreuzbachu. Tvořila je dvojice klávesisty a hudebního všeuměla Armina Stöva a bubeníka Rolanda Šupa. Stöv byl hlavním autorským pilířem souboru. Svoji činnost nejvíce rozvinula v roce 1972, kdy se zúčastnili rockových festivalů ve Würzburgu a následně v Saarbrückenu. Hudební kritici v jejich tvorbě viděli hlavní vliv Keese Emersona a dalších projektů, na kterých se podílel, jako The Nice nebo trio Emerson, Lake & Palmer. Na podzim téhož roku fakt 69 vydali své debutové album Circle of the Crayfish, ze kterého dnes ve vysílání rádia Beat zazní ukázka Becoming Older. V roce 1973 se pak 69 zúčastnili společného turné s Golden Earring a triem West Bruce Elling. Na svém kontě mají také koncertní dvojalbum z roku 1974. Jeho základem se stala vystoupení skupiny na zámku v Mainzu a koncertním sále Fabrika v Hamburku. Armin Stöve spáchal v roce 2005 sebevraždu. Bylo mu pouhých 55 let. Thank you.

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Zástupci gotického metálu z Mannheimu v Bádensku-Württembersku si zvolili ke svému pojmenování nepříliš povzbudivou hlavičku krematory. Na hudební scéně se objevili v roce 1991. Dnes produkují melodický gotický metal a začali v tomhle žánru v Německu tradičně jako death metalisté. V roce 1992 je poněkud zjemnil příchod blonďaté hráčky na klávesi Katrin Jülichové, i když se na obalech dese krematory tváří očekávaně metalově zarputile. Skupině se záhy podařilo prorazit. Získala si přízeň německé televize i zájem německých fanoušků, protože najednou jako lavina vystupovala na řadě zdejších festivalů. Soubor má už za sebou zhruba 30 let působení na hudební scéně. Za tu dobu stačil natočit 17 studiových a také 7 koncertních alb. Výjimkou je pouze období 2001 až 2003, kdy si dopřál rozpad. Dnes ho na rozhlasových vlnách Rádia Beat uslyšíte v instrumentální nahrávce Sehnsucht neboli Touha. Je v jejich tvorbě jednou z akustických výjimek. Původně se objevila v roce 1996 na jejich 4. velké desce Krematory. Jejíž reedice z roku 2007 nese název Das Deutsche Album.

Skupina progresivního roku Gomora pochází z Porýní, kde se objevila na rockové scéně v roce 1969. Působila pak nejvíce v Kolíně nad Rýnem. Do své tvorby zakomponovávala prvky blues a psychedelie. Už v následujícím roce připravila pod názvem Trauma své debutové album. Bylo naspíváno v němčině. O rok později je ale pod stejným názvem přetočila do angličtiny. V roce 1972 skupina přidala do své diskografie další album. Mnoho dalšího toho však nestihla, protože se soubor v roce 1973 rozpadá. V dnešní programové nabídce Rádia Beat zazní od souboru Gomora skladba Deadland z anglické verze jejich debutového alba z roku 1971. Gomora je v německém roku zřejmě synonymem nezdolnosti. Po zhruba 15 letech se zde objevila další stejnojmenná kapela, která však vyznávala metal. Rozpadla se v polovině 90. let, ale v roce 2018 překvapivě povstala z popela.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Teď zamířím na úplně odlišnou hudební parketu, a to k představitelům melodického hard rocku, kteří si říkali Topaz. Soubor vznikl v roce 1979 ve Frankfurtu nad Mohanem, především zásluhou skladatele, textaře a zpěváka Dietra Brandt-Gudáta. Brandt-Gudát začínal počátkem 70. let v duu, které si říkala Alpha and Omega. Ovšem Topaz to byl zcela jiný šálek kávy. Už za rok se na trhu s gramodeskami objevilo jejich první a jak se později ukázalo i poslední album, nazvané pouze názvem kapely Topaz. Jednalo se o kolekci přehledných melodických rockových skladeb. Podílel se na něm i známý muzikant rumunského původu Michal Kretu, který se usadil v Německu. Deska urodila hned 3 singly. Jeden z nich, Hurricane, který je často zařazován do výběru německého roku, si budete moci za moment poslechnout na frekvenci Rádia Beat, jenže soubor svůj příznivý rozjezd s ohlasem u posluchačů neunesl. Rozpadl se a jeho členové pak marně hledali štěstí na solové dráze. Samotný Dieter Brandt-Gudát si v říjnu 1991 vzal pod vlivem depresí život.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Legacy Pilots, představitelé progresivního symfonického roku z Hamburku, kde došlo k jejich založení v roce 2018, zosobňují zařazováním poprokových prvků do své tvorby cílený návrat do 70. let. Původním záměrem bylo, že to bude pouze studiová formace, ale i tohle se pragmaticky změnilo. Skupina má již na svém kontě 7 velkých desek. Z toho poslední 2 vyšly letos. V současnosti se jedná do značné míry i o mezinárodní hudební společenství. Podle Franka Úze, zakladatele a hlavní autorské osobnosti kapely, se kterým tenhle projekt stojí a padá, vzdává poctu především progresivnímu roku 70. let, která vyplývá z jeho smutku nad nezvratnou skutečností, že nás opouštějí velké osobnosti rockové hudby takového kalibru jako David Bowie nebo Keith Emerson. Tvorba Legacy Pilots se vyznačuje bohatými aranžmá a Frankovi se daří získat jako hostující muzikanty i hvězdy mezinárodní rockové scény, jako například kytaristy Stevie Morse z Deep Purple nebo Jenna Mitchella z Arény, který rovněž zpívá, basistu Petera Revoise z Merillion a podobně. Z diskografie Legacy Pilots jsem sáhl po skladbě Better Days. Pochází z jejich 3. alba The Penrose Triangle z října 2021. Frank Uz na desce pracoval 1,5 roku a bral je také jako oslavu 50. výročí vydání alba Turkus trojice Emerson, Lake & Palmer. Ze studia Rádia Beat za vámi tedy míří slíbená skladba Better Days.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: A jsme u kapely Octopus, jejíž jméno nosí doslova zástupy hudebních souborů po celém světě. Ta její německá podoba vznikla v roce 1973 ve Frankfurtu nad Mohanem. Do svého rozpadu o 10 let později vydala 4 studiová alba. První dvě ve stylu hard rocku se považují za nejzdařilejší. Dominují jim výrazné plochy klávesových nástrojů a syntezátorů v podání Vernela Litaua a zejména vokál zpěvačky Jennifer Henslové. Na dalších dvou velkých deskách začala skupina více koketovat s komerčním hard rockem. Po třetím albu z roku 1980 však zpěvačka skupinu opustila. Jejich s odstupem let vydaná 5. velká deska z roku 2023, nesoucí příznačný název The Lost Tapes, je sesbírána z dosud nevydaných nahrávek. Než se německým Octopus podařilo získat nahrávací smlouvu, tak si nahrávání svých prvních skladeb muzikanti hradili z vlastních prostředků. Jako ochutnávka z tvorby téhle kapely zazní z vysílání rádia Beat skladba On My Mind. Pochází z její druhé velké desky An Ocean of Rocks z roku 1978.

0: dít krásné nálezy.
1: Okolnosti, ze kterých vznikají nové rockové skupiny, jsou roztodivné. Tu, která vznikla v roce 1975 v Kolíně nad Rýnem a říkala si Jail, dal dohromady jeden ze skautů firmy EMI. Prostě jednou představil kytaristu Burgarda Lipse basistovi Werneru Kopalovi. Ti se pak o něco později náhodně sešli při jednom jamování a nakonec se rozhodli spolupracovat jako skupina. Na jaře 1976 pak nahráli v tradici amerického mainstreamu typu The Doobie Brothers album You Can Help Me. Jenže absurdity neměly konce. Než se dostalo do obchodu s gramodeskami, Kopal se vydal vlastní cestou a za jinými svými projekty se postupně rozprchli i ostatní muzikanti. Deska souboru tak zůstala jedinou. Existence souboru Jail tak byla doslova jepičí. Z produkce kvarteta Jail za vámi ze studia Rádia Beat alespoň posílám instrumentální skladbu Bird. Pochází z jejich jediného alba z roku 1976.

0: nálezy. Na Rádiu Beat.
1: Skupina pojmenovaná Valenstein podle nám dobře známého válečníka z doby 30leté války Albrechta z Valdštejna používala vysvětlující doplněk, že se jedná o symfonický rockový orchestr. Původně se však říkala dosti ohavně Blitzkrieg. A pod tímhle názvem vyšel i jejich albový debut. Kapela vznikla v létě 1971 v městečku Viersen v Dolním Porýní. Později přesídlila do Mönchengladbachu. Jejím zakladatel byl student umělecké akademie z Düsseldorfu Jürgen Dulasse, který prošel výukou hry na klasické piano a klasická hudba ho také obklopovala. Soubor se postupně etabloval jako muzikantské sdružení intelektuálů. Například první solový kytarista je dnes astronomem, jeho následník Američan Bill Barone zase studoval fyziku a astrofyziku. Do mezinárodního obsazení kapely patřil také jednu dobu Nizozemec Jerry Berkers, basista, kytarista a zpěvák. Valenstein připravili v letech 1972 až 1981 celkem 9 alb. Koncem 70. let soubor prošel řadou stylových změn, než jeho existence v roce 1982 skončila. Z jejich tvorby jsem jako poslední ukázku do dnešní nabídky Rádia Beat vybral skladbu Born in the City. Pochází z jejich 8. velké desky Fräuleins z roku 1980. Příště vás jako už tradičně na počátku prázdnin a doby dovolených opět pozvu k poslechu 9dílného prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Na úvod budou připraveni Them True, Cork, Midnight Blue, Peace and Quiet, solová nahrávka Manfreda Mana s jeho kapelou Manfred Mann and Band a další. Vážení posluchači, krásný vstup do období dovolených a prázdnin vám přeje a na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Skupina Valenstein uzavírá dnešní mini přehlídku německé rockové tvorby skladbou z roku 1980 Born in the City.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu B.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci, vám přeje od mikrofonu ze studia Rádia Beat Martin Vysušil. A to znamená, že startuje další v pořadí už 1611. A po třetí se podíváme na rádio. Nikoliv do rádia, ale na rádio. Tedy toto médium v textech písní. Dneska to nebudou žádné songy, které mají rádio v názvu, ale pěkně bude ponořené v textu písně ve smyslu, o kterém ten, který daný interpret bude zpívat. A hned na začátek to bude ten, který je povolený spolu s Keithem Richardsem. Jeho jméno je Mick Jagger. Rolling Stones a jejich I Can't Get No Satisfaction z roku 1965 totiž, ku podivu, obsahuje taky rádio. Zpívá se tam o tom, že jak Mick jel v autě, tak z rádia se ozval chlapík a začal mu vyprávět nějaké naprosto nesmyslné příběhy. Takže tamto rádio hned najdete. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Rádio v rádiu pro ten dnešní večer otevřel Mick Jagger a Rolling Stones. I can get no satisfaction. A dalším songem, který má nějakým způsobem to rozhlasové vysílání, to rádio skryto v textu, je ten, který na albu John Dawson Winter III natočil Johnny Winter v roce 1974. A jmenuje se to Raised on Rock. Prostě vyrostl jsem, byl jsem vychován na rockové muzice. A dokonce v tom songu kromě rádia zmiňuje i několik jmen songů, které ho nějakým způsobem v mládí formovaly.

0: jejich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Začalo léto, které spíš trochu připomíná horoucí peklo, a my máme peklo s rádiem. Lépe řečeno 1611 a potřetí si povídáme o rádiu v textech písní. Zahájili jsme Satisfaction, potom Raised on Rock a tím třetím názvem songu bude Riff Raff, což je jedna z těch podstatných písní kapely AC/DC z alba Powerage, které vyšlo v roce 1978, a je to ještě nahrávka pochopitelně s Bonem Scottem. Tady se o rádiu samozřejmě zase zpívá. A to sice hned na začátku v první sloce, viděl jsem to v televizi každý den a slyšel jsem to každý den v rádiu. I hear it on the radio. Pojďme si tedy poslechnout, jak to mají s rádiem australští AC/DC.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Všechny songy, které si dnes večer hrajeme, vlastně pocházejí z dob, kdy neexistovalo nic jiného nežli klasické frequency modulation vysílání rádia. Nic takového, jako máme dnes, jako je DAB, DAB+, satelitní vysílání, streamování, prostě nic takového nebylo. Jenom ty rádiové vlny. Někdy to bylo docela těžký takové rádio chytit. Heartache Tonight, to jsou Eagles z roku 1979, ukázka z jejich alba The Long Run. Je to taková příjemná oddychovka, pod kterou jsou podepsáni Don Henley, Glenn Frey, Bob Seger a J.D. Souther.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jak už jsme si řekli na začátku dnešního večera, žádná z těch písniček nemá to rádio, to rozhlasové vysílání přímo ve svém názvu, ale všechny o něm zpívají v textu. V případě té předchozí, tedy Eagles Heartache Tonight, tam to bylo až ve čtvrté sloce. To Joan Jett tato rozpálí pěkně hned na začátku. Ta totiž hned v první sloce zpívá Gonna Ride by the Stop and Shop with the Radio On. Prostě bez puštěného rádia nic. One, two.

0: 11.
1: V 11.
2: Rádio pro ten dnešní pondělní večer na beatu 11 s číslem 1006 a to rádio už po třetí. Roadrunner Joan Jett nám dohrála, byla to ukázka z alba Good Music a my se teď podíváme na album, které taky pochází z roku 1986. Dostalo název číselný 5150 a natočili ho Van Halen. Summer Nights je tím dalším titulem, ve kterém se o rádiu skutečně zpívá. A to tak, že jsou to přímo ty letní noci a moje rádio.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: I can get no satisfaction. Race on Rock. Refref. Heartache Tonight. Roadrunner. Summer Nights. Cože to mají všechny tyhle ty songy společného? No přece to rádio skryté v textu, protože doba, kdy tyhle ty songy vznikly, neměla žádnou jinou možnost, jak zpropagovat nějaký hudební kousek, než vysíláním, častým pravidelným vysíláním. DJové dělali hvězdy. Ale říct si, že to je minulost, asi není úplně správné, protože rádio je tu pořád. Ostatně my jsme toho důkazem. Tím my nemyslím nás tady na rádiu Beat nebo jiných rozhlasových stanicích, ale i vy, kteří pravidelně posloucháte svoje oblíbené pořady na rádiu X nebo Y. Dalšími, kteří pro dnešní večer budou zpívat o rádiu, budou Poison z roku 1988. Jejich album Open Up and Say nese i píseň Every Rose Has Its Thorn.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: I v té další dnešní písni, která už je 8, se ku podivu zpívá o rádiu. Jmenuje se Let Clones a rádio je hned v první sloce. I heard them on the radio. Gary Moore a jako host, hostující zpěvák Ozzy Osbourne, tuhletu věc natočili na Garyho albu After the War v roce 1989.

0: jejich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Tak to byly s lehce zeppelinovským nádechem Led Clones Gary Moore a Ozzy Osbourne. V roce 1989 ještě chvilku zůstaneme s Tomem Pettym a jeho Heartbreakers. Ti totiž právě v tom roce vydali album Full Moon Fever a na něm i poměrně velký hit Running Down a Dream. A samozřejmě I Had the Radio, I Was Driving je i v téhleté písni, protože nejvíce se rádio poslouchalo a poslouchá v autě.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: V té další písničce se zpívá o chlapíkovi, který jede se svou holkou v autě a aby ji dostal do nálady, tak samozřejmě ji poprosí, aby něco naladila v rádiu a tak dál a tak dál. Prostě rádio je i takový seznamovací prostředek minulosti, samozřejmě. Let's Get Rocked a Def Leppard. To jsou ti, o které tu běží rok 1992 a ukázka z jejich alba Adrenalize. Do you wanna get rocked?

0: 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A je tu finále té 1611 v 11. Je po třetí rádiová, po třetí si zpíváme o rádiu. Tedy ne my, ne já, ne vy, ale 11 interpretů, kteří tu dnes večer byli s námi. Tedy ono jich bylo zatím 10. Rolling Stones, Johnny Winter, AC/DC, Eagles, Joan Jett, Van Halen, Poison, Gary Moore, Tom Petty, Def Leppard. A tím 11. bude Robert Plant. Album Fate of Nations obsahuje písničku 29 Palms. A pochopitelně jako celý dnešní večer nemůže chybět to rádiové vysílání ani u Roberta Planta. Mně nezbývá, nežli vám říci tu svoji tradiční mantru, že Rádio Beat je tu s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nemohu zapomenout na to, že za chvíli začne repríza Hard and Heavy. No a pochopitelně, než vám řeknu dobrou noc, tak vám taky povím, že další pondělí se na vás těším s další 11. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.